0: hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Norové ukončili pátrání po Češích. Politici řeší neúčast prezidenta u voleb a Rusko zaútočilo zase na most v Kyjevě. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Norská policie v tomto týdnu ukončila pátrání po trojici pohřešovaných Čechů. Jejich loď se v polovině září na západě Norska převrátila. Informuje veřejnoprávní stanice NRK s tím, že ač se těla nenašla, policie muže považuje za mrtvé. Na palubě rybářského plavidla byly v době neštěstí 4 Češi. Jedno tělo záchranáři nalezli, po zbylých 3 neúspěšně pátrali. Koaliční i opoziční politici se pozastavují nad tím, že se prezident Petr Pavel nezúčastní příští týden obecních voleb kvůli soukromé zahraniční cestě. Mluví o chybě. Političtí představitelé by podle nich měli jít příkladem. Řekli to v nedělní debatě České televize a v Partii Terezie Tománkové. Pavel má bydliště v Černoučku na Litoměřicku. Podle Hradu ho chyba v plánování mrzí. Lanovky v Orlických horách postupně zastavují provoz, začíná příprava na zimní sezonu.
2: Svůj provoz tak ukončila například lanovka v Říčkách, ale také lanovka v Orlickém Záhoří. Provozovatelé potvrdili, že musí vše připravit do chvíle, než začne chumelit. Částečně omezili provoz také v Deštném, kde se teď svezete už jen v pátek odpoledne a v sobotu a v neděli přes den. V části Orlických hor spadající pod Pardubický kraj je možné se své lanovkou v říjnu ještě o víkendech v rezortu Buková hora a denně na Dolní Moravě. Oldřich Tomáš, Frekvence 1.
1: Ruská armáda opět zaútočila na severní most v Kyjevě, oznámil starosta města Vitalij Kličko. Stalo se tak v době, kdy je na neohlášené návštěvě ukrajinské metropole německý kancléř Friedrich Merz. Přicestoval tam den poté, co Moskva vyzvala diplomaty k opuštění města s tím, že se na něj chystá masivně útočit. Vítězem závodu Zlatá přilba v Pardubicích se stal český jezdec Jan Kvěch. Po 9 letech tak ukončil čekání domácích závodníků na triumf v nejstarším plochodrážním podniku světa. 24-letý strakonický rodák se před zaplněnými tribunami mohl radovat po skvělém výkonu ve finálové jízdě.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V pondělí bude zpočátku většinou oblačno, ráno místy s mlhami, během dopoledne začne oblačnosti ubývat postupně až do vyjasnění a nejvyšší teploty přes den 18 až 23 stupňů. Příjemný poslech Frekvence 1.

0: a skončil. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Jednorázový příspěvek 2000 korun, který chce vláda poslat příští rok důchodcům, pokládá někdejší premiér Jiří Rusnok za populistické gesto. Místo toho by se podle něho měly stavět domovy pro seniory, na čemž se v nedělní debatě České televize shodl s bývalým ministrem práce Marianem Jurečkou.
1: Potřebujeme skutečně jaksi nevydávat tam, kde to nutně nepotřebujeme. Situace českých důchodců není nijak dramatická a proto je to podle mého názoru zcela zbytečné, je to prostě, chápu to politicky, samozřejmě je to populistické gesto.
0: Nynější ministr Aleš Juchelka se příspěvku zastával, reaguje podle něho na pokles reálných mest za vyšší inflace před několika lety. 36-letý Čech v sobotu zahynul při horolezeckém výstupu na rakouskou horu Grosses Ochsenhorn v Salzburgsku poblíž hranice s Německem. Při snaze uvolnit cestu dvěma horolezcům, kteří sestupovali z hory, se chytil skalního bloku, který se náhle odlomil. Muž se podle sdělení rakouské policie z neděle následně zřítil zhruba 100 metrů a utrpěl smrtelná zranění. Mnichovské pivní slavnosti Oktoberfest navštívilo letos rekordních 7,4 milionů lidí. Na závěrečné tiskovce to řekl hlavní pořadatel Christian Scharpf. Návštěvníci vypili 6,7 milionů litrů piva. Největší lidové slavnosti na světě po 16 dnech končí. Spojené státy chtějí do konce října uspořádat na technické úrovni třístranné jednání s Ukrajinou a Ruskem o možnostech ukončení války, prohlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Ten už na konci září informoval, že Spojené státy jako možné dějiště třístranných jednání navrhují Spojené arabské emiráty. Hokejisty Komety Brno posílil kanadský obránce Aaron Aaron, který před začátkem extraligy předčasně skončil v pražské Spartě. 30-letý rodák z Edmontonu, který v sezóně 24-25 vytvořil 21 brankami v základní části nový rekord mezi obránci, podepsal v novém působišti smlouvu do konce sezóny s opcí.
2: Frekvence 1. Počasí.
0: V pondělí bude většinou oblačno po ránu, místy s mlhami, během dopoledne začne oblačnosti ubývat postupně do vyjasnění a nejvyšší denní teploty je příjemné 18 až 23 stupňů. Příjemný poslech a Frekvence 1. Frekvence.

0: se do rádia volá,
1: tak se z rádia ozývá.
0: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
1: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
0: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
1: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
0: Nahrajte vzkaz
1: a už jsme v kontaktu.
0: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
1: Ty nejlepší aktuální hity.
0: Největší hity posledních let.
1: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: 4 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Norové ukončili pátrání po Češích. Politici řeší neúčast prezidenta u voleb a Rusko zaútočilo zase na most v Kyjevě. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Norská policie v tomto týdnu ukončila pátrání po trojici pohřešovaných Čechů. Jejich loď se v polovině září na západě Norska převrátila. Informuje veřejnoprávní stanice NRK s tím, že ač se těla nenašla, policie muže považuje za mrtvé.

0: Na palubě rybářského plavidla byly v době neštěstí 4 Češi. Jedno tělo záchranáři nalezli, po zbylých 3 neúspěšně pátrali. Koaliční i opoziční politici se pozastavují nad tím, že se prezident Petr Pavel nezúčastní příští týden obecních voleb kvůli soukromé zahraniční cestě. Mluví o chybě. Političtí představitelé by podle nich měli jít příkladem. Řekli to v nedělní debatě České televize a v Partii Terezie Tománkové. Pavel má bydliště v Černoučku na Litoměřicku. Podle Hradu ho chyba v plánování mrzí. Lanovky v Orlických horách postupně zastavují provoz, začíná příprava na zimní sezonu.
1: Svůj provoz tak ukončila například lanovka v Říčkách, ale také lanovka v Orlickém Záhoří. Provozovatelé potvrdili, že musí vše připravit do chvíle, než začne chumelit. Částečně omezili provoz také v Deštném, kde se teď svezete už jen v pátek odpoledne a v sobotu a v neděli přes den. V části Orlických hor spadající pod Pardubický kraj je možné se své lanovkou v říjnu ještě o víkendech v rezortu Buková hora a denně na Dolní Moravě. Oldřich Tomáš, Frekvence 1.
0: Ruská armáda opět zaútočila na severní most v Kyjevě, oznámil starosta města Vitalij Kličko. Stalo se tak v době, kdy je na neohlášené návštěvě ukrajinské metropole německý kancléř Friedrich Merz. Přicestoval tam den poté, co Moskva vyzvala diplomaty k opuštění města s tím, že se na něj chystá masivně útočit. Vítězem závodu Zlatá přilba v Pardubicích se stal český jezdec Jan Kvěch. Po 9 letech tak ukončil čekání domácích závodníků na triumf v nejstarším plochodrážním podniku světa. 24-letý strakonický rodák se před zaplněnými tribunami mohl radovat po skvělém výkonu ve finálové jízdě.
2: Frekvence 1. Počasí.
0: V pondělí bude zpočátku většinou oblačno, ráno místy s mlhami, během dopoledne začne oblačnosti ubývat postupně až do vyjasnění a nejvyšší teploty přes den 18 až 23 stupňů. Příjemný poslech, Frekvence 1.

0: 5 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Rusnok má příspěvek důchodcům za populistické gesto. Český horolezec zemřel v Alpách, Oktoberfest byl rekordní a skončil. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Jednorázový příspěvek 2000 korun, který chce vláda poslat příští rok důchodcům, pokládá někdejší premiér Jiří Rusnok za populistické gesto. Místo toho by se podle něho měly stavět domovy pro seniory, na čemž se v nedělní debatě České televize shodl s bývalým ministrem práce Marianem Jurečkou.
2: Potřebujeme skutečně jaksi nevydávat tam, kde to nutně nepotřebujeme. Situace českých důchodců není nijak dramatická a proto je to podle mého názoru zcela zbytečné, je to prostě, chápu to politicky, samozřejmě je to populistické gesto.
1: Nynější ministr Aleš Juchelka se příspěvku zastával, reaguje podle něho na pokles reálných mest za vyšší inflace před několika lety. 36-letý Čech v sobotu zahynul při horolezeckém výstupu na rakouskou horu Grosses Ochsenhorn v Salzburgsku poblíž hranice s Německem. Při snaze uvolnit cestu dvěma horolezcům, kteří sestupovali z hory, se chytil skalního bloku, který se náhle odlomil. Muž se podle sdělení rakouské policie z neděle následně zřítil zhruba 100 metrů a utrpěl smrtelná zranění. Mnichovské pivní slavnosti Oktoberfest navštívilo letos rekordních 7,4 milionů lidí. Na závěrečné tiskovce to řekl hlavní pořadatel Christian Scharf. Návštěvníci vypili 6,7 milionů litrů piva. Největší lidové slavnosti na světě po 16 dnech končí. Spojené státy chtějí do konce října uspořádat na technické úrovni třístranné jednání s Ukrajinou a Ruskem o možnostech ukončení války, prohlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Ten už na konci září informoval, že Spojené státy jako možné dějiště třístranných jednání navrhují Spojené arabské emiráty. Hokejisty Komety Brno posílil kanadský obránce Aaron Erwin, který před začátkem extraligy předčasně skončil v pražské Spartě. 30-letý rodák z Edmontonu, který v sezóně 24-25 vytvořil 21 brankami v základní části nový rekord mezi obránci, podepsal v novém působišti smlouvu do konce sezóny s opcí.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V pondělí bude většinou oblačno, po ránu, místy s mlhami, během dopoledne začne oblačnosti ubývat postupně do vyjasnění a nejvyšší denní teploty je příjemné 18 až 23 stupňů. Příjemný poslech, Frekvence 1.

po čase zhasla. To jak život zrychlil z nuly na sto. Pak co to s námi od desíti

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: 6 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: Dobré ráno. Česko si připomíná 90 let od narození Václava Havla. U soudu v Ostravě stane bývalý poslanec Wolf obžalovaný za vyhýbání se vězení. Hokejisté Třince slaví 8. výhru a rekord extraligy. Václav Havel by dnes oslavil 90. Dramatik, jedna z nejvýraznějších tváří disentu a někdejší vězeně totalitního režimu se po listopadových událostech v roce 1989 stal prvním porevolučním prezidentem. Právě jeho éra v úřadu byla výrazná, protože se tvořilo celé nové společenské uspořádání, jak pro Frekvenci 1 řekl politolog a Havlův někdejší poradce Jiří Pehe.
3: To, že vlastně se stal hlavní tváří vedle Václava Klause a Miloše Zemana té éry, ve které se měnily společenské poměry, ekonomické

0: poměry Václav Havel k tomu přistupoval trochu jinak než ti dva zmínění politici, protože on byl v prezidentské roli a měl takovou určitou morální povinnost celé éře dát určitý význam, který přesahoval jenom tu ekonomickou nebo politickou transformaci, a myslím si, že se toho zhostil dobře.
1: Václav Havel zemřel 18. prosince roku 2011. Bylo mu 75 let. Před okresním soudem v Ostravě dnes stane bývalý poslanec za ČSSD, nyní socdem Petr Wolf, obžalovaný za to, že se vyhýbal vězení za dotační podvod. Za podvod dostal 6 let za mřížemi, před uvězněním ale utekl do Paraguaje, za což může dostat další 2 roky. V roce 2012 soud uznal Wolfa vinným z toho, že podvedl ministerstvo životního prostředí, od kterého dostal dotace na základě nepřesných, zkreslených a lživých informací. Na 2 projekty spolu s manželkou v letech 2005 až 2007 čerpal 11 milionů korun. Vláda dnes projedná změnu financování asistentů pedagoga na základních školách. Má řešit i změny některých opatření přijatých v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu a taky mimořádnou finanční podporu pro zemědělce zasažené dopady krize na Blízkém východě. Prezidentské volby v Brazílii rozhodne druhé kolo, do kterého po nedělním hlasování postoupil pravicový senátor Flávio Bolsonaro a stávající hlava státu Luiz Inácio Lula da Silva. Po sečtení 99% hlasů získal Bolsonaro 47,2% hlasů. Jeho levicový soupeř bezmála 45%. Ani jeden tak nedosáhl na nadpoloviční většinu potřebnou k vítězství v prvním kole. Třinečtí hokejisté si drží fantastickou formu. Oceláři porazili večer doma Olomouc 9-0 a díky 8. výhře vytvořili nový rekord extraligy. Radují se také Karlovy Vary, které porazili 4-1 Plzeň, i Liberec, který přehrál Mladou Boleslav 5-3. Kladno pak ukončilo sérii 4 porážek. V zápase 8. kola sice prohrávalo v Litvínově 0-2, ale dokázalo otočit výsledek na 3-2 v prodloužení. Hokejisté Dynama pak porazili v bitvě dvou největších favoritů soutěže Spartu 6-4. Bodovali tak naplno po 5. v řadě a jsou 3 body za vedoucím Třincem. Dneska bude zpočátku většinou oblačno, ráno a dopoledne, hlavně v severozápadní polovině Čech, pozor na mlhy. Venku se teď teploty drží jen mezi 9 a 4 stupni, v údolích je jen kolem 2. Během odpoledne se ale mlhy rozpustí a začne oblačnosti ubývat. Odpoledne a večer na většině území až do vyjasnění. Teploty nejvyšší odpolední mezi 18 a 23 stupni, na horách bude kolem 15, na Šumavě až 19. A pozor, na dálnici D5 z Plzně do Německa, počítejte tam s dlouhými kolonami, začínají na 148. kilometru a mají zhruba 7 kilometrů. Hustý provoz taky hlásí Pražský okruh, u sjezdu na Barrandov je kvůli opravám mostu průjezdný jen levý pruh.
2: A přejeme vám hezké pondělní ráno, přátelé.
3: Krásné ranko.
2: Tak něco tady mám, 1. říjnové pondělí.
3: Ano.
2: Světový den úsměvů.
3: Ano.
2: Je-li pátek.
3: To jsi našel kde?
2: Tam to moc nevychází.
3: To nevychází, tak nic, pojďme se vračit.
2: Je to 1. říjnový pátek, tak je den úsměvů. Ale je 1. říjnové pondělí.
3: Tak máme šmolíka, pacholíka.
2: Den mračení bych to teda udělal s dovolením.
3: Nic, to je jak ve školní jídelně. Dítě jedlo, máš usměváka, dítě nejedlo, máš mračáka.
2: To jsme neměli.
3: To jsme mývali ve školce, no, aby to, a pak se nějaký rodiče jako vzbouřili, že to ty děti stresuje.
2: Jasný, no, a muselo to chápu, se to, no, protože máš samý mračáky. Pak.
3: Muselo se to zrušit.
2: Kradeš usměváky, přehazuješ.
3: Přesně.
2: Tak hezké ráno.
3: Dobré jitro.
4: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.
5: Dávno už vím, že chodím jak tě.

0: pondělní ráno vám přejeme, je tu nový pracovní týden. Otázkou, jaký bude, možná bychom to mohli vyčíst ve hvězdách. Takhle, jaký bude, to je ve hvězdách.
1: Hele, vzhledem k tomu, že jsem si včera ukopla palec v koupelně, tak doufám, že tenhle ten týden bude lepší.
0: Palec lepší než malíček.
1: To je taky pravda, viď? Malíček by mohl rupnout, tohle je jenom modrý.
2: Horoskop Frekvence 1.
3: Astrologickou karetní horoskop Dagmar Klucké na Frekvenci 1. Krásné pondělní ráno, milí přátelé, vítejte u horoskopu. Dnes je Světový den učitelů a den lidských sídel a architektury. Svátek slaví Eliška, Elza a Dálie. Blahopřejeme. Se sluncem ve vahách a lunou ve lvu vaše nálada narůstá. V hlavě se vám rodí nové nápady. Ve skrytu duše prahnete po úspěchu. Co čeká váhy? Začátek týdne je velmi slibný po všech stránkách. Ke splnění vroucího přání vám chybí už jen malý krůček. Štíři, moc dobře víte, že láska je kořením života. Proto jí věnujte svůj čas i energii. Posilujte důvěru v sebe i své blízké. Střelci, ve vztahu by měla převládat harmonie. To ale neznamená, že si prostě pustíte televizi a celý večer u ní zůstanete. Kozorozi, dobré činy se chválí sami, svému okolí dokážete, jak moc jste šikovní. Vodnáři, určité okolnosti nebo setkání oživí vaší minulost. Ve vztazích se může leccos zkomplikovat. Ryby, připravte se na výkyvy nálad a nečekané situace, které bude zapotřebí rychle řešit. Berani, dnešek vás trochu znervózní a přestanete se ovládat. Snažte se vidět současné dění objektivně, nerozčilujte se. Víci, máte-li pocit, že chcete svůj vztah někam posunout, musíte se vyjádřit. Podmínkou je plné nasazení a soustředění. Blíženci, patříte k nejotevřenějším znamením, takže by vám nemělo dělat potíže říct opravdu to, co máte na srdci. Slušelo by vám ale méně povídat a více se tulit. Radci, pro samé starosti nebudete vědět, kde vám hlava stojí, ale nakonec všechno zvládnete. Lvi, luna je ve vašem znamení, toužíte po lásce i profesním úspěchu. Vypadá to, že vaše přání nezůstanou nevyslyšena. Pany, po víkendu působíte odpočatě a zároveň svůdně. Konstelace jsou vám nakloněny. Milí přátelé, dnešek by vám měl poskytnout nevšední zážitky. Nepropásněte ani jediný okamžik. Dobrých nápadů budete mít dost, jen se rozhodnout. Přeji úspěšný start do nového týdne. Mějte se rádi a věřte na zázraky.

0: Do pondělního rána vás se probouzí Frekvence 1. Pojďme si to pondělí trošku zpříjemnit vtipem, jak to jak bývá zvykem, tak v pondělí a v pátek to mají ve své režii Jana s Mikešem. Tak pojďme na to.
1: Když je to pondělí.
0: Tak.
1: Mladý člověk, prostě výkon jako prase, leze po ledovci, jo, teď prostě zasekne, vyleze. A za ním máma šplhá, říká, Peťo, svačinu!
2: Jak se do rádia volá,
3: tak se z rádia ozývá.
2: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
3: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
2: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
3: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
2: Nahrajte vzkaz
3: a už jsme v kontaktu.
2: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
4: A za dny jsou tady...
5: Mňam, to je bomba.
6: Tyjo, co to zase baští?
5: Mám tady dobroty z choceňské mlékárny. Pomazánkové máslo s houbami, žervé high protein. No to je fakt skvělý.
6: A co já? Pro mě nic?
5: Jasně, že jo. Stačí napsat do soutěže na Frekvenci 1, proč právě ty bys měl vyhrát super nálož choceňských dobrot.
6: Je to fakt vynikající. Jdu si to hned koupit.
7: Soutěž na frekvence1.cz. Vyhrávejte s choceňskou mlékárnou na Frekvenci 1.
8: Gianna Mia, tohle je úplný amore na talíři. Vyhrajte na webu Frekvence 1 balíček produktů Gianna za tisícovku. S pasátou, rajčaty, olivami nebo tuňákem. Stačí odpovědět na 3 otázky a jste ve hře. Rozbalte to s Giannou na webu Frekvence 1 a vychutnejte si La Dolce Vita.
9: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
10: Znáš ten zvuk? Šustnutí pytlíku. A najednou je v místnosti ticho, protože všichni jedí. Oříšky v lahodné čokoládě, nadýchané křupky a sneky. To jsou dobroty, u kterých dost prostě neexistuje. To jsme my. Poex. Z Velkého Meziříčí až k tobě domů. www.poex.cz.
11: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.
12: Máte vysavač, pračku, myčku a přesto na zuby používáte obyčejný kartáček? Je čas to změnit. Upgradeujte na elektrický kartáček. Vyzkoušejte IO magnetickou technologii od Oral-B pro pocit dokonale čistých zubů.

0: Vše, co potřebuji za cenu.
1: Gianna Mia, tohle je úplný amore na talíři. Vyhrajte na webu Frekvence 1 balíček produktů Gianna za tisícovku. S pasátou, rajčaty, olivami nebo tuňákem. Stačí odpovědět na 3 otázky a jste ve hře. Rozbalte to s Giannou na webu Frekvence 1 a vychutnejte si La Dolce Vita.
2: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
3: Kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
1: Gianna Mia, tohle je úplný amore na talíři. Vyhrajte na webu Frekvence 1 balíček produktů Gianna za tisícovku. S pasátou, rajčaty, olivami nebo tuňákem. Stačí odpovědět na 3 otázky a jste ve hře. Rozbalte to s Giannou na webu Frekvence 1 a vychutnejte si La Dolce Vita.
5: Frekvence 1.
6: Doprava.
7: Na dálnici D5 ve směru z Plzně do Německa se tvoří kolona za sjezdem na Rozvadov. Zpomaluje se na 148. kilometru. Provoz houstne na dálnici D1 ve směru z Vyškova do Brna. Zpomaluje se u sjezdu na Slavkov na 210. kilometru. Zdržíte se do 10 minut. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Marcela.
8: A hezké ráno vám přejeme, Míra s Lubkou, jsou s vámi, pěkné pondělí vám všem. Mimochodem, dnes, přátelé, 5. října,
9: tu máme... 1962.
8: Ano, jedno zajímavé výročí, tady je malá nápověda. Asi víte, že jo?
9: Beatles.
8: No, není to želva od Olympiku.
9: Ale vlastně,
8: no,
9: jo.
8: Kdybych to zrychlila trošku, tak to moc jiný
9: počkej,
8: není, no.
9: Počkej, to mě nikdy nenapadlo.
8: Britská skupina Beatles vydává svůj první velký hit Love Me Do a to bylo právě dneska, ale nějaký ten pátek zpět.
9: Nějaký ten pátek, podle mě to nebyl pátek. Rok 62.
8: Hezké ráno.
5: Míra Michálek
10: a Lubka Ponížilová.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Dětské GPS hodinky mohou narazit na zákaz mobilů ve školách. Rodiče žádají výjimku. Co vy na to?
2: Já vím, no tak já samozřejmě mám děti před penzí, čili tohle není můj problém, jako jak tam to bylo s hodinkama ve škole, ale...
1: Děti před penzí, nechte to, ale... oni žádný penze nepůjdou.
2: Ale já celou tuhle problematiku nerad do toho mluvím, protože se cítím opravdu v tom nevědomej. Sleduju ty názory a protinázory k tomu. Není to tak úplně jednoduchý najít jako tu správnou cestu, protože trošku nemůžete jaksi dětem říkat, nezvykejte si na elektřinu, nebudete ji potřebovat, to jako nejde. Na druhou stranu vím, že jsou v průměru 6-7 hodin na tom, čili budou mít vypláchnutý mozky, ale oni prostě s těma vypláchnutýma mozkama tady pak budou si žít. Oni jako se lidi hroutějí, že nečtou děti a tak dále. Ale oni asi nebudou muset číst, rozumíte? Prostě oni budou žít ve světě, který my si neumíme představit. Takže řada našich opatření může být chybná, mylná nebo starobní. Příznakem stáří je, že nerozumíte už ani době, v které žijete. To je jako jeden z důrazných znaků stáří. Proto já dávám najevo, jak rozumím všemu. Právě teď. A jsem cool jako kráva. Takže...
1: cool jako kráva.
2: Ale... Takže já bych tomu nerad mudroval, protože bych rozhodně nechtěl patřit mezi vysmívaný staromilce jako ty, co když přišla elektřina, tak říkali, že není na dobrý starý parní stroj, jo. A že Bůh ví, co ta elektřina bude dělat a tak dále. No, vždycky vidím ty zasmušilý obličeje těch dětských psychologů. Všichni mají takový výraz, jako když dožerou nějakou okurku nebo trnku, jak ty děti, ale to je evoluce. Oni nebudou žít, jako jste žili vy. A moje dětství a dětství téhle generace to nemá skoro nic společného. Proč by taky mělo mít? No, takže nevím, nemám k tomu žádný postoj. A myslím si, že to, jak lidi zastávají tak razantní postoje, protože vycházejí ze svých poznatků, tak to je omyl číslo 1.
0: Jan Kraus a Blondýna. Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: Africa.
1: Pondělní ráno, Frekvence 1 s vámi. Pojďme prověřit, kdo bude dnes chytrej.
2: Jak rádio.
1: Tak, hele, máme už říjen. To znamená, že se nám pomalu, ale jistě blíží konec motorkářské sezóny.
2: Hele, motorka, to byla, jak říkáš, hele máme, tak vidíš.
1: No. Hele, máme motorku. Hmm. A tak mě tak napadlo, jestli by sis uměla tipnout, jaká je maximální rychlost, jakou kdy kdo dosáhl na motocyklu.
2: Velká.
1: Velká. To je zajímavá odpověď. Jaké chcete auto? Červené.
2: No.
1: No. Velká. Tak zkus.
2: Velká, počkej, tak já bych třeba řekla, že to může být... 220.
1: 220 kilometrů?
2: Za hodinu.
1: A chceš ještě si to rozmyslet?
2: Nechci.
1: Dobře.
2: Já vůbec nevím,
1: netušíš,
2: kam... Jako, myslím si, že míň to nebude. A asi to bude víc, ale já vlastně ani nevím, jaká je rychlost auta, jo. A vlastně...
1: No, odkladíš, jako maximální rychlostní stupeň je trojka, na který jezdí v autě a většinou nepřesáhne rychlost 45 kilometrů.
2: A to není pravda, ale jako jezdím pomalejš, no, tak dobře. On se tam vždycky najde někdo, kdo jede rychlejš, že jo, tak proč mu překážet?
1: Dobře, tak jo, za chvilku. What is

0: Jakou největší rychlostí kdy kdo jel na motorce? Tak nějak bych parafrázovala tvoji otázku, která byla položena trošičku odborněji, ale mně to úplně nejde. Takže prostě nejvyšší rychlost na motorce, já jsem říkala 220, viď? A že to nebude míň a že to možná bude víc.
1: Tak pokud tě někdy předjížděla motorka a už se to párkrát stalo, tak tě rozhodně předjížděla vyšší rychlostí i v Čechách než 220 km.
0: Jako fakt.
1: Běžná sériová motorka jede úplně v pohodě 250, třeba z těch silničních.
0: Kecáš.
1: No jasně, no, i 300.
0: Ne.
1: No, teď jsem si tady zadal do Google, abych to měl úplně přesně. Jo. Tak jsem tam dal maximální rychlost na motorce a vyskočili mi od AI rychlostní limity v České republice. V obci 50, mimo obec 90.
0: 130 a na dálnici 130, takže vlastně nemohla jet rychlejš. Pojďme si to říct otevřeně.
1: No dobře.
0: Dobře, ale v Brně na okruhu, dejme tomu.
1: Tak.
0: No, tak. Klečky. Co z teba vypadne?
1: Já to musím napsat jinak, totiž víš, abych jako úplně ti nekecal. Takže prosím vás, absolutní oficiální světový rychlostní rekord na motocyklu,
0: ano,
1: byl 605 kilometrů.
0: Kecáš.
1: V hodině. Jo, byl to teda proudový stroj, takže to sice byla motorka, ale tak jako
0: jo,
1: byla, nebyla.
0: Taková na půl.
1: No a potom ta absolutní jednička mezi klasickými přeplňovanými motory,
0: no,
1: tak to byla Hayabusa. To je Suzuki, kterou si určitě někdy někde potkala taky, to je jako relativně běžná
0: jako
1: motorka.
0: Fakt.
1: A už když se prodávala, jak se prodávala s tím, že to je opravdu jako šlupka rychlostní, tak na ní měli maximální rychlost 634 km.
0: To je strašný. To je fakt strašný. Já jenom konečně jsem pochopila, proč strašně moc chlapů říká ta Suzuki, protože vlastně dřív než auto, tady byla motorka. Takže
1: ty máš vlastně Suzuki, já jsem zapomněl.
0: Já mám auto a je to ta Suzuki.
1: Jo, a jede kolik teda?
0: Já nevím.
1: Nevím.
0: Podle mě, já jsem v něm asi, víš co, ono je totiž jako takový trošičku zrádný. Ono už je moderní a ono píská, když jedu rychlejš. Takže,
1: jo, když překročíš tu rychlost, jo.
0: Takže já nevím, se mnou jelo asi nejrychlejš a teď bacha, abych nedostala pokutu, ale asi 140.
1: 140 to rozpálila Ludka. Hezké ráno.
0: Dobré jutro.
2: Gianna Mia, tohle je úplný amore na talíři. Vyhrajte na webu Frekvence 1 balíček produktů Gianna za tisícovku. S pasátou, rajčaty, olivami nebo tuňákem. Stačí odpovědět na 3 otázky a jste ve hře. Rozbalte to s Giannou na webu Frekvence 1 a vychutnejte si La Dolce Vita. Amore na talíři. Vyhrajte na webu Frekvence 1 balíček produktů Gianna za tisícovku. S pasátou, rajčaty, olivami nebo tuňákem. Stačí odpovědět na 3 otázky a jste ve hře. Rozbalte to s Giannou na webu Frekvence 1 a vychutnejte si La Dolce Vita.
3: Kevin zůstal sám doma, ale vy rozhodně nemusíte. Zažijte oblíbenou vánoční komedii na obřím plátně s českým dabingem a ikonickou hudbou Johna Williamse v živém podání orchestru a sboru Prague Pop Symphonics. Sám doma in koncert 15. prosince v O2 Univerzu. Vstupenky v síti Ticketmaster a Ticketportal.
4: Pat a Mat zpátky na venkově. 50 let nápadů, 50 let originálních řešení. Oslavte jejich výročí novými příhodami. Pat a Mat zpátky na venkově. V kinech od 8. října 2026. A je to.
5: Come on, yeah.

0: Oj, jsem Blue. Miluji, když si zaberete ta nejlepší místa na lehátku. O výhodách First Minute Léto nám poví Lenka.
1: Léto pomalu končí, ale na příští letní dovolenou se můžete těšit už teď. Ať už cestujete s dětmi, ve dvou nebo s přáteli, vyplatí se svůj zájezd zarezervovat včas. V rámci First Minute Léto na vás čeká nabídka nejžádanějších destinací a hotelů. Čím dříve se vyberete, tím více výhod získáte. Například děti zdarma anebo storno zájezdu zdarma. A opět na vás čeká kufr plný výhod. Stálí klienti mohou využít jeho výhody, jako je například cestovní pojištění, seating nebo nadváha zavazadel zdarma. Případně dát přednost slevě za věrnostní kredit. Pokud s námi cestujete poprvé, kufr plný výhod získáte za výrazně snížené ceny.
0: Blue! First Minute dovolená začíná na bluestyle.cz.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V Cake Tech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Cake. Víc než si myslíte.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
7: Přímo bychytrálí. S chytrártem jsme ušetřili.
6: A co je chytrárt?
7: Kdyby ses nachytřila jako já, tak víš, že nízké ceny.
6: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
8: Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
11: Milý Deníčku, noci jsou pro mě čím dál těžší. Před spaním se mi hlavou honí ošklivé věci. Nemám žádné kamarádky a připadám si úplně opuštěna. Chci si někam schovat a brečet, aby mě nikdo neviděl. Ale ps, nové mámě to neříkej. Mám strach, že mě přestane mít ráda a opustí mě jako ta minulá.
12: Pomozte traumatizovaným dětem. Podpořte SOS Dětské vesničky.
13: Šafránový rituál pro vaše vlasy přináší Capilan Neo, sponzor Časomíry. Jedna péče pro mastné i suché lupy. www.capilan.cz
14: 7 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
15: Hezké ráno. Česko dnes vzpomíná na Václava Havla. Matka chlapce, který útočil ve škole, je ve vazbě. Do Česka se blíží citelné ochlazení. Na horách i zasněží. Dramatik, spisovatel a prezident Václav Havel by dnes oslavil 90. Po listopadu 1989 byl zvolen prezidentem Československa a v roce 1993 se stal prvním prezidentem samostatné České republiky. Politolog a někdejší poradce prezidenta Jiří Pehe pro Frekvenci 1 srovnal éru Václava Havla s dnešní politickou kulturou.
16: Éra 90. let zejména byla ve znamení velkých osobností, které se vynořily z toho revolučního kvasu. Když to v té dnešní éře jsme spíše vedeni politicky lidmi, kteří jsou průměrní, kde až podprůměrní, kteří se naučili fungovat v tom provozu.
15: Prezident Václav Havel zemřel 18. prosince 2011 na Hrádečku. Bylo mu 75 let. Slovenská policie zadržela matku 13-letého chlapce, který minulý týden na základní škole na severu Slovenska zabil dva lidi. Matka podle médií krátce po tragédii vyhrožovala ředitelce školy smrtí a teď je ve vazbě. Mluvčí žilinské policie uvedla, že 30-letá žena čelí obvinění z přečinu násilí proti skupině obyvatel a přečinu výtržnictví. Časopis Plus 7 dní uvedl, že žena byla v minulosti jako uživatelka omamných látek stíhána pro drogovou trestnou činnost. Problémy se zákonem měl podle listu také chlapcův otec, kterého zhruba před rokem propustili z vězení, kde byl kvůli majetkové a drogové trestné činnosti. Kvůli problémům rodičů se chlapec dostal do péče prarodičů. Do Česka se blíží citelné ochlazení, na horách i zasněží. Úvod nového týdne ještě přinese dozvuky slunečného babího léta a odpoledních teplot lehce nad 20.

0: štítkou. Už ve čtvrtek k nám ale vtrhne studená fronta, kterou doprovodí déšť a taky citelné ochlazení. Další dny budou už podmračené s občasnými přeháňkami a maximy jen kolem 14 stupňů. Na horách se mohou objevit i sněhové vločky. Lublinu kvůli sílícím ruským útokům na Ukrajinu znovu otevřeli protiletecký kryt z éry studené války. Při renovaci ale nejprve provedli jednu symbolickou změnu. Východ z krytu teď nevede na východ, ale na západ. Kryt zbudovaný v polovině 80. let poskytne po dobu 72 hodin úkryt až 200 lidem. Zajistí jim přístup ke vzduchu, vodě a elektrice. Dnes poznáme nejlepšího fotbalistu sezony. Výsledky ankety Zlatý míč oznámí v Praze klub sportovních novinářů. Po podzimní polovině vede ofenzivní záložník Lyonu Pavel Schulz, který tak má nakročeno k obhajobě prvenství. Ve Zlatém míči se hlasuje dvoukolově. Novináři vždy vybírají nejlepší jedenáctku za podzim i jaro a celkový vítěz vzejde po sezóně ze součtu obou částí. Rekordmanem ankety je brankář Petr Čech s 12 prvenstvími. Dneska bude zpočátku většinou oblačno, ráno a dopoledne, hlavně v severozápadní polovině Čech pozor na mlhy. Ty se ale během dopoledne rozpustí a začne ubývat i oblačnosti. Odpoledne a večer tak bude navěčně území jasno nebo polojasno. Nejvyšší odpolední teploty nám vystoupí na 18 až 23 stupňů. A ještě se podíváme na to, jak to právě teď vypadá na hlavních tazích.
1: Provoz houstne na dálnici D1 ve směru z Vyškova do Brna. Zpomaluje se u sjezdu na Slavkov na 210. kilometru. Zdržení je 10 minut. Na dálnici D5 ve směru z Plzně do Německa se tvoří kolona za sjezdem na Rozvadov. Na německé straně pokračují s kontrolami. Zpomaluje se na 149. kilometru. Pozor si dejte, pojedete-li po dálnici D1 ve směru z Brna na Prahu. Za Ostrovačicemi na 176. kilometru je v odstavném pruhu kamion. Vybočuje se tak opatrně. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Marcela.
0: A po zprávách v 7 už na frekvenci 1 pokračují Míra s Lubkou.
2: Ano, jsme tu, hezké ráno vám přejeme.
3: Krásné ranko.
2: Po 7. hodině, dneska je významný den pro všechny Čechy.
3: Uh-huh.
2: Jo. Rok 1842.
3: Ano.
2: Právě dnes.
3: Uh-huh.
2: A v Plzni byla pod vedením sládka Josefa Grola uvařena první várka.
3: Piva.
2: Plzeňského piva. No jo.
3: Počkej, ale víš co, to je, já jsem... Já
2: řekl, jste 184 let, je
3: no,
2: to tak, jo?
3: No, já jsem Plzeňák, že jo? A víš, co je strašně
2: vtipný? Plzeňák, no.
3: Plzeňák, já to neumím říkat, no, jako plzeňsky. Víš, co je strašně vtipný? My jsme jako děti chodili na takový různý jako vzdělávací pořady do pekla.
2: Jasně, kam jinam s dětma, než do pekla.
3: To je kulturák. A my jsme byli na vzdělávacím pořadu, to byla snad 3., 4. třída. O tom, jak se v Plzni vařilo pivo.
2: Ne.
3: Což je strašně vtipný, no že vlastně jo, už takhle malí děti v tomhle směru vzdělávají. A oni poznávali kvalitu piva podle toho, že se přilepil ten host na lavici.
2: Což je?
3: Jakože tu lavici
2: polili pivem.
3: Aha. A kvalitní pivo se, aspoň tak to bylo v té pohádce, na který jsme byli.
2: Se lepilo, jo.
3: Se lepilo a vlastně, když se dobře přilepil, tak to pivo bylo kvalitní.
2: Ale je pravda, že teď už se to tak neděje, ale dřív, když se chodilo do těch různých jakoby náleven, bylo víc, ty čtyřky různý a tak, tak tam, když si přišla, jak si položila ruce, přilepili se ti ty chlupy, říká, tak to je zlitý pivem celý.
3: No, takže asi fakt
2: na tom něco bylo.
3: Asi tak to bylo, no. Hele, v té škole jsme se to takhle učili.
2: Zdravíme do Plzně, hezké ráno.
3: Dobré jitro.
4: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Jdeme hezké ráno, frekvence jedna s vámi. Přátelé, dorazil za námi Alexandr Šupenič. Jsme moc rádi, hezké ráno, ahoj.
1: Krásné dobré ráno.
2: Ahoj, krásné ráno. Od července 2026 první český mistr světa v šermu. Ještě jednou velká gratulace.
1: Moc děkuji.
0: A začneme úplně jinak.
2: Ano.
0: Řekne ti občas někdo Sašo?
1: Občas jo. Vlastně spíše to častěji Alexi, ale říká mi tak ve škole. Nebo mi tak říká moje máma.
2: A říká
1: ale...
2: Sašo nebo Sášo?
0: Sášo, to je spíš pro holku, ne Sášo?
1: Ne, to já si myslím, že v tom, to se tak říká, na Slovensku se říká ne Sášo, ale Šáňo. Ale a taky Alexi, takhle mi říkali, no někde jsme takhle byli na nějaký party a nějaký Slovák mi říkal Šáňo.
2: To je hezký.
0: Nechtěl spíš jenom přípitek, jako Šáňo?
1: No možná jo, možná, jako, já jsem tak chápal, říkám, hele, nemám tady, nemám u sebe, jako nemám nic, a on, no nic, Šáňo, ty
2: jsi náš. Alexandr Šupenič je dneska s námi na Frekvenci 1. Frekvence 1.

0: Frekvence 1.
1: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
2: Tak pojďme na to číslo 257 403 devítky.
3: Hrajeme o 26,5 tisíce právě teď.
2: Tak otázkou, koho máme na telefonu. Dobrý den, kdo tam?
4: Zdravím, tady Petra.
2: Petro,
3: kam vás zdravíme? Hezké ráno.
2: Do práce.
3: Do práce.
4: Bohužel.
2: No tak jo. Máme tady větu, kterou nám tu nechal Franta s Karlem ze skupiny Čechomor. Ta věta zní takto.
5: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět.
2: Tak co myslíte?
4: Tipnu pódium.
2: Pódium
3: za 26,5 tisíce.
2: Myslím, vyzkoušíme to.
5: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět.
2: Bohužel. Petro, ani pódium to není. Nevadí, mějte se krásně, naslyšenou.
3: Ať to v práci utíká, mějte se, naschle.
2: Tak my přihodíme, Lubko, samozřejmě pětistovku. To je jasná věc.
3: Takže je tam 27 tisíc, o které hrajeme. Pozor, přátelé, ještě jednou dnes ráno.
6: Gianna Mia, tohle je úplný amore na talíři. Vyhrajte na webu Frekvence 1 balíček produktů Gianna za tisícovku. S pasátou, rajčaty, olivami nebo tuňákem. Stačí odpovědět na 3 otázky a jste ve hře. Rozbalte to s Giannou na webu Frekvence 1 a vychutnejte si La Dolce Vita.
7: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
8: Máte vysavač, pračku, myčku. A přesto na zuby používáte obyčejný kartáček? Je čas to změnit. Upgradeujte na elektrický kartáček. Vyzkoušejte IO magnetickou technologii od Oral-B. Pro pocit dokonale čistých zubů.
9: Znáš ten zvuk? Šustnutí pytlíku. A najednou je v místnosti ticho, protože všichni jedí. Oříšky v lahodné čokoládě, nadýchané křupky a sneky. To jsou dobroty, u kterých dost prostě neexistuje. To jsme my, Poex. Z Velkého Meziříčí až k tobě domů. www.poex.cz.
10: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.
11: Škoda Octavia na operativní leasing za 7 950 korun bez DPH měsíčně.
8: Venku se ochlazuje, dny se krátí, ale doma zůstává teplo. Klimatizace Midea Solstice totiž nejen chladí, ale i vytápí. S technologií AI EcoMaster, která se přizpůsobí vašim potřebám a přináší úsporu energie až 30%. Ať je léto nebo mrazivá zima, doma je vám dobře po celý rok. Více informací najdete na www.midea.cz. Když klimatizace, tak Midea.

0: Alexandr Šupenič dneska s námi. Pořád hrdý Brňák, pořád za Sokol Brno.
1: To samozřejmě platí. Hrdý Brňák určitě, Sokol Brno taky, to je můj mateřský klub, ale už teda přestěhovaný do Prahy a žiju teďka tady, trénuju tady, protože tady máme skvělý zázemí, skvělýho trenéra, italského Giovanniho Portolaza, takže už 2 roky bydlím zde, v Praze.
0: Zde.
2: Když zmiňuješ italského trenéra, dá se říct, že některý stát nebo národ je opravdu jako dobrý třeba v tom šermu?
1: Určitě. Dřív to bylo hodně, že to byla Itálie, Francie z těch evropských, ale ten sport se tak extrémně rychle rozšiřuje, že vlastně je to celosvětový sport a v Asii to má obrovský boom. Hongkong, Čína, vlastně Japonsko, Korea, tak to jsou jako velmoci teďka, samozřejmě Amerika, tak, takže je to hodně, hodně globální, ale už dřív, já si pamatuju, já už šermu 23 let, takže když jsem jel třeba na mistrovství světa juniorů, tak když člověk šermoval, nevím, se Singapurem, tak to byl jasný vítězství, jako by pro mě jednoduchý zápas, ale teď už to neplatí, teď už je to tak globální a hlavně jsou taky fúze, že ty trenéři cestují různě po světě a tak, takže všichni všechno vědí, koukají na různý kanály, na sociální sítě a tak, takže hodně globální sport, ale pořád bych řekl, že ta tradice je v té Itálii a v té Francii.
0: Ty seš spíš staromilec, nebo máš rád nový věci?
1: Nerad úplně měním věci ve svém běžném životě, ale když je ta změna potřeba, tak ji udělám. Ale jako staromilec, to možná to byla otázka, jako na co přesně.
0: Třeba ty jsi začal fleretem.
1: Jo.
0: Měl jsi někdy takový ty choutky, jako zdrhnout od fleretu k něčemu jinému?
1: Ne vůbec, jakože takhle, jenom pro posluchače, v šermu jsou 3 zbraně, fleret, kort a šavle, jsou to naprosto rovnocenné disciplíny. Nikdo nedělá, že by dělal 2 disciplíny, ale samozřejmě každý si myslím, že si zkusil ty ostatní disciplíny, takže já jsem si to jako zkusil a jsem velmi rád, že dělám fleret, přijde mě taky nejkomplexnější, nejvíc zábavný, nejtechničtější, takže jsem rád, že jsem u fleretu.
0: A kapelu fleret si někdy pustíš?
1: Kapelu fleret, to je zafukané, ne?
0: Jo, jasně. Takže asi ne.
1: Fleret, jasně, fernet, no.
2: Zase jsme u toho.
1: Šáňo.
0: Alexandr Šupenič je dneska s námi na Frekvenci 1.
3: Frekvence 1.

0: když už se nevejdete do...
1: Gianna Mia, tohle je úplný amore na talíři. Vyhrajte na webu Frekvence 1 balíček produktů Gianna za tisícovku. S pasátou, rajčaty, olivami nebo tuňákem. Stačí odpovědět na 3 otázky a jste ve hře. Rozbalte to s Giannou na webu Frekvence 1 a vychutnejte si La Dolce Vita.
2: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
3: Na dálnici D5 ve směru z Plzně do Německa se tvoří kolona za sjezdem na Rozvadov. Zpomaluje se na 148. kilometru. Provoz houstne na dálnici D1 ve směru z Vyškova do Brna. Zpomaluje se u sjezdu na Slavkov na 210. kilometru. Zdržíte se do 10 minut. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Marcela.
4: Frekvence 1 s vámi, dobré pondělní ráno vám
5: krásné
4: přejeme.
5: Remko.
4: Mám tu jednu pozitivní zprávu ze světa.
5: Dobře.
4: Jo. Praha vyšla v novém průzkumu jako nejméně dostupná metropole Evropské unie pro lidi s minimální mzdou. Je to strašný.
5: Já si myslím, že naše děti už si prostě nepořídí bydlení a to nemusí bydlet ani v Praze.
4: Jako. Na nájem v Praze nestačí ani celá minimální mzda. Jo. Průměrný nájem odpovídá 185% hrubé minimální mzdy. Takže když bys měla dvě minimální mzdy, tak zaplatíš jenom ten nájem. Ono se to samozřejmě průměruje, ono tady seženeš jako i levnější byt. Ale průměru ty byty stojí jako i ty lepší, kterých je tady relativně hodně, jako hodně.
5: Jako hodně, no.
4: Takže potom ten průměr, tam se potkáváme, to je stejný, jak když někdo říká, že průměrná mzda
5: mzda je tolik a tolik, no.
4: A když se zeptáte kolem sebe, tak ji nikdo nemá.
0: Frekvence 1. Míra Michálek a Luk.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Japonská firma testuje novinku. Víno bude prodávat v lahvi z papíru. Co vy na to?
2: Tady bylo papírový víno krabicový vždycky.
1: My to známe.
2: Jako tady je spousta lidí, dokonce mnoho let nepila víno jinak než z krabice, že? Což bylo nejlevnější. A ještě se říkalo krabicové víno.
1: No. Krabičák.
2: No, takže že to bude z papíru, ale mladá generace pije čím dál míň, takže možná bude mít jiný vztah k tomu, že to víno bude v sáčku nebo v papíru nebo co. A pak jo, to jsou Japonci, jo?
1: Mm-hmm.
2: No Japonci určitě to pít budou, protože Japonci dělají všechno jinak než všechny ostatní národy.
1: Já právě nevím, jestli oni vůbec pijou. Mám pocit, že mi někdo říkal, že Asiati mají vlastně míň enzymů na odbourávání alkoholu.
2: To mají asi, no. To jsou dřív opilí. Jako.
1: Jo. Takže
2: ale v Japonsku pijou, ale tajně. Takový, tam jsou některé věci. Tam velké mafie v Tokiu a takový, ale samozřejmě mafie většinou tajná. I když v New Yorku to úplně nebylo, že jo. V New Yorku oni dávali najevo, že jsou tak nevinní, že se procházejí po ulici, ale to byli víceméně Italové nebo Italoameričani, ale Japonci jsou tajemní a pokud by vyšlo vládní nařízení, že víno se bude pít jenom z papíru, tak všichni tu jeden pijou víno jenom z papíru.
1: To kdyby vyšlo tady, vidíte.
2: Já vím, ale já jsem rád, že Češi nejsou japonská mentalita. Mě jsou jak Češi blížší teda. A to já v Japonsku nebyl, to znám jenom z rodiny, kde kdo byl, tak mě to popisovali. To není země pro Honzu.
1: To ne.
2: A už ty tyčky, no dej sem příbor.
3: Jan Kraus a Blondýna.
0: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: Klub. Dnes se za námi na Frekvenci 1 zastavil Alexandr Šupinič. Když jsme tady zmiňovali ten fleret a hudbu, co tvoje hudba vlastně, co tvoje hudební kariéra?
1: No, já doufám, že jako v tom rozhovoru mezi tím hrajete moje písničky. Já,
2: celou dobu.
1: Jako celou dobu.
0: No, tak počkej, pojďme to udělat, takže si teď kousek pustíme.
2: Pojďme.
0: Jo, a pak se k tomu vrátíme. Aha.

0: No takže Alexander Šupenič, nejen sportovec samozřejmě, ale taky muzikant, tak jak to vypadá s tvojí hudební kariérou?
1: A vypadá to dobře, je to, já to tak dávkuju velmi jako málo, ale když už něco vydáme, tak se snažím, aby to bylo dobrý. Je to taková moje vášeň, moje hobby, samozřejmě by si to zasloužilo víc času, ale zase říkám, když už to dělám, tak to dělám naplno, ale samozřejmě toho času je málo, ale baví mě to hlavně, nebaví mě tak úplně už pak, nebo neřeším už tak ten výsledný outcome z toho, ale spíš mě baví ten proces té tvorby, být kreativní, být v tom studiu, je to určitá forma relaxace a zároveň to má strašně moc paralel i s tím sportem, protože ona, i ta hudba je o načasování, takže to jsou takový věci, které se s tím prolínají a já se k tomu velmi snažím přistupovat sportovně a velmi profesionálně, takže já jsem vždycky na čas ve studiu, mám všechno připravený, tak dále, ne vždy v tom, řekněme, uměleckém světě to tak je.
2: Vlastně strašně zajímavý, protože že jo, Gábina Soukalová zpívala, Petr Čech hraje, Bára Špotáková, taky s nima. Kdo ještě? Připomeň mi někoho. Jako je vás hodně
1: sportovců. A naopak vlastně ty, řekněme, ty největší hvězdy, tak oni naopak sportují hodně profesionálně. Ben Kristovo, že jo, Kellyn, to jsou jako všechno lidi, kteří se věnují i v podstatě profesionálnímu sportu, takže hodně se to prolíná, myslím si, že tam je hodně věcí, které jsou podobné a myslím si, že hlavně je to o té disciplíně a vlastně o tom být zodpovědný a milovat to, co člověk dělá.
2: Alexander Šupenič dneska s námi na Frekvenci 1.
3: Frekvence 1.

0: Spolu s námi dnes na Frekvenci 1 Alexandr Šupenič. Pátrali jsme po původu tvého příjmení a teď nám teda řekni, jestli máme správně tu historku. Mm-hmm. Vaši cestovali po Evropě a někdy si nechali zapsat příjmení a zapsali jim to v francouzský transkripci.
1: Jo, tak ta historka je dost krátká a vlastně správná, protože moje rodiče jsou operní zpěváci nebo byli a vlastně táta studoval v Itálii a potom jako jezdil po Evropě různě a měl přepis toho jména a dřív teď, jak se dělá ten přepis anglický, tak tehdy se dělal francouzský přepis. Nebo buď si mohl člověk vybrat, anebo se to dělalo francouzsky. No a tím pádem vzniklo úplně unikátní jméno, který nikdo jako na světě, kromě naší rodiny, nemá. V podstatě samozřejmě těch Šupeničů asi bude víc, ale to, jak se to píše, Choupení TH, tak takhle jsme jenom unikátní naše rodina, což mi přijde do school.
0: A kdyby to bylo v angličtině, jak by to vlastně bylo?
1: Tak by to se psalo asi SH, úpení,
0: CZ.
1: No, nějak takhle, no, to je Šupenič, asi jo, takhle, no. Takže tato varianta mě jako se líbí víc a hlavně je to super, protože v šermířském světě se rozhoduje francouzsky ty zápasy a oni všichni, jako kde, jak všude čtou špatně moje příjmení, tak, nebo teď už mím, ale tak na těch závodech to vždycky čtou správně, protože ten francouzský přepis vlastně jim je přirozenější.
0: Hele, kolikrát si musel reklamovat, já nevím, diplom, doklad, nebo nějaký oficiální dokument, že je to prostě blbě napsaný?
1: Já to nereklamuju, dřív jsem si to nechával jako takovou kuriozitu, jak dokážou zkomolit a napsat moje jméno, ale vlastně já jsem s v pohodě, ježiš, tak jsou i náročnější jména na vyslovení a myslím si, že tohle, lidi si už zvykli a aspoň jsem něčem unikátní, nebo minimálně v tomhle.
2: Tak vyprávě Vojta, že nemůže do Ameriky jezdit se svým příjmením, že
1: jo?
2: Proč ty máš to DYK? Víš proč?
3: Mňam, to je bomba. Tyjo. Gianna Mia, tohle je úplný amore na talíři. Vyhrajte na webu Frekvence 1 balíček produktů Gianna za tisícovku. S pasátou, rajčaty, olivami nebo tuňákem. Stačí odpovědět na 3 otázky a jste ve hře. Rozbalte to s Giannou na webu Frekvence 1 a vychutnejte si La Dolce Vita.
4: Co to zase baští?
5: Mám tady dobroty z Kocenské mlékárny. Pomazánkové máslo s houbami, žervé high protein. No to je fakt skvělý.
4: A co já? Pro mě nic?
5: Jasně, že jo. Stačí napsat do soutěže na Frekvenci 1, proč právě ty bys měl vyhrát super nálož Kocenských dobrot.
4: Je to fakt vynikající. Jdu si to hned koupit.
6: Soutěž na frekvence1.cz. Vyhrávejte s Kocenskou mlékárnou na Frekvenci 1.
7: Blesk pro ženy musíte mít. Věk je jen číslo i na parketu. Stardance od Ivany Chilkové až po Hanu Dvorskou. Funguje jablečná dieta. Víme, co se stane s tělem už po pár dnech. Prodlouží nohy, uberou kila. Podzimní šaty vám budou slušet. A navíc, nadýchané domácí buchty jako od babičky. Každé pondělí Blesk pro ženy v prodeji.

0: znám, to je bomba.
1: Tyjo, co to zase baští?
0: Mám tady dobroty z Choceňské mlékárny. Pomazánkové máslo s houbami, žervé high protein. No to je fakt skvělý.
1: A co já? Pro mě nic?
0: Jasně, že jo. Stačí napsat do soutěže na Frekvenci 1, proč právě ty bys měl vyhrát super nálož choceňských dobrot.
1: Je to fakt vynikající. Jdu si to hned koupit.
2: Soutěž na frekvence1.cz. Vyhrávejte s Choceňskou mlékárnou na Frekvenci 1.
3: Gianna Mia, tohle je úplný amore na talíři. Vyhrajte na webu Frekvence 1 balíček produktů Gianna za tisícovku. S pasátou, rajčaty, olivami nebo tuňákem. Stačí odpovědět na 3 otázky a jste ve hře. Rozbalte to s Giannou na webu Frekvence 1 a vychutnejte si La Dolce Vita.
4: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
5: Znáš ten zvuk? Šustnutí pytlíku. A najednou je v místnosti ticho, protože všichni jedí. Oříšky v lahodné čokoládě, nadýchané křupky a sneky. To jsou dobroty, u kterých dost prostě neexistuje. To jsme my, Poex. Z Velkého Meziříčí až k tobě domů. www.poex.cz.
6: Máte vysavač, pračku, myčku. A přesto na zuby používáte obyčejný kartáček? Je čas to změnit. Upgradeujte na elektrický kartáček. Vyzkoušejte IO magnetickou technologii od Oral-B pro pocit dokonale čistých zubů.
7: 8 hodin. Frekvence 1 zprávy.
8: Hezké ráno, Česko si připomíná 90 let od narození Václava Havla. Vězněného exposlance Wolfa dnes čeká další soud. Čerstvou nehodu hlásí D1 na Prahu. Víc než půl hodiny necháte i na D5. Václav Havel by dnes oslavil 90. narozeniny. Dramatik, jedna z nejvýraznějších tváří disentu a někdejší vězeň totalitního režimu se po listopadových událostech v roce 1989 stal prvním porevolučním prezidentem. Právě jeho éra v úřadu byla výrazná, protože se tvořilo celé nové společenské uspořádání. To pro Frekvenci 1 řekl politolog a Havlův někdejší poradce Jiří Pehe.
9: To, že vlastně se stal hlavní tváří vedle Václava Klause a Miloše Zemana té éry, ve které se měnily společenské poměry, ekonomické poměry. Václav Havel k tomu přistupoval trochu jinak než ti dva zmínění politici, protože on byl v prezidentské roli a měl takovou určitou morální povinnost celé éře dát vlastní význam, který přesahoval jenom tu ekonomickou nebo politickou transformaci. A myslím si, že se toho zhostil dobře.
8: Václav Havel zemřel 18. prosince. Since roku 2011 bylo mu 75 let. Před okresním soudem v Ostravě dnes stane bývalý poslanec za ČSSD Petr Wolf, obžalovaný za to, že se vyhýbal vězení za dotační podvod, kdy na dva projekty spolu s manželkou v letech 2005 až 2007 čerpal 11 milionů korun. Za to dostal 6 let za mřížemi, před uvězněním ale utekl do Paraguaje, za což může dostat další 2 roky. Policie po Wolfovi vyhlásila pátrání v lednu 2013. Loni v září ho v Paraguaji zadrželi na základě mezinárodní policejní spolupráce. V říjnu pak Wolfa vydali do Česka. Trest si od loňského podzimu odpikává v litoměřické věznici. Lidé, kteří chtějí zateplit důma nebo si pořídit fotovoltaiku, už si mohou v bankách začít vyřizovat bezúročné půjčky. Jako první spustila tyto úvěry, u kterých úroky za klienty platí stát z programu Nová zelená úsporám stavební spořitelna České spořitelny. Další banky se přidají v příštích týdnech. Bezúročnými úvěry nahradil stát dosavadní štědré dotace. Půjčit si lze od 100 000 korun do 2 milionů se splatností až 15 let. Za úvěr není nutné ručit nemovitostí. Babí léto a teploty až kolem 24 stupňů se udrží v Česku zřejmě do čtvrtka. V ten den už ale pocítíme první náznak ochlazení, a to na západě země, kdy naměříme jen mezi 14 a 18 stupni. Během čtvrtka se navíc v Česku zatáhne a objeví se déšť nebo přehánky. V pátek už dorazí citelné ochlazení s teplotami mezi 10 a 15 stupni a i o víkendu budou teplotní maxima hluboko pod 20. Na horách může dokonce zasněžit.
10: Začíná soud se třemi muži a jednou ženou podezřelými z toho, že do výfuků stovek aut

0: ve 4 spolkových zemích nastříkali stavební pěnu. Podle obžaloby se tím snažili ovlivnit loňské volby do spolkového sněmu. U poškozených aut nechávali nálepky zelených. V souvislosti s případem se objevilo i podezření na zapojení Ruska. Lukáš Dostál pomohl dnes v noci v NHL hokejistům Anaheimu 29 zákroky k výhře 3-2 v prodloužení nad Floridou a připsal si vítězství i ve druhém startu sezony. Karel Vejmelka inkasoval 3 góly z 21 střel při prohře Utahu 2-4 na ledě New York Rangers. Asistence Filipa Hronka pak nestlačila Vancouveru, který doma podlehl Vegas 2-3. Dneska ještě ucítíme do zvuky babího léta, a to i přes počáteční oblačnost. Ta se během dopoledne ale začne rozpouštět a postupně bude jasno nebo polojasno. Teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů, na horách bude kolem 15, na Šumavě až 19. A ještě míříme na hlavní tahy.
1: Dopravní nehoda v pravém jízdním pruhu se vyšetřuje na 28. kilometru dálnice D1 na Prahu. Okolo projedete s 30-minutovým zdržením. Provoz zpomaluje na 33. kilometru. Půl hodiny naberete také na D1 na Brno od Vyškova. Popojíždět budete mezi 215. a 206. kilometrem. Více než půlhodinové zdržení evidujeme na příjezdu do Prahy po D5 od 8. kilometru. A Pražský okruh brzdí směrem na Ruzyni od Jesenice až k exitu Ořech. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
0: A po zprávách v 8 už na frekvenci 1 pokračují Míra s Lubkou.
2: A po 8 hodině vás moc zdravíme, jsme tu.
3: Krásné pondělní ráno, pořád jsme tady, ano.
2: Je 5. října, v Německu sčítají škody.
3: Počkej, jo, pivní škody.
2: Ano, a játra a tak celkově, protože skončil Oktoberfest, pokud se nepletu, tak včerejším dnem, to tam všechno uzavřeli. On to trvá jako opravdu dlouho.
3: Ty jsi byl někdy na Oktoberfestu?
2: Jako v Německu? V Německu ne, tam na to já nemám odvahu. Mě jednak teda nechutnají ty německý piva.
3: Jo.
2: To už musí být. A ty vlastně standardní ležáky, které oni tam vesměs mají vůbec v těch tuplákách. Jo, a jako asi by bylo hezký to vidět. Chtěl bych vidět to, když to startuje, protože jestli si viděla nějaký videa, tak tam běží dav, aby si chytli dobrý stůl, tam jsou ty ohromný pivní stoly.
3: Takhle.
2: Jo, a ten dav opravdu od té brány běží a má se přeskakujou, zakopávají a skočí. A kdo zabere tu lavici, tak je vlastně tý party.
3: Počkej, a no. Není to ten festival, kam si lidi nosejí svoje lavice? Taky někdy.
2: To si nemyslím, že by tě tam s ní pustili, ale to nevím, to jako úplně nechci kecat, jo. Ale tady je to prostě záplava těch jejich kraťasů kožených, kostkovaných košilí a všichni běží si zabrat stůl, jako by to o 3 hodiny později nebylo jedno, když je půlka z nich pod stolem. Oni by si měli zabírat místo spíš pod stolem.
3: Počkej, a není to tak, že vybírají stůl, který stojí na měkkém, aby se jim pak dobře spalo?
2: Každopádně samozřejmě i letos Instagram zaplavila hromada videí právě tam odtud, jak ty krásný holky tam nosej hromady těch půl litrů, což nechápu, jak unesou, ale unesou. Vypadá to fantasticky v těch krojích samozřejmě. No a potom samozřejmě i ty videa těch, kteří to nezvládli úplně s dekorou. Hezké ráno.
3: Dobré jitro.
4: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

srdce, co na to svědomí a už si vzpomínám. Já byl jsem na srazu s kumpány, který mám. Patříme do svazu, vlastníme doménu, tak si nás rozklik

0: Pondělní ráno, taky Frekvence 1 s vámi, tak ať se vám hezky vstává, pokud už jste na nohou a při smyslech, tak dobře poslouchejte, protože je tu pondělí, kdy přinášíme na start týdne další dávku netypických horoskopů.
1: Takový ty speciální horoskopy podle znamení, co tam dneska máš?
0: Dneska tam mám, kteří lidé nejvíce pomlouvají podle znamení.
1: Aha.
0: Jo, tak jste připraveni, nastražte uši, můžete si to prověřit třeba u kolegů. Tak vezmeme to odzadu, jo. Nejméně pomlouvá bík.
1: Aha.
0: Zajímavý, že? No, 11. místo střelec, což jsem já. Takže já nedrbu v podstatě vůbec.
1: Tebe drbou.
0: Potom je beran na 10. místě.
1: To jsou takový ty průbojný znamení, podle mě. Mají všichni něco ostrýho, víš, jako hroty, rohy, parohy.
0: Dobře. Nejméně na 9. místě pomlouvá vodnář.
1: Aha,
0: takže
1: to
0: si taky můžeš pogratulovat, že nejseš úplně zákeřná. Jako. Potom je to kozoroh, lev, a tady už jsme v půlce, tady už je to půl na půl. Ryby tak jako pomlouvaj, nepomlouvaj. Na 5. místě je pana.
1: Ano.
0: Na 4. váha.
1: Ano.
0: A jdeme na tu trojici, jo.
1: No.
0: Na 3. místě je znamení rak.
1: To je můj taký.
0: To už je velký pomlouvač teda, jo. A na 2. místě jsou to blíženci. A nejvíc pomlouvá podle znamení štír.
1: A vidíš, a u toho štíra by se to asi tak jako řeklo.
0: Jo, vlastně jo, jako že je to takový štír. Ten, že ho nechceš mít v kalhotách, když se vracíš z Egypta. No, takže tak. Tak vás moc zdravíme, doufám, že jsme vám vylepšili den.
1: Krásné ráno.
0: Hezké ráno.
2: Frekvence 1.

0: Alexandr Šupenič, první český mistr světa v šermu, je společně s námi dnes na Frekvenci 1. Byl jsi někdy šťastnější v životě než letos v Hongkongu? Vypadalo to dojemně.
1: Filozoficky jedem teďka. Jsem šťastný teď, jsem šťastný za to, jaký život mám, jak vlastně, jaký lidi mám kolem sebe, a to, že se mi povedlo vyhrát mistrovství světa, tak beru jako takový zadostiučinění a bonus k tomu všemu, co dělám, protože pro mě primárně to, že ten sport dělám a to, jak se připravujeme, jaký kolem sebe mám tým a tak, tak to jsou ty nejšťastnější momenty, samozřejmě moje rodina a tak, takže tohle beru jako bonus, ale v ten moment jsem určitě byl jako nejšťastnější člověk minimálně v té hale a pro mě v hlavě i na světě, protože dlouho jsem zatím šel a jsem rád, že se mi to povedlo a je to něco, co mi zůstane na celý život.
2: Když zmiňuješ tu rodinu, tak ty máš titul z července, tvoje partnerka Bára Sémanová, která tady byla taky nedávno ze srpna mistryně Evropy. Měli jste vůbec prostor se jakoby vzájemně jako nablízko fandit, anebo to byly jenom reakce po telefonu?
1: Tak já jsem měl to v Hongkongu a Bára se připravovala na mistrovství Evropy, vlastně byla v Šamoríně ještě na kempu, takže to bylo hodně po telefonu, ale samozřejmě volám po každém zápase a sleduje to a vstávala jako brzy ráno, protože ty zápasy začínaly tam v 8 ráno, takže ve 2 ráno asi na Slovensku, když byla. Ale já jsem potom do Paříže jel fandit a byl jsem tam každý den vlastně v hale na rozplavu i odpoledne, potom na finále nebo semifinále. Takže to bylo skvělý, velmi intenzivních pár týdnů pro nás, ať už co se týká přípravy a potom samotných toho těch závodů. Já jsem ještě mezi tím měl ten kemp a tak dále, takže to bylo extrémně jako intenzivní léto, ale zaplať pán Bůh za to, protože to jsou ty momenty, proč to děláme, a je krásný vidět svou nejbližší osobu, jak vyhrává, a vlastně ty emoce byly tak pro mě jako znásobený i tím, že vlastně já jsem tam byl v hale, když hrála ta česká hymna, a mě to i najalo trošku z toho, jak jsem byl v tom Hongkongu, takže to bylo krásný a teď jako to mluvím, tak jsem dojatej, takže jdeme na písničku.
3: Velké hlavy na frekvenci 1?
4: No jasně, to je totiž hodina bláznivého humoru a zábavy.
5: Rodičovstvo je jako precházka parkom.
3: Takhle to umí glosovat jen velké hlavy.
5: Jurským parkom.
4: Začínáme každý všední den v 17 hodin.
3: Co vás baví? Velké hlavy.
4: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
6: A zadny jsou tady.
7: Gianna Mia, tohle je úplný amore na talíři. Vyhrajte na webu Frekvence 1 balíček produktů Gianna za tisícovku. S pasátou, rajčaty, olivami nebo tuňákem. Stačí odpovědět na 3 otázky a jste ve hře. Rozbalte to s Giannou na webu Frekvence 1 a vychutnejte si La Dolce Vita.
6: Tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vyřídíte, my zařídíme.
9: Stavebniny Deck přináší mega akci. Nopová folie Deck Dren 8 mm, nyní za skvělých 25 korun 90 haléřů, včetně DPH, za metr čtvereční. Mega akce ve stavebninách Deck platí do 16. října. Tak si přijďte pro nopovou folii Deck Dren za super cenu. Více na deck.cz.
3: Frekvence 1.
4: To nejlepší z muziky.
3: Z každého roku vybíráme jen ty

0: Spolu s námi dnes na frekvenci 1 Alexandr Šupenič. Seš spíš plánovací typ anebo snílek?
1: Obojí. Já si myslím, že člověk, co chce něco dokázat, tak musí mít velký neohraničený sny. A takže určitě jsem snílek v tomhle, ale a zase jako extrémně disciplinovaný plánovací člověk, ale já vždycky řeknu Bohu o svých plánech, aby se ho rozesmal, takže musí člověk reagovat. Stejně jak při tom zápase na změnu toho skóre, změnu taktiky, taky v životě musí reagovat na to, že ne všechny ty plány se uskuteční a zrealizují, takže velký sny, dobrý plány a být schopný na to reagovat je podle mě dobrý recept na to, jak to zvládat v životě. No, a teďka se soustředíš na co? Teď se soustředím, tak teď vlastně nám začíná sezóna. Vždycky to září je takový, že v srpnu je volno a pak máme od října do července tu sezónu, kdy každý měsíc je někde po světě ten jeden světový pohár, začínáme Japonskem, pak máme Čínu a tak dále a končí to mistrovstvím světa vlastně v tom červenci. No a září je přípravný období, takže je to takový období, co moc nechutná, co všechno bolí jako tělo, ráno se nevstává moc dobře, už začíná být i větší tma, větší zima, takže takový jako nic moc období v tomhle, ale říkám, já jsem šťastný za to, co dělám a extrémně to baví. A takže se připravuju na sezónu. Samozřejmě už dopředu připravujeme ten kemp, který zase bude v Brně v srpnu, takže on jako s tím jsou spojeny věci. Ono to skončí, ten jeden kemp a už se začíná připravovat ten další ročník, takže věnuj se tomu a pak už začne závodní koloběh.
2: Do toho občas zaskočit na hrad.
1: To byla zábava, no. Tak jako pozval nás pan prezident, tak tomu se neříká ne. Jako přišlo mi to dost cool. Dal jsem panu prezidentovi fleret, aby když tak zabojoval na tom hradě, kdyby bylo potřeba, nebo třeba když by někde navštívil poslaneckou sněmovnu. A takže jako bylo to fajn, bylo to super, bylo to vlastně jako zajímavý. Viděli jsme, jako měli jsme prohlídku toho hradu, což si jako člověk normálně, nebo já jsem tam nikdy takhle nebyl, takže jsem rád za to.
0: Umí to držet?
1: Já jsem ho to naučil samozřejmě.
0: Jo. Tak,
1: samozřejmě. Už ano, nevím, jestli to od té doby nezapomněl, ale tak věřím, že si to každý den trénuje.
0: Prostě, ráno.
1: Ano, ráno stane. On, pan prezident je velký sportovec, takže říká, že občas chodí běhat. A tak třeba si i bodá do terče nějakého i na hradě.
0: Alexandr Šupenič byl s námi na Frekvenci 1. Díky moc. Držíme palce na plány i na sny. Ať se daří.
1: Díky moc za rozhovor, za pozvání a mějte se krásně. Frekvence 1.

0: pozor. Gianna Mia, tohle je úplný amore na talíři. Vyhrajte na webu Frekvence 1 balíček produktů Gianna za tisícovku. S pasátou, rajčaty, olivami nebo tuňákem. Stačí odpovědět na 3 otázky a jste ve hře. Rozbalte to s Giannou na webu Frekvence 1 a vychutnejte si La Dolce Vita.
1: Dopravní nehoda se vyšetřuje na 28. kilometru dálnice D1 na Prahu. Okolo projedete s 20-minutovým zdržením. Provoz zpomaluje na kilometru 33. 20 minut naberete také na D1 na Brno od Vyškova. Po půjíždě budete mezi 215. a 205. kilometrem. A půlhodinové zdržení evidujeme na příjezdu do Prahy po D5 od 8. kilometru. Pokud pokračujete dále po Pražském okruhu směrem na Modlatice, počítejte s dalšími 15 minutami až k exitu Ořech. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
2: Dobré ráno, Míra s Lubkou s vámi.
3: Krásné ranko.
2: Tak dnes je 5. října, přátelé, kulatiny by dneska oslavil Václav Havel. Bylo by mu 90.
3: Tyjo.
2: 90 let
3: 90.
2: by bylo Havlovi dneska. Samozřejmě s ohledem na to se pořádá spousta akcí, různě napříč republikou. Tak to jenom tak pro připomínku teda.
3: Jak je to dlouho, co umřel? Protože já, jak, tyjo, to mám jak vlastně...
2: Letos v prosinci to bude 15 let.
3: Typlá.
2: Co odešel Václav Havel. Já k tomu mám mimochodem jednu takovou opravdu zajímavou perličku, na tu se podíváme třeba za chvilku.
3: Dobře,
2: na Frekvenci 1.
0: Míra Michálek
4: a Lubka Ponížilová.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Dvě třetiny řidičů neumí brzdit a nemají o tom ani páru. Co vy na to?
2: No to píše někdo, kdo má pocit, že se musí brzdit podle toho, jak on myslí.
1: Tady normálně rozdělili brzdění na každodenní a krizové.
2: Aha.
1: No.
2: A rekuperační?
1: A to tady nemám. Aha, pozor. Jo.
2: To v moderních autech je rekuperační. Tam se takzvaně řídí jednou nohou.
1: Aha.
2: Protože kdykoliv pustíte plyn, tak to brzdí.
1: Ano, ano. Jo.
2: To tam nepíše, no, Chytrolín.
1: Ne, ne.
2: Aha.
1: No, prosím. No.
2: Bude asi nějaký starší pán.
3: Jan Kraus a Blondýna.
0: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: Pondělní frekvence 1, 5. říjen dnes, mluvili jsme před chvilkou o tom, že by 90. dneska oslavil dramatik, spisovatel, ale taky prezident první
1: Václav
0: řadě.
1: Havel.
0: První porevoluční Václav Havel by měl dneska 90. Je to už tedy 15 let, nebo respektive letos v prosinci to bude 15 let, co nás opustil. No a já, když jsem tomu studoval nějaký zajímavosti, tak jsem koukal do těch výročí. Aha. A teďka na to koukám, jo? 5. říjen.
1: Ano.
0: Narodil se Václav Havel. Říkám, aha, to je zajímavý. A teď já to koukám, Václav Havel kanoista. Říkám, to přece nebyl kanoista, nebo byl i kanoista. Říkám, to by tam snad napsali prezident kanoista, ne?
1: Prezident kanoista.
0: A já jsem ti, člověče, zjistil, že ve stejný den, jako se narodil prezident Václav Havel, tak se narodil i kanoista Václav Havel, akorát o 16 let dříve.
1: Takže 1920.
0: 1920. A zajímavý je, že Václav Havel prezident zemřel v... pro 18. prosince roku ano. 2011 a tenhle kanoista zemřel 14. prosince. Takže oni se narodili ve stejný den
1: ano.
0: a zemřeli o 4 dny.
1: Měsíc.
0: O 4 dny jindy.
1: To je hustý.
0: To je zajímavý.
1: To je hustý.
0: No, hezké ráno vám přejeme.
1: Dobré jitro.
2: To nejlepší z muziky.

0: Ahoj kamarádi, jsem Zínové sluníčko.
1: Gianna Mia, tohle je úplný amore na talíři. Vyhrajte na webu Frekvence 1 balíček produktů Gianna za tisícovku. S pasátou, rajčaty, olivami nebo tuňákem. Stačí odpovědět na 3 otázky a jste ve hře. Rozbalte to s Giannou na webu Frekvence 1 a vychutnejte si La Dolce Vita.
0: Plné strašidelných samolepek. Polepte si mě od začátku až do konce. Společně se procvičíme v počítání. Vystřihneme veselé bubáky na kartičkách a vyrobíme si parádní halloweenskou výzdobu do pokojíčku. Tak hurá do toho! Sluníčko se strašidelnými samolepkami. Právě v prodeji.
2: Tolik knih, tolik novinek, tolik autorů.
3: Klid, máš na to 3 dny.
2: A těch lidí, co čekají na autogramy?
3: No, jsou tu všichni.
0: Kniha Brno, největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka, letos je součástí knihy Brno také literární festival Česká vlna.

0: 25 kilo pri Malexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyra na oběd.
1: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.

0: České republice. Nezapomeňte, už brzy v časopise Ona dnes.
1: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
2: Přímo vychytralý. S chytrártem jsme ušetřili.

0: ucelené komínové systémy Shields i s ostatickou komínovou vložkou, nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách teď platí do 16. října. Tak si přijďte pro komínové systémy Shields za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na dek.cz.
1: Ahoj kamarádi, jsem říjnové sluníčko plné strašidelných samolepek. Polepte si mě od začátku až do konce. Společně se procvičíme v počítání. Vystřihneme veselé bubáky na kartičkách a vyrobíme si parádní halloweenskou výzdobu do pokojíčku. Tak hurá do toho! Sluníčko se strašidelnými samolepkami právě v prodeji.
2: Tolik knih, tolik novinek, tolik autorů.
3: Klid, máš na to 3 dny.
2: A těch lidí, co čekají na autogramy?
3: No, jsou tu všichni.
4: Kniha Brno, největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka, letos je součástí knihy Brno také literární festival Česká vlna.
5: Šafránový rituál pro vaše vlasy přináší Capilan Neo, sponzor Časomíry. Jedna péče pro mastné i suché lupy. www.capilan.cz
6: 9 hodin. Frekvence 1 zprávy.
7: Hezké ráno. Česko dnes vzpomíná na Václava Havla. Média vyzývají všechny politiky k odmítnutí násilí a zajištění přístupu k informacím. Dlouhé kolony hlásí D5 před Prahou. Bouralo se na D7. Dramatik, spisovatel a prezident Václav Havel by dnes oslavil 90. narozeniny. Po listopadu 1989 byl zvolen prezidentem Československa a v roce 1993 se stal prvním prezidentem samostatné České republiky. Politolog a někdejší poradce prezidenta Jiří Pehe pro Frekvenci 1 srovnal éru Václava Havla s dnešní politickou kulturou.
8: Éra 90. let zejména byla ve znamení velkých osobností, které se vynořily z toho revolučního kvasu, kdežto v té dnešní éře jsme spíše vedeni politicky lidmi, kteří jsou průměrní, někdy až podprůměrní, kteří se naučili fungovat v tom provozu.
7: V Senátu i v Praze 6, kde v ulici u Davidského rybníčku Havel žil v 70. letech se svou první manželkou Olgou, dnes představí pamětní desku připomínající prvního českého prezidenta. V první prezidentské knihovně pak začne týden kulturních a debatních akcí. V pražské křižovatce udělí Havlovi in memoriam cenu vize 97. Havla a jeho odkaz připomínají také výstavy, například na ruzinském letišti anebo pražském hradě. 40 šéfredaktorek a šéfredaktorů zpravodajských a publicistických médií, včetně šéfredaktora Frekvence 1, dnes vyzvali veřejné činitele, aby společně s nimi odmítali násilí, dodržovali principy slušné komunikace a ctili svobodný přístup k informacím. Výzvu s názvem Základní hranice adresovali političkám a politikům na celostátní, krajské i obecní úrovni bez rozdílu politické příslušnosti. K obvodnímu soudu pro Prahu 9 se dnes vrací kauza Dozimetr. Jako svědkyně bude vypovídat bývalá pražská radní a současná senátorka Hana Kordová-Marvanová. Ta v inkriminované době podle svých slov ještě jako členka hnutí STAN na podezřelé zakázky v dopravním podniku hlavního města sama upozorňovala. K bližšímu prozkoumání těchto zakázek ale tehdy nezískala podporu zbytku rady. Nejvyšší kontrolní úřad zjistil, že Ministerstvo průmyslu a obchodu dalo v letech 2021 až 2025 do podpory startupů 914 milionů korun. U většiny projektů ale nesledovalo, jestli se podařilo splnit uvedené cíle a místo skutečných dopadů sledovalo pouze počet podpořených projektů anebo se spokojilo s neúplnými údaji. Válka děsí severovýchodních Čech. Odborníci mluví o psychologickém útoku z východu.
9: Ruská propaganda pustila do světa mapu míst v Polsku, která jsou ohrožena právě ruskými drony. Mezi cílovým územím se na ní objevilo i příhraniční Broumovsko. Bezpečnostní experti ovšem v této souvislosti zdůrazňují, že nejde o reálný útočný plán, ale o klasickou psychologickou operaci. Ta má podle nich především vyvolat strach a dezinformovat. Kreslení podobných map je prý na dezinformačních platformách skoro na denním pořádku. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
7: Prezidentské volby v Brazílii rozhodne druhé kolo, které proběhne 25. října. V nedělním prvním kole do něj postoupili pravicový senátor Flávio Bolsonaro a stávající hlava státu Luiz Inácio Lula da Silva. Po sečtení 99% hlasů získal Bolsonaro 47,2% hlasů, zatímco jeho levicový soupeř necelých 45%. Ani jeden tak nedosáhl na nadpoloviční většinu.

0: potřebnou k vítězství v prvním kole. Hokejisté Českých Budějovic a Brna dnes uzavřou program 8. kola extraligy. Motor do zápasu vstoupí s bilancí 2 porážek z kluzy soupeřů a bude se snažit potvrdit dobrou bilanci v Budvar aréně. V sezóně tam budoval ve všech 3 utkáních, 2 z nich vyhrál. Kometa zvítězila ve 3 z posledních 4 duelů. Dneska ještě stále ucítíme babí léto, a to i přes počáteční oblačnost. Ta se totiž během dopoledne začne rozpouštět a postupně bude jasno nebo polojasno. Teploty nám odpoledne vystoupí na 18 až 23 stupňů, na horách bude kolem 15, na Šumavě až 19. A ještě míříme na hlavní tahy.
1: Půlhodinové zdržení evidujeme na příjezdu do Prahy po D5 od 8. kilometru. Pokud pokračujete dále po Pražském okruhu směrem na Modlatice, počítejte s dalšími 15 minutami až k exitu Ořech. A Pražský okruh brzdí směrem na Ruzině od Jesenice až k exitu Ořech, může docházet k blokovému odbavování v tunelech. A nehoda v levém jízdním pruhu se vyšetřuje na 4. kilometru D7 na Prahu. Projíždějte okolo opatrně, počítejte s 15 minutami navíc. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
2: Hezké ráno, přátelé, hezké ráno, posluchači Frekvence 1. Máme pondělí 5. října a Elišky mají svátek, takže Eliškám hned na startu všechno nejlepší, je to krásný ženský jméno. Tak kdo se jmenuje Eliška, tak si může zatleskat ještě navíc. No a my se za chvilku podíváme, protože kromě Elišky jsou tady ještě 2 docela zajímavý svátky a taky budeme volat jednoho českého muzikanta, zpěváka, skladatele, interpreta, kterému se podařil takový husarský kousek, protože on vystupoval včera v Itálii ve Florenci. A mám pocit, že to je možná první zářez někoho, kdo vystupoval živě v Itálii. Možná se pletu, možná ne. Uvidíte, o kom se budeme bavit. Hezké ráno.
3: Miloš Pokorný na Frekvenci 1.

0: Posloucháte Frekvenci 1, Eliškám jsem už popřál, no a pojďme se podívat na ty dva svátky, protože co si budeme povídat. Světový den učitelů, vyhlášený organizací UNESCO, pochopitelně oslava práce pedagogů po celém světě. Musíme, protože všichni jsme chodili do školy a já si myslím, že když člověk odbourá některé ty nepříjemné vzpomínky na některé pány učitele nebo paní učitelky, tak vlastně pak mu zůstávají jako na vojně, jenom ty hezký vzpomínky. A to já mám a vždycky vlastně si snažím z té hlavy jako nevymazat ty hezký momenty, které jsem zažil ve škole. Takže Den učitelů určitě přejeme všem, protože to absolutně není jednoduchá práce a myslím si, že v současné době ještě o trošku těžší, než to bylo za nás, kdy prostě jsme třeba dostali i pohlavek, ale věděli jsme proč a to už je dneska trošku složitý problém. Takže všem učitelům, kteří to vydrželi, kteří učí, tak máte můj obdiv a hlavně neodcházejte, protože prostě někdo učit musí. Tak to je první svátek a pak tady máme, a to mě zaujalo, že jsem netušil, že existuje Světový den úsměvu. Pojďme si slíbit, že dneska se aspoň, to je málo jednou, třikrát na někoho velmi, ale velmi výrazně usmějeme, protože to vždycky zlepší náladu. Nic to nestojí a někomu to udělá radost, když jenom prostě někde třeba v metru nebo úsměv. Zkuste to, bude to fajn. A tím to máme dneska. Eliška, Den učitelů a samozřejmě Den úsměvů. A abych nezapomněl, za chvíli voláme toho, který se nejen umí usmát, možná i tak trošku učitel, Eliška to není, je to Honza Kalousek a budeme volat, protože Honza včera vystupoval v italské Florenci. Wow, hezké ráno s Frekvencí.
1: Ať jste velká či malá firma,
2: to je bomba.
3: Tyjo, co to zase baští?
2: Mám tady dobroty z Choceňské mlékárny. Pomazánkové máslo s houbami, žervé high protein. No to je fakt skvělý.
3: A co já? Pro mě nic?
2: Jasně, že jo. Stačí napsat do soutěže na Frekvenci 1, proč právě ty bys měl vyhrát super nálož choceňských dobrot.
3: Je to fakt vynikající. Jdu si to hned koupit.
4: Soutěž na frekvence1.cz. Vyhrávejte s Choceňskou mlékárnou na Frekvenci 1.
5: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
6: Gianna Mia, tohle je úplný amore na talíři. Vyhrajte na webu Frekvence 1 balíček produktů Gianna za tisícovku. S pasátou, rajčaty, olivami nebo tuňákem. Stačí odpovědět na 3 otázky a jste ve hře. Rozbalte to s Giannou na webu Frekvence 1 a vychutnejte si La Dolce Vita.
7: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
8: Je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vy řídíte, my zařídíme.
9: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
10: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
9: A co je Chytrárt?
10: Kdyby ses nachytřila jako já, tak víš, že nízké ceny.
9: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
11: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
12: Stavebniny Dek přináší mega akci. 1+1. Impregnace na dřevo Dexan a Lignofix nyní za výjimečné ceny a navíc ke každému balení jedno stejné zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro impregnaci na dřevo zdarma. Více na Dek.cz.
13: Frekvence 1.
14: To je to nejlepší z muziky.
13: Z každého roku jen ty největší hudební perly.
14: Tipněte si, ze kterého roku jsme pro vás vybrali tyhle.

0: roku pochází i tenhle hit.
1: A hodně se tehdy hrála i tahle písnička.
0: Co? Už máte jasno, kdy se z rádia poprvé ozvali všechny tyhle hity.
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2011.

0: Sliboval jsem, že na telefonu bude muzikant, skladatel, interpret a taky můj kamarád Honza Kalousek. Honzo, hezké ráno. Pondělní hezké ráno.
1: Ahoj, Miloši. Ahoj. Rád tě slyším.
0: Já tebe taky. Tak, hele, máme říjen, máme podzim. Už pomaličku můžeme sumarizovat. Tedy, co tě čeká ještě do konce tohoto roku?
1: Ježiš, to je teda otázka široká, jo.
0: No.
1: Ale já se tím pokusím teda zodpovědět, protože mě tady přibývají koncerty, takže to asi je to zásadní. Píšeš si to, jo?
0: Píšeš si to. Ano, mám. Okay. Ano.
1: Tak včera Florencie, Teatro Nicolini, teď to je 11.10. Radotín, Praha s Ivanem Hlasem na Vypapája, potom 21.11. Opava, potom už nebudu říkat Praha obecní dům, Sofijský náměstí Praze, Přerov, Kaplice, Hodoličky, Zlaté hory, obec, jako... Končím, jo? Takže
0: hele,
1: takhle.
0: Od Florencie po Radotín, co víc, to je šňůra. No, dobře, takže hodně hraní, do toho ty máš ještě svoji práci u jedné nejmenované filmové společnosti, kde taky máš co dělat, co si budeme povídat.
1: Jo, tady taky co dělat, no.
0: No, když jsme u toho, točí se teď hodně u nás zahraničních filmů?
1: Točí se hodně, takže to je dobře, ať to jede dál.
0: Tak to je v pořádku. No tak dobře, takže tvoje práce, koncerty jsme říkali, co ještě, co tam ještě máš do konce roku?
1: Jo, já jsem ti chtěl říct jednu věc, jo, já mám na Šumavě chalupu, mám takový plán, že já si tam chci postavit dřevník.
0: No pozor, tak víš? to je hobby, dřevníček.
1: Jo.
0: A na Šumavě je dobrý mít dřevní, Honzo. Tam je i v létě zima. Já bych zrušil bazén a postavil bych dřevník.
1: Ne, já jsem si vzpomněl na to, jak náš tehdejší prezident Miloš Zeman měl nějaký novináře na okuk tam na té svojí chlupě a ukazoval jim, co tam všechno nemá. A jeden z těch novinářů horlivých se optal, pane prezidente, prosím vás, a co je toto? A on řekl, vážený pane redaktore, kdybyste byl alespoň trošičku inteligentní novinář, tak byste dávno věděl, že toto je dřevník.
0: Jasně,
1: okamžitě
0: za uši. Dobře, takže budeš stavět dřevník. No jo, tak to je hezký.
1: No, ale jestli budu mít čas, ale já ti dám vědět.
0: Dobře. No tak fajn, tak teď jsme probrali vlastně už i jakoby nějaký privátní věci. Je ještě, Honzo, něco, co by si chtěl do konce roku stačit a nebyl na to celý rok 2026 čas?
1: No, chtěl jsem oslavit svoje narozeniny, které budou v prosinci, ale já to už asi nestačím zorganizovat, tak jsem si říkal, že bych udělal 660. Ty víš, jak je Road 66, takový to logo, rozumíš, to bylo velký.
0: Stoprocentně.
1: Přijdeš?
0: Ne, opravdu přijdu. Řekl jsi to trošku zklamaně, ale já přijdu. Ne, teď už se budeme věnovat za chviličku tomu koncertu ve Florencii, protože já jsem to říkal na začátku vysílání, to, že čeští interpreti tu a tam vystupují ve Spojených státech v Anglii pro své krajany, nebo takzvané ty oper, děvčata, co tam hlídají děti a přijdou si zatančit a zaspívat. To už je takový standard docela. Pro krajánky v Austrálii.
1: Ale v těch bulvárech to nepíšou, to vždycky píšou turné po Spojených státech.
0: Ono to vypadá líp. Ono to vypadá
1: líp.
0: Ono to vypadá líp. A jsou to dvě vystoupení pro krajány. Ale dobrý, je to vlastně takový mini turné. Ale zpívat v Itálii je dost netradiční věc. V rádiu třeba prorazila Leny v Itálii, ale co se týče těch živých vystoupení, tak si myslím, že seš rarita. Za chviličku se k tomu dostaneme. Hezké ráno. Frekvence 1.

0: mia.
1: 15 minut navíc strávíte v koloně před nehodou na dálnici D11 na Prahu na 8. kilometru. 20-minutové zdržení evidujeme na příjezdu do Prahy po D5 od 8. kilometru a nesouvislou kolonu evidujeme na příjezdu do Brna po D1 od Vyškova od 2.11. po 196. kilometr. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
2: Frek.

0: špičce a všechno je sluncem zalitý.
1: Teď opět na telefonu po druhé Honza Kalousek. Honzo, hezké ráno.
2: Hezké ráno, hezké ráno.
1: Tak prosím tě, teď navážeme na ten náš první vstup. Ty jsi vystoupil včera večer v Itálii, ve Florenci, čili jednom z nejkrásnějších míst v Itálii, tedy Toskánsku. Jak tomu vůbec došlo, že pozvou českého zpěváka do Itálie, kde prostě je spousta interpretů? Opravdu hodně.
2: Hele, ale oni o nás vědí. Oni vědí, co Čech to muzikant, to se ví, jako oni nás tam prostě potřebujou.
1: No naposledy prorazil pan Mysliveček, ale to už je další dobu.
2: Aha, jo, ale to nebylo s flintou. No, dobře, a tam byl s kytarou, ale hele, prosím tě, a to by nevolali ještě? No tak hele, prostě, to je jednoduchý, jo. Nebudu tady chodit okolo horký kaše. Já jsem dostal SMS-ku, když jsem byl na chalupě od člověka, kterýho jsem neviděl 40 let. Mm. A já jsem říkal, jasně, a tohle, tak jsme se sešli a ono z něj vypadlo prostě, aby jsme to neprodlužovali. On dělá hudbu, divadlo a tak dále a říkal, hele, prosím tě, musíš k nám přijít hrát, musíš přijet, my tě chcem. Mm-hmm. Já jsem říkal, hele, jestli se jako naposledy se o tohle z toho pokoušela nahrávací společnost Polydor s Karlem Gottem, kdy z něj chtěli udělat světovou hvězdu a poslali ho vlastně na turné a první štace byla Florencie. A Karel to krásně vyprávěl, jak říkal, jo, tak mě vyvezli do toho třetího patra, já jsem otevřel ty okenice, lehnul jsem si na ten otoman, zavřu oči a najednou slyšíme, jak se line takový nádherný zpěv někde zvenku. Říkal, co to je? Co to je? Tak jsem šel k tomu v oknu, kouknul jsem se dolů na tu silnici a tam šel nějaký zelinář a nezval melouny a zpíval si u toho. Tak jsem si říkal, tak tady ne, Karle, tady ne.
1: Odhad situace byl jasný, tady ne, tady ne.
2: No, takže já i sám teda vyvalen touto vzpomínkou na Karla Gotta, tak se mi trošku rozklepaly nohy a říkal jsem si, ty vado, já si říkal, no tak hele, tak hrál jsem, rozumíš, hrál jsem v Kanadě, hrál jsem v Berlíně, hrál jsem v Rock Cafe v Praze, tak jako mě nemůže položit nějaký vystoupení ve Florenci, takže že jsme udělali kvartet, začali jsme zkoušet, protože přece jenom to divadlo je takový polo-unplugged, jako.
1: Yes,
2: no a hráli jsme jako moje věci a oni, my jsme říkali, hele, já jsem mu říkal, já zpívám v češtině a v angličtině, jako já italsky umím tak maximálně Sandokana, jo, foneticky. Jo, tak to se mu rozzářili v oči, že to bylo fajn. No, tak něco, jak jsme prostě naskoušeli ty věci, ale fakt jsme udělali Sandokana. A na poslední písničku prostě jsme tam Più crudele è la guerra, il uomo sa cos'è la guerra. Jo, rozumíš, vyhodili lodičky do vzduchu, rozumíš,
1: a začali
2: tancovat a zpívat s náma. Sandokan ve trojhlasech, to jelo.
1: No, tak to je skvělý. Tak to je skvělý.
2: Takže byl skvělý.
1: Honziku, tak děkuju ti za tvé historky a doufám, že tvé vystoupení v italské Florenci není poslední, protože Sandokan funguje evidentně i po těch letech. A držím tě palce, ať všechno dobře do konce roku plyne a budu se těšit, až se uvidíme.
2: Hele, dobrý Miloši, a příště vystoupíme spolu, jo?
1: Dobře.
2: Ve Florenci.
1: Dobře, ve Florenci. Měj se hezky, děkuju, ahoj.
2: Díky, měj se hezky, čau.
3: Frekvence 1.

0: Pondělí, první hodina mého vysílání v tomto týdnu opravdu utekla fofrem, ale slyšeli jsme dvakrát Honzu Kalouska, víme, jaké jsou svátky a já se na vás budu těšit zítra, tedy v úterý, opět mezi 9. a 10. hodinou. A pokud si zapnete během dne ještě někdy Frekvenci 1, budeme rádi. Hezký den.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
2: Ty nejlepší aktuální hity.
1: Největší hity posledních let.
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
3: Gianna Mia, tohle je úplně... Gianna Mia, tohle je úplný amore na talíři. Vyhrajte na webu Frekvence 1 balíček produktů Gianna za tisícovku. S pasátou, rajčaty, olivami nebo tuňákem. Stačí odpovědět na 3 otázky a jste ve hře. Rozbalte to s Giannou na webu Frekvence 1 a vychutnejte si La Dolce Vita. Amore na talíři. Vyhrajte na webu Frekvence 1 balíček produktů Gianna za tisícovku. S pasátou, rajčaty, olivami nebo tuňákem. Stačí odpovědět na 3 otázky a jste ve hře. Rozbalte to s Giannou na webu Frekvence 1 a vychutnejte si La Dolce Vita.
4: Milý deníčku, noci jsou pro mě čím dál těžší. Před spáním se mi hlavou honí ošklivé věci. Nemám žádné kamarádky a připadám si úplně opuštěná. Chci si někam schovat a brečet, aby mě nikdo neviděl. Ale nové mámě to neříkej. Mám strach, že mě přestane mít ráda a opustí mě jako ta minulá.
5: Pomozte traumatizovaným dětem. Podpořte SOS Dětské vesničky.

0: Vytvořenost s použitím AI.
1: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V CakeTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Máte recept a nemáte čas? Rezervujte si léky na předpis online. Lékárníci v Dr. Max vám je do 15 minut připraví k vyzvednutí v nejbližší lékárně. Šetříme váš čas. Tak přijďte najisto. Více na drmaxleky-napředpis.cz. Lékárny Dr. Max.
4: Zlato, co máš dneska v plánu?
5: No přece všechno.
6: Ať už plánujete cokoliv. Nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.
7: Mňam, to je bomba.
8: Tyjo, co to zase baští?
7: Mám tady dobroty z Choceňské mlékárny. Pomazánkové máslo s houbami, žervé high protein. No to je fakt

0: znám, to je bomba.
1: Tyjo, co to zase baští?
0: Mám tady dobroty z Choceňské mlékárny. Pomazánkové máslo s houbami, žervé high protein. No to je fakt skvělý.
1: A co já? Pro mě nic?
0: Jasně, že jo. Stačí napsat do soutěže na Frekvenci 1, proč právě ty bys měl vyhrát super nálož choceňských dobrot.
1: Je to fakt vynikající. Jdu si to hned koupit.
2: Soutěž na frekvence1.cz. Vyhrávejte s Choceňskou mlékárnou na Frekvenci 1.
3: Připomíná 90 let od narození Václava Havla. Spojené státy a NATO zítra v Evropě spustí rozsáhlá cvičení. Dorazí tisíce vojáků. Bouralo se na D11 na Prahu. Václav Havel by dnes oslavil 90. Dramatik, jedna z nejvýraznějších tváří disentu a někdejší vězeň totalitního režimu se po listopadových událostech v roce 1989 stal prvním porevolučním prezidentem. Právě jeho éra v úřadu byla výrazná, protože se tvořilo celé nové společenské uspořádání, jak pro Frekvenci 1 řekl politolog a Havlův někdejší poradce Jiří Pehe.
4: To, že vlastně se stal hlavní tváří vedle Václava Klause a Miloše Zemana té éry, ve které se měnily společenské poměry, ekonomické poměry. Václav Havel k tomu přistupoval trochu jinak než ti dva zmínění politici, protože on byl v prezidentské roli a měl takovou určitou morální povinnost celé éře dát vlastitý význam, který přesahoval jenom tu ekonomickou nebo politickou transformaci. A myslím si, že se toho zhostil dobře.
3: Václav Havel zemřel 18. prosince roku 2011. Bylo mu 75 let. Před okresním soudem v Ostravě dnes stane bývalý poslanec za ČSSD Petr Wolf, obžalovaný za to, že se vyhýbal vězení za dotační podvod, kdy na dva projekty spolu s manželkou v letech 2005 až 2007 čerpal 11 milionů korun. Za to dostal 6 let za mřížemi. Před uvězněním ale utekl do Paraguaje, za což může dostat další 2 roky. Policie po Wolfovi vyhlásila pátrání v lednu 2013. Loni v září ho v Paraguaji zadrželi na základě mezinárodní policejní spolupráce. V říjnu pak Wolfa vydali do Česka. Trest si od loňského podzimu odpikává v litoměřické věznici. Vláda dnes projedná změnu financování asistentů pedagoga na základních školách. Má řešit i změny některých opatření přijatých v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu a mimořádnou finanční podporu pro zemědělce zasažené dopady krize na Blízkém východě. Inspektoři zavřeli rozvoz zdravých potravin na Náchodsku. V přípravně bylo víc života, než připouští pravidla čistého provozu.
5: Šlo o Webistro, rozvoz zdravých specialit v provodově Šonově na Náchodsku, který dodává jídlo po celém Královéhradeckém kraji. Inspektoři tady odhalili řadu nedostatků. Kromě nečistot bylo v provozovně i množství mrtvého hmyzu a nechyběl trus hlodavců. Potraviny tady byly poškozené nebo kontaminované škůdci. Inspekce také upozornila na výrazné znečištění prostor, nečistoty na podlaze, regálech i na zařízeních. Oldřich Tomáš, Frekvence 1.
3: Česká armáda a vojenské jednotky Severoatlantické aliance už zítra spustí rozsáhlá vojenská cvičení. Budou probíhat až do 15. října na území hned 4 evropských států, a to Francie, Německa, Polska a Nizozemska. Jejich cílem bude zejména nacvičování rozsáhlých obranných operací. Akce se má zúčastnit kolem 2000 amerických vojáků a další 2000 mezinárodních účastníků. Cvičení zároveň prověří propojení geograficky vzdálených velitelských stanovišť pomocí digitální sítě. Kvůli násilným studentským protestům a střetům demonstrantů s policií dnes zůstává částečně nebo kompletně uzavřeno až 500 francouzských středních škol. Oznámil to francouzský ministr školství. Studentské protesty ve Francii začaly minulý týden. Tisíce francouzských školáků tam protestují proti současnému stavu francouzského školství. Demonstrantům konkrétně vadí nedostatek učitelů, přeplněné třídy a schátralé školní budovy. Dnes poznáme nejlepšího fotbalistu sezony. Výsledky ankety Zlatý míč známý v Praze klub sportovních novinářů. Po podzimní polovině vede ofenzivní záložník Lyonu Pavel Schulz, který tak má nakročeno k obhajobě prvenství. Dneska ještě stále ucítíme babí léto, a to i přes počáteční oblačnost. Ta se totiž během dopoledne rozpustí a odpoledne už bude jasné nebo polojasné. Teploty zamíří na 19 až 23 stupňů. A ještě míříme na silnice.
6: 15 minut navíc strávíte v koloně před nehodou na dálnici D11 na Prahu na 8. kilometru. 20-minutové zdržení evidujeme na příjezdu do Prahy po D5 od 8. kilometru a nesouvislou kolonu evidujeme na příjezdu do Brna po D1 od Vyškova od 2.11. po 196. kilometr. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.

0: Dne vám všem máme 5. října, pár minut po 10. hodině je pondělí a svátek mají Elišky. Všem Eliškám už teď chci popřát opravdu nádherný sváteční den. Krásné to jméno. Ještě jednou všechno nejlepší, slečny a dámy samozřejmě. Doufám, že jste měli nádherný víkend, že jste si odpočinuli a máte se báječně. Nový týden začal, už tu máme říjen. No a o tom vám já chci něco říct, protože to není ledajaký měsíc. Nejdřív pojďme ale na to nejlepší z muziky. Začínáme, já vám přeju už teď krásný poslech.
1: Co se děje? Co se děje? S Martou Jandovou.

0: Martou Jandovou.
1: Tak, jak už jsem říkala, nastal říjen, dneska máme 5. října. Za mě je to krásné, barevné období, mám ho moc ráda. A je to vlastně měsíc, kdy se příroda začíná ukládat ke spánku. Jako pomalinku, potichoučku, ale bohužel s jistotou. No a už to samotné české slovo, říjen, je úplně krásný, pochází od jelení říje. Právě na podzim se totiž z lesů ozývá právě troubení těch jelenů, kteří se snaží zapůsobit na laně a samozřejmě taky jeden na druhého. Pro zvířata to je teda velice rušný, řekla bych až randící měsíc nebo vůbec období. Jak už jsem říkala, říjen dostal jméno podle říje, ale nejsou to jenom jeleni. Protože zatímco jelenům už ta milostná sezóna pomalu končí, už jsou unavený chudáci, tak třeba daňci, ty se teprve rozjíždějí, jo. Ty jsou teďko, teď jsou navoněný, vyčesaný a mazají v tom lese a koukají, kde by co chytli. Takže zatímco my vytahujeme kvasi kabáty, tak v lese začíná druhý kolo, takový seznamky. To je tak hezky romanticky řečeno. No, říjen je samozřejmě taky měsíc houbařů, protože když je dost vlhko, teploty ještě nespadnou příliš nízko, tak ten les může být plnej hříbků, klousků, ryscu a bedel. Zrovna nedávno se mi kamarádka chlubila právě svojí úrodou, co všecko našla, plnej košíček, jak to prej suší a dáme do polívky. Tak to jsem teda zvědavá. No mimochodem, to, čemu říkáme houba, a co si v tom košíku odneseme, je vlastně jenom její plodnice, protože samotná houba žije hlavně pod zemí, jako obrovská síť jemných vláken, tomu se říká podhoubí. Takže když utrhnete hřib, tak je to vlastně trošku, jako kdybyste ze stromu utrhli jablíčko. Ten skutečný organismus zůstává dál v zemi. A pokud by vás tady to něco někoho zajímalo, tak o tom existují krásné knížky od německého spisovatele, jmenuje se Volim, myslím. Je to o tajemství stromů, kde právě oni říkají, že kořeny stromu a právě to podhoubí tvoří takovou přírodní vefinu. Oni se tím předávají nejenom informace, ale i živiny. Je to strašně, strašně zajímavý. Jenom ještě k těm houbám, některým houbám ten chladnější podzim dokonce vyhovuje, protože to mají prostě rádi. Je to takový vlhký a tajemný a komu z nás by se to nelíbilo. Takhle ráno v šeru najít nějakého toho klouska. Já vám přeju krásný úlovek. Za chvilku jdeme dál na frekvenci 1.
0: Prezidenti, politici, slavní zpěváci i herci.
2: Ti všichni míří v neděli po obědě na frekvenci 1.
3: Vy ten Jiříkovský mi nabídl, že mi dá 1 miliarda, prosím vás, to jsou drobné. To bych dal v keši z kapsy. Tolik mě stojí údržba trávníka a Monike.
0: No. Nejlepší český imitátor Petr Jablonský předvede na vaše přání, na koho si vzpomenete.
4: Už jste mě inspiroval a jako věřím, že i spousta posluchačů si to představuje, ty moje ladné pohyby při mamutím jezeru třeba.
2: Petr Jablonský live každou neděli od 13 hodin na frekvenci 1.
0: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně.
5: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
0: Dně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci. Tonda Chrenoton 14 v provedení Režná a Červená Engoba nyní za skvělou cenu a navíc ke každému metru čtverečnímu základních tašek 4 běžné metry sušených latí zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro sušené latě zdarma. Více na Dek.cz.
7: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
8: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
7: A co je Chytrárt?
8: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
7: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
9: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
0: Frekvence 1.
2: To nejlepší z muziky.
0: Z každého roku vybírá.

0: Markétou Jandovou.
1: Ano, ano, 5. října, říjen nám začal a hubaři se mi ozývají. Před chvílou jsem mluvila o podhoubí a napsal mi Petr z Benešova. Já houby skoro nejím, ale hledat je miluju. Jak vidím první hřib, úplně se ve mně probudí lovec. Pak je rozdám sousedům. Teda Petře z Benešova, to není tak daleko od Prahy. Já taky občas sbírám, ale když najdu, tak je to ten hořčák. Bohužel moc štěstí nemám. No a ještě jeden houbař s Příbrami, to je vlastně nějaký kousek. Mirek píše, já mám svoje místo na hřiby už asi 20 let. Neřekl jsem ho manželce, dětem ani nejlepšímu kamarádovi. Některé věci se prostě do hrobu berou. Takže tak, Mirku. No a zase se s těma houbama určitě podělíte, tak to je určitě v pořádku. No nic, v říjnu nejenom, že mají říji, jeleni a potom i daňci, jak už jsem vám říkala před chvilkou, ale samozřejmě se něco děje vůbec v naší přírodě, že jo? Třeba stromy, jo? Proč se nám teď tak krásně barví? No tak ten strom se začíná taky připravovat na zimu a z těch listů si právě stáhne zpátky všechno, co ještě může využít. To znamená, že přestane vyrábět ten zelený chlorofil, no a když ta zelená zmizí, tak se prostě najednou ukážou žlutý a oranžový pigmenty, který tam celou tu dobu byly, my jsme je vlastně jenom neviděli. No a nakonec strom ten list prostě odstřihne, on si potřebuje, že ho uchovat tu svoji energii na zimu. No a na místě, kde ten list je připojený k větvi, tak tam se vytvoří taková oddělovací vrstvička a ten list přestane dostávat vodu, živiny a spadne. Spadne na zem a potom se v tom schovávají třeba ježečci. Taky jsem slyšela, že to hrabání listí vlastně vůbec není dobrý, protože jak se z toho stane ten humus, tak je to vlastně krásný hnojivo a ještě k tomu víc ta zemina drží vodu, který opravdu máme dokonce teďko pomálu, že jo. No, takže, co nám připadá jako krásně romantický podzim ve všech těch barvách, to svítí, tak je to vlastně takový dokonalé zorganizovaný úklid před zimou a taková smrt těch krásných listů. Dneska mě všechno připomíná knížky, jako smrt krásných srnců, že jo, od pana Pavla. No nic, takže tady to bylo o říjnu, já doufám, že máte sílu i vy, že se neukládáte pomalu ke spánku, jako naše příroda. Za chvilku budu přát k narozeninám, těším se na to. No a tak já mám aktuální informace o dopravě. Tak zatím ahoj.
2: Mňam, to je bomba.
3: Tyjo, co to zase baští?
2: Mám tady dobroty z Choceňské mlékárny. Pomazánkové máslo s houbami, žervé high protein. No to je fakt skvělý.
3: A co já, proměnit?
2: Jasně, že jo. Stačí napsat do soutěže na Frekvenci 1, proč právě ty bys měl vyhrát super nálož choceňských dobrot.
3: Je to fakt vynikající. Jdu si to hned koupit.
4: Soutěž na frekvence1.cz. Vyhrávejte s Choceňskou mlékárnou na Frekvenci 1.
5: Blesk pro ženy musíte mít. Věk je jen číslo i na parketu. Stardance od Ivany Chilkové až po Hanu Dvorskou. Funguje jablečná dieta. Víme, co se stane s tělem už po pár dnech. Prodlouží nohy, uberou kila. Podzimní šaty vám budou slušet. A navíc, nadýchané domácí buchty jako od babičky. Každé pondělí Blesk pro ženy v prodeji. Frekvence 1.
4: Doprava.
6: 15 minut navíc strávíte v koloně před nehodou na dálnici D11 na Prahu na 8. kilometru. 20-minutové zdržení evidujeme na příjezdu do Prahy po D5 od 8. kilometru a nesouvislou kolonu evidujeme na příjezdu do Brna po D1 od Vyškova od 2.11. po 196. kilometr. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
4: Frekvence 1.

0: A je to tady, narozeniny dnes, 5. října, kdo slaví. Tak mám tady pár zpráviček, telefonní číslo mi dneska nepřišlo, ale jsou tady od Petra, který mi napsal. Tady krásné narozeniny našemu tátovi Milanovi. Dneska slaví 58. Tati, hodně zdraví, míň práce a slibujeme, že dneska nebudeme řešit, kdo zase škrábl auto. Píše Petr s Honzou a samozřejmě s maminkou. Pak tady ještě napsal Jirka, prosím pozdravit moji ženu Lenku. Takže pozor. Milá Lenko, která dneska slaví 45. narozeniny. Leni, pořád si nejlepší rozhodnutí, které jsem kdy udělal. Mám pro tebe krásný dárek. Tentokrát opravdu tvůj Jirka. PS, miluji tě. Ještě moc hezký. Ještě tady mám od Marcelky jedno přání a to je pro milovanou babičku Věrku. Dneska jí je 76 let. Milá babi, přejeme hlavně zdraví, ať máš ještě, ať nás ještě dlouho porážíš v kartách. Zdraví děti, vnoučata a pravnoučata. Tyjo, 76, to je nádherný věk. Já všem taky moc gratuluju za celý naše rádio. No a pojďme na ty slavné. Tak, nejenom, že dneska slaví Brian Johnson z kapely AC/DC a taky slavný zpěvák Bob Geldof, ale mám tady třeba i herečku, skvělou herečku, kterou známe třeba z Titanicu, ale jako se spoustu dalších skvělých filmů. I myslím, že to je i skvělá žena jako v normálním životě. Je to Kate Winslet. No, 5. října se taky narodil herec Rudolf Hrušinský mladší, tak i tomu moc gratulujeme. No a ještě bych ráda poslala pozdravy do nebe a na bývalého prezidenta Václava Havla, který by dnes slavil narozeniny. Tak všem přeju nádherný den, mějte se moc hezky, všem ostatním ještě krásné narozeniny. Klidně si darujte dárek i sami, protože i to může potěšit. Všechno nejlepší.
1: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy Ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Užijte si výhodné nákupy ve stovkách obchodů po celé České republice. Nezapomeňte, už brzy v časopise Ona dnes.
2: Tolik knih, tolik novinek, tolik autorů.
3: Klid, máš na to 3 dny.
2: A těch lidí, co čekají na autogramy?
3: No, jsou tu všichni.
4: Kniha Brno, největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka, letos je součástí knihy Brno také literární festival Česká vlna.

0: Ahoj kamarádi, jsem říjnové sluníčko plné strašidelných samolepek. Polepte si mě od začátku až do konce. Společně se procvičíme v počítání, vystřihneme veselé bubáky na kartičkách a vyrobíme si parádní halloweenskou výzdobu do pokojíčku. Tak hurá do toho! Sluníčko se strašidelnými samolepkami právě v prodeji.
1: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kerry's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
3: Tolik knih, tolik novinek, tolik autorů.
4: Klid, máš na to 3 dny.
3: A těch lidí, co čekají na autogramy?
4: No, jsou tu všichni.
5: Kniha Brno, největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka, letos je součástí knihy Brno také literární festival Česká vlna.
2: Pozor,

0: republice. Nezapomeňte, už brzy v časopise Ona dnes.
1: Šafránový rituál pro vaše vlasy přináší Capilan Neo, sponzor časomíry. Jedna péče pro mastné i suché lupy. www.capilan.cz.
2: Čech vězněný v Rusku je volný. Bývalý poslanec Wolf dostal rok navíc a Šik je nejlepším fotbalistou. Čech, kterého moskevský soud poslal v září na 13 dní do vězení kvůli uspořádání protestu u Lenina.

0: porazil o 19 bodů. Na třetím místě skončil reprezentační kapitán Ladislav Krejčí.
1: Frekvence 1. Počasí.
0: Dnes nás čeká babí léto, i když je oblačno. Během dopoledne a odpoledne se začne oblačnost rozpouštět a bude polojasno. Teploty odpoledne mezi 18 až 23 stupni.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: A aktuální informace z hlavních tahů má na Frekvenci 1 Petra.
2: Na dálnici D1 na 212. a půl kilometru se došetřuje dopravní nehoda dvou osobních vozidel z Vyškova na Brno. Projíždějte opatrně. A na Pražském okruhu se došetřuje dopravní nehoda nákladního vozidla s osobním na 23. kilometru od dálnice D1 ve směru na letiště. A s 20-minutovým zdržením počítejte na dálnici D11 z Hradce Králové na Prahu. Popojíždět budete v koloně mezi 14. a 8. kilometrem. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Petra.
0: Hezký den s Frekvencí 1.
3: Pojďme na to nádherné pondělí. Vám všem hezký start nového týdne zároveň. Já vám přeji, ať je opravdu pohodový, ať je úspěšný. A co se týče toho našeho programu, tak ten bude víc než bohatý. Před námi třeba tip na výlet, anebo taky poslední slovo, ve kterém si zahrajeme o 27 500 korun. Takže o poměrně velký balík peněz. Držím palce a ještě předtím rubrika Cože, anebo to nejlepší z muziky, hezkou zábavu.
1: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Cože?
1: Cože?
0: Michal Suchánek a Petr Kolečko na frekvenci 1.
2: Proč, když hledám něco, co mám přímo před očima, tak to nevidím? A když mi pak někdo řekne, kde to je, najednou to vidím okamžitě, to mozek schválně sabotuje, Radim 47 Praha.
3: No tak dějou se tyhle věci, tak?
2: No, tak říká se, pod svícnem největší tma.
3: Jasně.
2: Je vlastně od toho odvozený. No to máš prostě to,
3: no, ne, nepatří, ale tak jo. Určitě, když si položíš klíče pod svícen, tak je nejdeš hůř, je... než když jdáš vedle, jakože, nebo když si tam položíš pohled třeba. Nebo...
2: No, tak ono, když, no pod svícen je to blbý, no.
3: To určitě bych nedával, tam je tma jak v pytli prostě. Pozor,
2: tak,
3: no. Tma v pytli.
2: Jako... A do pytle je dobrý, nic se nedává, že tam je tma.
3: No.
0: Cože?
1: Cože? Suchánek a Kolečko na frekvenci 1.
0: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadioTalk nebo na webu frekvence 1.
4: 25 kilo Primalexu plus? Hele, a...
5: Mňam, to je bomba.
6: Tyjo, co to zase baští?
5: Mám tady dobroty z choceňské mlékárny. Pomazánkové máslo s houbami, žervé high protein. No to je fakt skvělý.
6: A co já? Pro mě nic?
5: Jasně, že jo. Stačí napsat do soutěže na frekvenci 1, proč právě ty bys měl vyhrát super nálož choceňských dobrot.
6: Je to fakt vynikající. Jdu si to hned koupit.
7: Soutěž na frekvence1.cz. Vyhrávejte s choceňskou mlékárnou na frekvenci 1.
8: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
9: Chce minus 200 korun? Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
10: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
11: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
12: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
13: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
12: A co je Chytrárt?
13: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
12: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
14: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
0: Frekvence 1.
1: To nejlepší z muziky.
0: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
1: Poznáte, který rok přinesl tyhle. Hey!

0: frekvence 1.
1: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
2: Je to tak, na startu nového pracovního týdne máme v banku posledního slova 27 500 korun. To je vlastně, přátelé, dost peněz na to, abyste si minimálně do konce tohoto týdne vzali volno v práci a vyrazili někam na výlet za naše prachy, za naše peníze. Stačí jenom doplnit poslední slovo do věty kapely Čechomor. Tak jdem na to. 257-400-999. Kdo se dneska při pondělku dovolal jako první? Kdo je tam? Hezký den, hezké dopoledne.
3: Ahoj, tady Terka.
2: Tereza.
3: Čau.
2: Jedině Tereza. Mohlo by to být vlastně takové znamení na startu nového pracovního týdne, že by si mohla vyhrát balík peněz. A tím pádem, Terezo, do konce týdne nemusíš do práce. To je super, ne?
3: To je úplně boží.
2: Jo, já se samozřejmě nebudu ptát na tvůj plat, ale 27 500 nabízíme. Teď to není málo, ne?
3: To je moc hezký. Já se opravdu do té práce už nepůjdu.
2: Do konce měsíce. Tak, Music Studio Live nedávno navštívili Čechomoři, potažmo František s Karlem. Oni nám mimo jiné prozradili, bez čeho se na koncertech neobejdou. Já ti pustím jejich nedokončenou větu a zkusí pokud možno správně doplnit. Ta věta zní takto.
0: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět.
2: Co to může být?
3: No, rozhodně pivíčko.
2: Jsi dostala v pondělí takhle dopoledne, pravděpodobně v práci, chuť na pivíčko, jo? Mám to tak?
3: Já mám furt.
2: To má furt. Dobře, jestli to mají stejně František s Karlem z kapely Čechomor, to se dozvíme právě teď. Pojďme si tu větu pustit ještě jednou.
0: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět.
2: Ne, je mi to líto, ale pivíčko to není.
3: Tak nic.
2: No nic.
3: Já půjdu do práce, no.
2: A tam si dáš pivíčko na uklidněnou a budeš doma. Tak já ti moc děkuju samozřejmě za hru, za telefonát, měj se krásně. No a my rovnou přihodíme zase více peněz do banku a budeme pokračovat v 16:30 odpoledne. Čau, ahoj. Šup, máme tam teď 28 000.
1: Poslední slovo.
0: Aneb, řekněte to za celebritu.
1: Frekvence 1.
0: Doprava.
4: Dopravní nehoda komplikuje provoz na dálnici D11 na 8. kilometru z Hradce Králové na Prahu. Popojíždět v koloně budete okolo 20 minut mezi 16. a 8. kilometrem. A nesouvislá kolona převážně nákladních vozidel se tvoří v pravém jízdním pruhu na dálnici D1 z Vyškova na Brno. Popojíždět budete mezi 216. a 209. kilometrem. Osobní vozidla projedou levým jízdním pruhem s malým zdržením okolo 10 minut. A se zdržením počítejte na Pražském okruhu od dálnice D1 ve směru na letiště. Důvodem je zúžení před exitem Jesenice. Popojíždět budete mezi 77. a 82. kilometrem. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.

Hezké poledne, Robine, a dobrou chuť všem našim posluchačům k obědu. Tak dnes jsem vyrazil do Znojma, ale ne na vínko, ale šel jsem se podívat pod jeho povrch. Navštívil jsem totiž jeden z nejrozsáhlejších podzemních labyrintů ve střední Evropě. Jehož počátky spadají až do přelomu 14. a 15. století. Labyrint proplétajících se podzemních chodeb se místy vine až 4 patry nad sebou a jeho celková rozloha je 27 kilometrů. V každém případě ta nejdelší prohlídková trasa má skoro 3,5 hodiny. A co mě přijde jako opravdu velmi zajímavé, je, že znojemské podzemí nabízí zájemcům i adrenalinové trasy podzemným. Krkolomnou cestu úzkými chodbami, vodou a blátem zdolávat se tady taky musí kluzké hrbolaté schody. Prolezá se tady i malými průleskami a protahovat se musíme často i po čtyřech. Tato část je dlouhá 4 kilometry a 600 metrů. A vy, kteří jste prostorově, řekněme, rozměrnější, tak nebojte, nikde se po cestě nezaseknete, protože jestli vůbec tuto trasu můžete absolvovat, tak to si můžete vyzkoušet ještě na povrchu u pokladen. V každém případě je tady připravená i atrakce pro děti a ta se jmenuje Tajemné podzemí. V té děti uvidí třeba alchymistickou dílnu, postavy z městských pověstí, oživlé skály, netopíry, skřety, ale také ukázku vězeňských hrobek nebo kostlivce v rakvích. No a celou atmosféru dotváří speciální světelné a zvukové efekty. Ten dnešní výlet rozhodně stál za to a můžeme ho doporučit. A s dalším se přihlásíme už zítra. Tak ahoj. You're

0: tým 90. narozeninám dramatika, dizidenta, politického vězně a pozdějšího československého i českého prezidenta, dramaturgyně Veronika Onheiserová k tomu říká.
1: Improvizace vychází z Havlovy poslední hry Odcházení, kterou napsal v roce 2007. Nám se líbilo, že Havel v postavě Riegera reflektuje nějak jakoby svoji kariéru. Ten Rieger je vlastně bývalý kancléř, takže sám se zamýšlí nad tím, co mu povedlo, co mu nepovedlo. Zároveň ten rozhovor dává bulváru a do toho vlastně se kolem něj děje takový absurdně šílený svět různých jako postav, které se nám vlastně líbily právě pro tu svoji absurditu.
0: Tramvaj vyjíždí každou hodinu z Malinovského náměstí. Program pokračuje odpoledne přímo v divadle. Senátorka a pražská zastupitelka Hana Kordová-Marvanová vnímala některé zakázky pražského dopravního podniku jako netransparentní a pro hlavní město nevýhodné. Byl to zejména projekt Nové Holešovice. Ze strany tehdejšího náměstka primátora Petra Hlubučka a jeho stranického kolegy Stanislava Polčáka cítila šikanu, bossing a tlak na to, aby v pražské radě hlasovala podle jejich přání. Marvanová to vypověděla při soudním jednání v kauze Dozimetr. Estonsko trvale přesouvá svá vojska blíž k hranici s Ruskem a pořizuje si zbraně, s tím, že bude moci zasáhnout cíle hluboko na ruském území, napsal list Financial Times. Rusko se v příštích 2 letech nechystá rozpoutat otevřenou válku s NATO, domnívají se estonská armáda a zpravodajské služby. Fotbalista Patrik Šik zatím své rozhodnutí nereprezentovat nemění. Návrat do národního týmu ale nevylučuje. 30-letému útočníkovi se líbí změny pod španělským trenérem Santim Deniou i pozitivnější atmosféra kolem týmu.
2: A já jsem měl rozhovor s panem trenérem, takže tam jsem mu říkal svoje pohledy na věc, jak to cítím. Samozřejmě jsem říkal, že když budu zdravý a budu to v sobě opravdu cítit, že jsem schopný nároďáku něco dát a pomoct, takže si o tom můžeme znovu promluvit, ale že momentálně jsem byl v takovém rozpoložení, že nebyl bych si úplně jistý, jestli bych byl nějakým velkým přínosem.
0: Trenér Denia převzal reprezentaci v létě po neúspěšném šampionátu.
3: Frekvence 1. Počasí.
0: Odpoledne nás čeká babí léto a příjemné teploty, bude polojasno a mezi 18 až 23 stupni.
3: Frekvence 1. Doprava.
0: A aktuální informace z hlavních tahů má na Frekvenci 1 Petra.
4: Dopravní nehoda komplikuje provoz na dálnici D11 na 8. kilometru z Hradce Králové na Prahu. Popojíždět v koloně budete okolo 20 minut mezi 16. a 8. kilometrem. A nesouvislá kolona převážně nákladních vozidel se tvoří v pravém jízdním pruhu na dálnici D1 z Vyškova na Brno. Popojíždět budete mezi 216. a 209. kilometrem. Osobní vozidla projedou levým jízdním pruhem s malým zdržením okolo 10 minut. A se zdržením počítejte na pražském okruhu od dálnice D1 ve směru na letiště. Důvodem je zúžení před exitem Jesenice. Popojíždět budete mezi 77. a 82. kilometrem. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
0: A hezké odpoledne s Frekvencí 1.
5: 20 let, 20 hitů a také dneska v hlavní roli Xandl X, takže se nenechte ujít jeho rubriku o tom, jak vznikaly konkrétně jeho písničky a tu budeme nabízet okolo 15:45 odpoledne, ale do té doby toho stihneme ještě poměrně dost, třeba užít si filmového odborníka, tak hezkou zábavu vám všem.
3: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Frekvence 1.
1: Vyník se odstěval do úpolce.
0: Filmový odborník.
2: Je to tak, je tady váš oblíbený filmový odborník. Na telefonu máme dneska koho? Hezké odpoledne, kdo je tam?
3: Hezké odpoledne, tady Lenka.
2: Lenko, zdravíme kam?
3: Do Prahy.
2: Do Prahy.
3: Takže jsem kousek.
2: Ano, Lenko, to jste normálně za rohem. Uvidíme, jak to při pondělku půjde. Jste připravená?
3: Ano, jsem připravená.
2: Jo,
3: připravená.
2: Super.
4: Dneska je mi tak smutno, na prsou mě tlačí, jsem v deprézi.
5: Tak, aby ses nevožral!
2: Tak, aby se nevožral. Lenko, je to český barevný snímek poměrně dost známý z roku 1983. Víc bych zatím nenapovídal, tušíte nebo ne?
3: Myslím si, že to vím na 99%, že to jsou Slavnosti sněžené.
2: A to je správně! Ano!
3: Jo.
2: Leni, vy se při pondělku normálně stáváte poloviční filmovou odbornicí už teď v tomhletom prvním případě. Samozřejmě, já jsem mohl napovídat dál, jakože režisér Jiří Menzel, bylo to napsané podle knihy Bohumila Hrabala v ukázce Rudolf Hrušinský, ale k tomu jsme se ani nemuseli dostat. My se teď dostaneme k další druhé ukázce, kterou pouštím právě teď.
6: Tak, hasme v perdeli.
7: Ano, v perdeli, přesně tak, milí příteli.
2: A teď uvidíme, jestli to bude, Leni, trefa do černého, nebo no. Budeme v perdeli.
3: Tak, asi taková odbornice úplně nejsem a nic mi to neříká.
2: Československá filmová komedie z roku 1981. My zůstáváme v 80. letech, tentokrát s Ondřichem Lipským, Michal Dočelomanský, Vlastimil Brodský, Miloš Kopecký, Rudolf Hrušinský. Nic vám to neříká?
3: Jsou to sami známí herci, skvělí herci, ale nevím. Fakt nevím.
2: Tak bohužel, tohle je, Leni, Tajemství hradu v Karpatech, to znáte určitě.
3: Ano, jasně, no, jasně, že znám.
2: Ale stejně super práce, ale musím říct, že to bylo parádní. Poloviční filmová odbornice, to není jen tak, my gratulujeme, posíláme to nejlepší z muziky a snad se zase brzo uslyšíme na Frekvenci 1. Tak se
3: díky
2: mějte hezky. Díky, nasle.
0: Jak se do rádia volá,
8: tak se z rádia ozývá.
0: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
8: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
0: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
8: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
0: Nahrajte vzkaz
8: a už jsme v kontaktu.
0: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
9: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu...
10: Mňam, to je bomba.
11: Tyjo, co to zase baští?
10: Mám tady dobroty z Choceňské mlékárny. Pomazánkové máslo s houbami, žervé high protein. No to je fakt skvělý.
11: A co já? Pro mě nic?
10: Jasně, že jo. Stačí napsat do soutěže na Frekvenci 1, proč právě ty bys měl vyhrát super nálož choceňských dobrot.
11: Je to fakt vynikající. Jdu si to hned koupit.
12: Soutěž na frekvence1.cz. Vyhrávejte s Choceňskou mlékárnou na Frekvenci 1.
13: Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
14: Stavebniny DEK přináší mega akci. 5+1. Ke každým 5 kusům víceúčelového tmelu Sikaflex 11FC všech odstínů a balení od nás dostanete další kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro tmel Sikaflex zdarma. Více na DEK.cz.
15: Verunka, Tomík, máma, babi, děda. No jo, a Bohouš samozřejmě. Ještě kolo a máme to všechno.
16: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.
0: Frekvence 1.
8: To nejlepší z muziky.
0: Z každého roku vybíjí.

0: Dobrý den, tady Petr Jablonský, Frekvence 1. Kdo tam?
1: Dobrý den, tady je taky Petr a zase z Liberce.
0: Tak Petře, z Liberce, koho byste vy rád?
1: Já bych se rád promluvil s panem Okamurou.
2: Ano, já vás zdravím, Petře. Takže
1: já vás taky.
2: Tady je předseda poslanecké sněmovny a samozřejmě jsem připraven na vaše veškeré možné dotazy.
1: Výborně. Furt říkáte, že jako máte jako na starost blaho lidí, aby se měli u nás dobře a že jim chcete všemožně pomáhat, je to pravda?
2: Ano, samozřejmě. Českým občanům speciálně, tak určitě ano.
1: Super, a pomohl byste mojí dceři?
2: No tak nevím, kdo je vaše dcera, s čím by potřebovala pomoci, tak povídejte.
1: Tak já vám to řeknu. Moje dcera má v pokojičku velkýho plyšovýho pandu.
2: Tak to, když slyším, tak už se mi otevírá náruč, no povídejte.
1: A
2: teda myslím na to, prosím vás, na toho plyšáka, ne na vaši dceru.
1: Strašně moc by toužila, aby se panda podíval do Číny, do místa svého vzniku.
2: No tak to je nádhera.
1: A slyšel jsem, že pan váš ministr Zuna tam má nějakou cestu, tak jestli byste to nemohl zařídit, aby toho pandu vzal sebou.
2: Prosím vás, určitě, já jsem dělal cestovku pro tady tyhle ty plyšáčky. No a protože panda tady nemá co dělat, je to migrant, no tak velice rád samozřejmě zařídím ten převoz do té Číny. Samozřejmě otázka je, jestli teda vaše dceruška nebude potom smutná, jako. A doufám, že ne, ona si najde nějakého českého, nějakého pejska třeba, hezkého
1: ona
2: českého.
1: Ona si koupí krtečka, já myslím, že to přežije.
2: Krtečka, ano, krásný český krteček, tak to uznávám. Je sice černý, ale budiš. Já jsem taky černý, ale také jsem jako Moravák, jak stehno, teda vlastně nejsem až tak černý. Ale to jsem se do toho trošku zamotal, takže důležité je, že panda samozřejmě zamíří do Číny, jo, protože tam patří.
1: Super, super.
2: No, bude vás to stát nějaký peníze, já nevím, jestli na to máte půl milionu.
1: Půl milionu našetříme, to za to stojí.
2: Výborně, no tak vidíte to, tak na to žádné dotace bohužel nemáme, takže to vám nemohu říci, ale jako já si vás tady píšu, samozřejmě já s tím mám zkušenosti, plyšáček dostane pěkně na papinkát, pohádku na dobrou noc mu řeknou, jo, pěkně v čínštině hezky, takže
1: tak
2: už...
1: Tak to je
2: no.
1: Super, dcera bude nadšená, až si to řeknu.
2: Takže mějte se krásně a určitě počítejte, prosím vás, pěkně s tím převozem, já si vás kontaktuji a nemusíte se ničeho bát. Naschledanou.
3: Gianna Mia, tohle je úplný amore na talíři. Vyhrajte na webu Frekvence 1 balíček produktů Gianna za tisícovku. S pasátou, rajčaty, olivami nebo tuňákem. Stačí odpovědět na 3 otázky a jste ve hře. Rozbalte to s Giannou na webu Frekvence 1 a vychutnejte si La Dolce Vita.
4: Business Party. Informace o podnikání. Vše, co vás zajímá a co je pro vás výhodné. Novinky ze světa biznisu.
5: O novinkách Partners Banky.
6: Už dnes v 16.40.
4: Jen na Frekvenci 1.
7: Kevin zůstal sám doma, ale vy rozhodně nemusíte. Zažijte oblíbenou vánoční komedii Na obřím plátně s českým dubbingem a ikonickou hudbou Johna Williamse v živém podání orchestru a sboru Prague Pop Symphonics. Sám doma in koncert 15. prosince v O2 Univerzu. Vstupenky v síti Ticketmaster a Ticketportál.
6: Frekvence 1.
4: Doprava.
8: Nesouvislá kolona převážně nákladních vozidel se tvoří v pravém jízdním pruhu na dálnici D1 z Vyškova na Brno. Popojíždět budete mezi 216. a 209. kilometrem. Osobní vozidla projedou levým jízdním pruhem s malým zdržením okolo 10 minut. A na Pražském okruhu se došetřuje dopravní nehoda nákladního vozidla s osobním na 23. kilometru od dálnice D1 ve směru na letiště. Projíždějte opatrně. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.

0: 20 let 20 hitů. Xindl X slaví a vzpomíná, jak vznikaly jeho hity.
1: Exkluzivně na Frekvenci 1.
2: Ahoj, já jsem Xindl X. Pojďme se spolu podívat do roku 2014. Vlastně to začalo ještě o dost dřív. V době začátku Xindla jsem si z legrace založil ještě jednu kapelu. Můj kamarád, režisér comebacku a mých prvních klipů, Jakub Sommer, měl nápad, abychom udělali kapelu, co bude hrát v rokovém podání výhradně 80-kový a 90-kový popový songy, původně zpívaný ženami. Je pravda, že tohle hudební těleso mělo trvání asi tak celý dvě zkoušky, než nás to přestalo bavit. Ale za tu dobu jsme nacvičili několik hitů. A protože se mi nechtělo odposlouchávat a učit se ty anglické texty, napsal jsem si k ním texty vlastní. Takhle vzniknul třeba text Mlč a buď ráda, který byl tak trochu opakem textu písničky I'm so excited, na kterou jsem ho zpíval. Stejně tak píseň Barbína vycházela z Barbie Girl od kapely Aqua. Jen v té mý verzi byl text o poznání drsnější a byl spíš o těch barbínách z masa a kostí, než o těch z plastu. Později jsem tuhle verzi hrával na Xindlých koncertech, ale nechtělo se mi hrát něčí cover, a tak jsem si řekl, že na ten text napíšu vlastní hudbu. Víc xindlovskou. Akorát, jak jsem zvyklý psát sloky s hodně rychlou dikcí, tak se mi ten text vešel do jedné jediné sloky. Naštěstí tohle téma je poměrně inspirativní, takže nebyl problém dopsat sloky další. Od té doby jsem tu písničku hrál na většině svých koncertů a i když je k Barbínám poměrně kritická, často se setkávám s otázkou, a budete hrát Barbínu? To mám ráda, ta je úplně o mně. V takový moment jenom doufám, že ten text dotyčné neposlouchali příliš pozorně, ale stejně ji pochopitelně zahraju. A zahrajeme si ji i teď, na Frekvenci 1.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
1: Dám tě rád, i když děláme chyby. Život s tobou se mi vážně líbí.
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
3: Gianna Mia, tohle je úplný amore na talíři. Vyhrajte na webu Frekvence 1 balíček produktů Gianna za tisícovku. S pasátou, rajčaty, olivami nebo tuňákem. Stačí odpovědět na 3 otázky a jste ve hře. Rozbalte to s Giannou na webu Frekvence 1 a vychutnejte si La Dolce Vita.
0: Business Party. Informace o podnikání. Vše, co vás zajímá a co je pro vás výhodné. Novinky ze světa biznisu.
4: O novinkách Partners Banky.
2: Už dnes v 16.40.
0: Jen na Frekvenci 1.
5: Sport přináší radost, motivuje a bourá bariéry. Oslavte spolu s námi 6. října Paralympijský den, který symbolicky spojuje všechny, co milují pohyb. Protože sport je jenom jeden. Generální partner skupina ČES, generální mediální partner Česká televize a hlavní partner pro oblékání Alpine Pro.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
2: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
1: Vážně?
2: Já mám Lelosy na sobě celý den.
3: Lelosy. Too comfortable to take off.
4: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
5: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
6: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
5: A co je Chytrárt?
6: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
5: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
7: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
8: Milý Deníčku, noci jsou pro mě čím dál těžší. Před spaním se mi hlavou honí ošklivé věci. Nemám žádné kamarádky a připadám si úplně opuštěna. Chci si někam schovat a brečet, aby mě nikdo neviděl. Ale ps, nové mámě to neříkej. Mám strach, že mě přestane mít ráda a opustí mě jako ta minulá.
9: Pomozte traumatizovaným dětem. Podpořte SOS Dětské vesničky.
10: Mňam, to je bomba.
11: Ty jo, co to zase baští?
10: Mám tady dobroty z Choceňské mlékárny. Pomazánkové máslo s houbami, žervé high protein. No to je fakt skvělý.
11: A co já? Pro mě nic?
10: Jasně, že jo. Stačí napsat do soutěže na Frekvenci 1, proč právě ty bys měl vyhrát super nálož choceňských dobrot.
11: Je to fakt vynikající. Jdu si to hned koupit.
12: Soutěž na frekvence1.cz. Vyhrávejte s Choceňskou mlékárnou na Frekvenci 1.
13: Pat a Mat zpátky na venkově. 50 let nápadů, 50 let originálních řešení. Oslavte jejich výročí novými příhodami. Pat a Mat zpátky na venkově. V kinech od 8. října 2026. A je to.
14: Pozor, největší

0: publice. Nezapomeňte, už brzy v časopise Ona dnes.
1: Šafránový rituál pro vaše vlasy přináší Capilan Neo, sponzor časomíry. Jedna péče pro mastné i suché lupy. www.capilan.cz
2: 13 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
3: Neúspěšný kandidát motoristů se má omluvit. Soud zahájil insolvenční řízení s fotbalovým Dynamem a ruské úřady popírají mor. Hezké odpoledne. Jakub Svoboda, neúspěšný kandidát motoristů do sněmovny, se má dopisem i veřejně omluvit aktivistce a dokumentaristce Ivoně Remundové za lživé tvrzení na Facebooku.

0: spolkové spravodajské služby Martin Jäger poslancům spolkového sněmu. Marie Bousková dohrála na turnaji v Pekingu ve třetím kole. Na tvrdém povrchu prohrála s domácí Cheng Chin-wen 6-7, 6-4 a 5-7. Utkání proti olympijské šampionce z Paříže ztratila po bezmála 3 hodinách hry.
1: Frekvence 1. Počasí.
0: Odpoledne nás čeká jasno až polojasno a teploty se budou pohybovat mezi příjemnými 18 až 23 stupni.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: A aktuální dopravní informace má na frekvenci 1 Petra.
2: Na dálnici D7 na 70. kilometru narazilo osobní vozidlo do dopravního značení z Prahy na Chomutov. Projíždějte opatrně. Místem nehody projedete bez zdržení. A nesouvislá kolona převážně nákladních vozidel se tvoří v pravém jízdním pruhu na dálnici D1 z Vyškova na Brno. Po pojíždě budete mezi 220. a 207. kilometrem. Osobní vozidla projedou levým jízdním pruhem s malým zdržením. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
0: A pěkné odpoledne na frekvenci 1.
3: A my pěkně jedeme dál na frekvenci 1. Houby a houbaření, to je to dnešní odpolední téma, tak si ho pojďme společně užít. Já myslím, že to určitě může být i docela dobrá inspirace, kam vyrazit na výlet do přírody, co vy na to? Ale do té doby to nejlepší z muziky. Přejeme hezké odpoledne.
1: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: S vámi odpolední frekvence 1, vítejte, hezké odpoledne. Každý rok zjišťuju tajná místa, co se týká sbírání hub. Logicky, když jsou tajná, tak se nechcete moc otevřít. Ale každopádně i letos jsem dělal anketu a tady jsou vaše odpovědi. Takhle to dopadlo.
1: Ne, nemám oblíbený. Tam chodí takových lidí, že jsem rád, že na mě něco zbyde.
2: Tak máme chalupu v severních Čechách, takže tam někde.
3: No, já jsem ze Šumavy, takže tam máme takový zákoutí a jasně, to nikomu neřeknu tam.
4: Ať jste velká či malá firma, je...
5: Mňam, to je bomba.
6: Tyjo, co to zase baští?
5: Mám tady dobroty z choceňské mlékárny. Pomazánkové máslo s houbami, žervé high protein. No to je fakt skvělý.
6: A co já? Pro mě nic?
5: Jasně, že jo. Stačí napsat do soutěže na frekvenci 1, proč právě ty bys měl vyhrát super nálož choceňských dobrot.
6: Je to fakt vynikající. Jdu si to hned koupit.
7: Soutěž na frekvence1.cz. Vyhrávejte s choceňskou mlékárnou na frekvenci 1.
4: Pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vy řídíte, my zařídíme.
8: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nopová folie Dek Dren 8 mm, nyní za skvělých 25 korun 90 haléřů, včetně DPH, za metr čtvereční. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro nopovou folii Dek Dren za super cenu. Více na Dek.cz.
9: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
10: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
11: Frekvence 1.
12: To nejlepší z muziky.
11: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
12: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: Tolik knih, tolik novinek, tolik autorů.
1: Klid, máš na to 3 dny.
0: A těch lidí, co čekají na autogramy?
1: No, jsou tu všichni.
2: Kniha Brno, největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka, letos je součástí knihy Brno také literární festival Česká vlna.
3: Frekvence 1. Doprava.
4: Nesouvislá kolona převážně nákladních vozidel se tvoří v pravém jízdním pruhu na dálnici D1 z Vyškova na Brno. Popojíždět budete mezi 224. a 207. kilometrem. Osobní vozidla projedou levým jízdním pruhem s malým zdržením okolo 10 minut. A s hustým provozem počítejte na Pražském okruhu od sjezdu z dálnice D1 po exit Jesenice z důvodu omezení ve směru na letiště. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.

0: na výlet s Frekvencí 1.
1: Je to tak, vrazíme na výlet, ale zároveň si trošku zahoubaříme, protože houbařská sezóna je letos díky vydatným dešťům a teplému počasí vydařená. A kam se za houbami vypravit? Mám tady pár tipů. Co byste řekli například houbaření na Brdech a do Břížsku? A tam nejčastěji houbaři míří do okolí Hostomic, do přírodního parku Hřebeny. Za řeč mimochodem stojí také skalka nad Mníškem pod Brdy, anebo to vemte rovnou z druhé strany od Plzně k Trokavci, Borovnu a Míšovu. To jsou naše typy. Stejně taky do Břížsko je vyhlášeným houbařským rájem. Hledat houby jezdí lidé k Voznici, do okolí Kozích hor nebo do lesů v okolí Hájovny u Višňové. Dalším takovým vyhlášeným regionem pro sběr hub je rozhodně Vysočina. Kromě hřibové klasiky a dubové, hnědé, smrkové a babky zde vyrůstají také bedly a mochomůrky, růžovky. Houbaři opravdu rádi navštěvují přírodní park Melechov, okolí Dalešické přehrady anebo Balinské údolí u Velkého Meziříčí. Nesklamou pozor ani Žďárské vrchy, kde je tradičním centrem sběračů hub okolí rybníků Medlov, Cighaj nebo Herálec. Ke klasickým houbařským rájům patří bezesporu pohoří Šumava. Úspěch hlavně, co se hřibu týče, budete mít v okolí Horské Kvildy. No a v lesích v okolí Špičáků, Železné Rudy, anebo v lesích okolo Lipna nad Vltavou. No a v jižních Čechách si na své přijdou houbaři ve Slepičích horách, a kde rostou hříbky a lišky. No a pokud se chystáte do Beskyd, pak vězte, že zdejší lesy jsou bohaté na hřiby smrkové, pravé, koloděje, lišky a kozáky. Vyrazit na ně můžete například do okolí přehrady Šance. Houby určitě potkáte také na cestě ze Starých Hamrů na Gruň, v okolí Bumbálky nebo v Podolánkách, a dařit se bude i v přírodním parku Palkovické Hůrky. Takže houbařům zdar a houbaření zvláště. Své úlovky nám klidně můžete posílat na sociální sítě a budeme za to moc rádi. No a mějte se krásně, my se slyšíme zase zítra dopoledne a po 14. odpolední show na Frekvenci 1.
2: Tolik knih, tolik novinek, tolik autorů.
3: Klid, máš na to 3 dny.
2: A těch lidí, co čekají na autogramy?
3: No, jsou tu všichni.
4: Kniha Brno, největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka, letos je součástí knihy Brno také literární festival Česká vlna.

0: Kritika nemorálního chování mocných nebo jejich chybějící sebereflexe, na které poukazoval obránce svobody lidských práv a státník Václav Havel, jsou podle předsedy Senátu Vystrčila aktuální i pro současné politiky. Měli by své výhody používat ke službě občanům a odolat tomu, aby se proměnili v arrogantní prominenty, uvedl Vystrčil v Senátu při slavnostním odhalení pamětní desky někdejšímu disidentovi a prvnímu českému prezidentovi Havlovi, od jehož narození uplynulo 90 let. Společnost Seznam.cz nepovažuje omluvu, kterou poslanec motoristů Filip Turek zveřejnil v neděli večer na svém Facebooku, za naplnění povinnosti dané soudem. Čeká na doručení písemné omluvy, řekla serveru Seznam zprávy mluvčí největší tuzemské internetové firmy Aneta Kapuciánová. Hygienici evidují mezi strávníky základní školy v újezdu nad Lesy 475 nemocných. U 219 je potvrzená salmonelóza. V nemocnicích je nyní 20 osob. Fotbalista Patrik Šik zatím své rozhodnutí nereprezentovat nemění. Návrat do národního týmu ale do budoucna nevyloučil. 30-letému útočníkovi Leverkusenu se líbí změny. Pod španělským trenérem Santim Deniou i pozitivnější atmosféra.
1: Já jsem měl rozhovor s panem trenérem, takže tam jsem mu říkal svoje pohledy na věc, jak to cítím. Samozřejmě jsem říkal, že když budu zdravý a budu to v sobě opravdu cítit, že jsem schopný nároďáku něco dát a pomoct, takže si o tom můžeme znovu promluvit, ale že momentálně jsem byl v takovém rozpoložení, že nebyl si úplně jistý, jestli bych byl nějakým velkým přínosem.
0: Trenér Denia převzal reprezentaci v létě po neúspěšném vystoupení na mistrovství světa.
2: Frekvence 1. Počasí.
0: Během pondělka tady máme babí léto, jasno, polojasno a příjemné teploty mezi 18 až 23 stupni.
2: Frekvence 1. Doprava.
0: A aktuální informace z hlavních tahů o Tivony.
3: Nesouvislá kolona vozidel se tvoří na dálnici D1 od 214. kilometru ve směru na Prahu. Důvodem je hustý provoz, počítejte s 10-minutovým zdržením. Dopravní nehoda osobního vozidla a motorky se vyšetřuje na dálnici D55 na 0,5 kilometru ve směru na Bzenec. Projíždějte tudy s opatrností. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
0: Hezké odpoledne s Frekvencí 1.
4: 14. hodina za námi, je tady pondělní odpoledne, my vás do něho vítáme, to asi ne, to už jste odpoledne docela dlouho po 14.
5: hodině.
4: Už jste uvítaný, to píše Robin zvládnu, ale
5: my se rozloučíme.
4: My vás chceme přivítat u naší odpolední zhovo.
5: Ano, co vás čeká během dnešního odpoledne, to nač jste zvyklí, takové ty klasické pondělní radosti, jako pravda nebo blábol, vyrazíme na výlet.
4: A je mezinárodní den úsměvu, takže si myslím, že bychom vás mohli třeba aspoň v jednom vstupu trošku třeba rozesmát.
5: Počkej,
4: je rozdíl mezi rozesmát a usmát.
5: Ano, ano. Takže možná to bude blbý, tak se tomu aspoň zašklepte.
4: Rohlíky nastavit, to se říká, ne? Udělám tisk se jich tu rohlík.
5: A my vám taky, dobrý den.
2: Jana Knížková a

0: Posloucháte Frekvenci 1, hezké pondělní odpoledne. Dnes je 5. října. Už jsme zmiňovali, že je dnes Světový den úsměvu a také je Světový den učitelů. Takže já bych chtěl pozdravit svou sestru,
1: která se na starý kolena stala učitelkou. No, pardon, nechci se jí takhle dotknout.
0: Na postarší koleni.
1: Normálně
0: na kolena v nejlepším věku se stala učitelkou.
1: Ale jako bejt učitel je skutečně poslání. Jo.
0: No, ona to tak bere, samozřejmě. I když teda, když s ní občas hovořím, tak se nestačím divit, co všechno učitel musí zvládnout. To je nejenom jako, že předáváš ty znalosti.
1: Ale ta byrokracie.
0: Byrokracie samozřejmě a k tomu máš takovou tu jako klasickou psychologickou poradnu. Dívčatům nevysvětluješ, proč do té školy choděj, a tak dále, a tak dále.
1: Musíš je vlastně zabavit, vzdělat, vychovat.
0: Vzít je na výlet. Říct tím, kam mají jít na oběd.
1: Jo, co se pije, nepije. No, hele, já jsem měla jednu takovou svoji životní etapu,
0: kdy jsem si... vystudovala.
1: No, já jsem to vystudovala a myslela jsem si, že to učitelství budu dělat. Blbý je, že tady je to nastavený tak, že vlastně do praxe, nebo jako v rámci toho vzdělávání, v rámci toho studia, jsem se jako před ty děti dostala až ve třeťáku. A to už mi přijde docela pozdě. Jako, abys ve třeťáku si řekl, jo, tak na to fakt nemám.
0: To už jsou sformovaný, to už nemáš šanci.
1: Jako. No, ne, myslím jako v mým třeťáku, chápeš, že ty studuješ, prvák. Tak kdyby to bylo v prváku a ty si zjistil, že na to nemáš, nebo tě to nebaví, tak ještě odejdeš. Ve druháku ještě takový jsou, ale ve třeťáku si přece, ty tam stojíš prostě, že jo, já nevím, před těma dětma zjistíš, že vlastně nemáš k ním absolutně žádný vztah a nebude tě to bavit, ale už si to jako nelezneš ve třeťáku z toho vycouvat, z toho studia.
0: Možná to dělají záměrně, víš? Jakože tam pouští až ve třeťáku, protože kdyby tam pustili všechny v prváku, tak to nikdo nedostudoval.
1: Ne, ale všem učitelům velký obdiv, opravdu klobouk dolů. A o to víc, jestliže tu práci děláte s láskou. Já znám strašně moc učitelů a učitelek. Třeba sestra mýho kluka je učitelka, kdybych já měla děti, tak chci, aby ona je učila. Ona by za to dejchala, ona ty děti miluje, ona miluje tu profesi. Jako ta si dělá i po 30 letech v praxe přípravy.
0: Fakt jo?
1: No.
0: Co pije?
1: Právě že nic.
2: Tati, to bylo chytrý koupitu.
3: Mňam, to je bomba.
4: Tyjo, co to zase baští?
3: Mám tady dobroty z choceňské mlékárny. Pomazánkové máslo s houbami, žervé high protein. No to je fakt skvělý.
4: A co já? Pro mě nic?
3: Jasně, že jo. Stačí napsat do soutěže na Frekvenci 1, proč právě ty bys měl vyhrát super nálož choceňských dobrot.
4: Je to fakt vynikající. Jdu si to hned koupit.
5: Soutěž na frekvence1.cz. Vyhrávejte s choceňskou mlékárnou na Frekvenci 1.
6: Chytrou telku v datártu.
7: Přímo vychytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
6: A co je chytrárt?
7: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
6: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
8: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
9: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
10: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
9: Dnes musíte vybrat.
10: Mám tady pro vás předvýběr a
9: rozšíříme výběr.
10: Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
9: Ale je to na
11: nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
12: Frekvence 1.
13: To nejlepší z muziky.
12: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
13: Poznáte, který rok přinesl...

0: Na frekvenci jedna, přátelé, pojďme vám dopřát příběh. My vždycky v rámci našeho odpoledního vysílání nabízíme příběhy, které jsou buď pravdivé, anebo jsou smyšlené, a to se vždycky ukáže na konci. Tak teď s jedním příběhem přichází Vojta.
1: Ano, pojďme se do Německa dneska.
0: Pojďme
1: se do Bayern, do Bavorska, protože tam jedno menší město bavorské nechalo v testovacím provozu nainstalovat pár let zpátky chytrý semafor na poměrně frekventované křižovatce.
0: Ukazuje tři barvy.
1: Ano, samozřejmě, ukazuje tři barvy, ale je jako inteligentně řízen. To znamená, že když v nějakém směru je jako větší provoz,
0: rozumím,
1: takže to víc propouští,
0: rozumím,
1: aby to bylo plynulejší.
0: No, jo? Ale musíš najet do toho čidla, víš to, jo?
1: No takhle, tam je soustava kamer, jak jsem vyrozuměl tedy, ty sledujou dopravu a podle toho přepínají ty barvy.
0: Samozřejmě,
1: i přechody zohledňujou, aby chodci měli možnost a tak dále.
0: Jasně,
1: a tak dále.
0: Je to prostě tak chytrý, že už to nemůže být chytřejší.
1: Jenomže po týdnu provozu se přišlo na to, že ten semafor nadržuje jednomu směru.
0: Aha.
1: O celých 20 vteřin, což je jako v dopravě docela dlouhý čas, když to tak vezmete na křižovatce, že jo?
0: Aha.
1: Bez ohledu na dopravu, tak prověřili software, senzory, vyměnili kamery, všechno úplně bez problémů. Až jeden technik, když se díval na záznamy z těch kamer, tak zjistil, že ten problém je velmi prostý. Na přechodu každý den ve stejnou dobu přecházel silnici starší pán s jezevčíkem. Že chodil jako na procházku do blízkého parku. A vždycky, když přišla červená prochodce, tak ten muž udělal to též. Podíval se doleva, podíval se doprava a pak zvedl ruku a ukázal řidičům, aby počkali.
0: Jasně.
1: Jo. A ten systém to vyhodnotil jako gesto dopravního policisty.
0: Tak chytrý to bylo.
1: Jenomže kdyby oni to samozřejmě jako nějak spravili na tohle gesto, jenomže ten semafor si nedal říct a začal reagovat víc na lidi než na provoz, jo. Takže třeba když někdo na chodníku zamával, okamžitě mu tam padla zelená. Když někdo prudce gestikuloval, tak padla červená. Když se dva lidé hádali a rozhazovali rukama, tak to blikalo jak vánoční stromeček. Oni to museli normálně demontovat.
0: To je krásný blábol.
1: Myslíš?
0: Myslím, že jsi to krásně vymyslel.
1: Tak schválně.
2: Jana a Vojta na frekvenci 1.
1: Ale krásně jsem si
0: že to
1: vymyslel.
0: Že to je blbost,
1: no jasně.
0: Zas tak chytrý to nemůže být.
2: Frekvence 1. Doprava.
3: Nesouvislá kolona vozidel se tvoří na dálnici D1 od 212. kilometru ve směru na Prahu. Zdržení je 10 minut. Ve směru na Ostravu se vyšetřuje dopravní nehoda 3 osobních vozidel na 207. kilometru. Počítejte s 15-minutovým zdržením. A dopravní nehoda osobního vozidla a motorky se vyšetřuje na dálnici D55 na 0,5. kilometru ve směru na Bzenec. Projíždějte tudy s opatrností. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.

duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: Tomáš Fíla je i dnes při pondělku nachystán, aby vám řekl, kam máte vyrazit a běda, jak ne.
1: Přesně tak, tipy na výlet od Tomáše Fíly nikdy nesklamou a my ho zdravíme a ptáme se, kam nás vezme. Ahoj Tome.
0: Ahoj.
2: Hezké odpoledne, Jani. Ahoj Vojto. Tak dnes jsem vyrazil do Znojma, do jednoho z nejrozsáhlejších podzemních labyrintů ve střední Evropě. Labyrint proplétajících se podzemních chodeb jde místy až 4 patry nad sebou a má celkovou délku přes 27 kilometrů. Jinak velmi zajímavé je tady to, že podzemní prohlídka je tady určená i dětem. Ty tady můžou navštívit tajemné podzemí, v kterém třeba uvidí alchymistickou dílnu, postavy z městských pověstí, oživlé skály, netopíry, skřety a spousty dalších věcí. Celou atmosféru dotváří speciální světelné a zvukové efekty. No a pro ty, kteří mají rádi adrenalin, tak tato prohlídka vůbec nemusí být klasická. Dá se totiž tady jít krkolomnou cestou, úzkými chodbami, vodou a blátem, zdolávat tedy kluzké hrbolaté schody a lézt tady malými průleskami a protahovat se dost často i po čtyřech. Ale nebojte, nikde se nezaseknete. Jestli vůbec tuhle trasu můžete jít, si můžete vyzkoušet na maketě hned u vstupu do znojemského podzemí. Takže žádný strach nemějte. Ale že se možná trochu po cestě ušpiníte, to jo. S dalším tipem na výlety se opět přihlásím zítra. Tak se mějte krásně a ahoj.

úterý večer se na televizi Seznam ve 20 hodin a 10 minut rozjede česká kriminálka Černá Punčocha. Napínavý, psychologický a chvílemi skoro hororový příběh je inspirovaný skutečnými případy. Vrah řádil v Praze a severních Čechách a díky své nenápadnosti a téměř spořádanému rodinnému životu dá kriminalistům hodně práce, než poskládají jednotlivé stopy a zjistí, kdo se skrývá za přezdívkou Černá Punčocha. Ve středu ve 20 hodin a 10 minut pokračuje na televizi Seznam filmová série o partě českých básníků. Jak básníci přicházejí o iluze. Štěpána Šafránka a jeho kamarády zastihneme v okamžiku, kdy studují medicínu a pro ty, co nemají fotografickou paměť, začnou opravdu horké chvilky. Mireček, kamarád z Moravy s heslem Klíd. To jsou básníci, kterým se romantické představy začínají střetávat s realitou. V hlavní roli Pavel Kříž, David Matásek a celá řada dalších. Ve čtvrtek ve 20 hodin a 10 minut pokračují Chlapci a chlapy. Tentokrát šestým dílem s názvem Supermazák. Vojenská služba se pomalu chýlí ke konci, ale poslední týdny rozhodně neznamenají klid. V uniformách i tentokrát uvidíte Martina Zounara, Jana Koptu, Vladimíra Javorského a další známé tváře. Jako každý čtvrtek pokračuje na televizi Seznam v 21 hodin a 30 minut talk show Sedm pádů Honzy Dětka. Čekají vás zajímavé rozhovory s opravdu zajímavými hosty. Těšte se na hokejistu Davida Pastrňáka, režisérku Helenu Třeštíkovou, herečku Emu Klangovou-Businskou a herce Michala Slaného. Tento týden vás na televizi Seznam čeká pořádná porce české klasiky. Kriminálka Černá Punčocha, básníci, co přicházejí o iluze, seriál Chlapci a chlapy a nechybí ani dávka zajímavých rozhovorů v pořadu Sedm pádů Honzy Dětka. To je váš týden na televizi Seznam.

0: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
2: Šafránový rituál pro vaše vlasy přináší Capilan Neo, sponzor Časomíry. Jedna péče pro mastné i suché lupy. www.capilan.cz.
3: Hezké odpoledne. Pro lidi je prioritou před volbami dostupnost bydlení. Ceny paliv mírně klesly a skoro 500 nemocných po špatných špagetách v újezdě. Hezké odpoledne. Pro lidi je prioritou před volbami dostupnost bydlení. Ceny paliv mírně klesly a skoro 500 nemocných po špatných špagetách v újezdě. Lidé před nadcházejícími komunálními volbami nejčastěji označují za prioritu pro příští vedení obcí dostupnost bydlení. Je to také oblast, kterou lidé hodnotí nejhůře. Vyplývá to ze zářijového průzkumu agentury STEM pro CNN Prima News, který agentura dnes zveřejnila. Benzín a nafta po zavedení vládních stropů citelně zlevnily. V neděli se podle společnosti CCS, která ceny pohonných hmot dlouhodobě sleduje, prodávala nafta v průměru za 47,99 a benzín za 45,27. Oproti minulé středě před vstupem regulace cen v platnost, tak benzín zlevnil v průměru o téměř 60 haléřů, nafta o korunu 45. Hygienici evidují mezi strávníky Masarykovy základní školy v újezdu nad Lesy v Praze 475 nemocných. U 219 je laboratorně potvrzena salmonelóza. Celkem bylo od vypuknutí epidemie hospitalizováno 99 osob. Aktuálně jich je v nemocnicích 20. Minulý týden ve čtvrtek evidovali 399 nemocných. Podle šetření byla zdrojem nákazy pravděpodobně nedostatečně tepelně upravená vejce v uhlířských špagetách. Pamětní desku někdejšímu disidentovi a prvnímu českému prezidentovi Václavu Havlovi na domě, kde žil v 70. letech se svou manželkou Olgou, slavnostně odhalili zástupci Prahy 6 a bývalí signatáři Charty 77. Akce připomněla Havlovi nedožité devadesátiny. Rusko svými hybridními útoky ohrožuje životy po celé Evropě, uvedla šéfka unijní diplomacie Kalasová po jednání s moldavským premiérem Tofanem. Jiří Lehečka postoupil do finále tenisového turnaje v Tokiu. Valentána Vašerota porazil 6-4 a 6-2 a zahraje si o třetí titul s Carlosem Alcarazem.
4: Frekvence 1. Počasí.
3: Probíhá odpoledne, které je ve znamení babího léta, je jasno nebo polojasno a teploty mezi 18 až 23 stupni.
4: Frekvence 1. Doprava.
3: A aktuální informace z hlavních tahů má na Frekvenci 1 Ivona.
5: Nesouvislá kolona vozidel se tvoří na dálnici D1 od 212. kilometru ve směru na Prahu. Zdržení je 10 minut. Ve směru na Ostravu se vyšetřuje dopravní nehoda 3 osobních vozidel na 207. kilometru. Počítejte s 15-minutovým zdržením. A dopravní nehoda osobního vozidla a motorky se vyšetřuje na dálnici D55 na 0,5. kilometru ve směru

0: budeme proplácet účtenku.
1: Ano, opět jednomu nebo jedné z vás zavoláme, máme tady v ruce poměrně kulantní sumičku, tak schválně, jak to dneska dopadne.
2: Frekvence 1 platí za vás.
3: Právě teď.
0: Tak voláme Lence a voláme do Třebíče.
1: Lence do Třebíče voláme, jo. Třebíče je hezky.
0: Jo, to je moc hezký město.
1: To jako doporučujeme na výlet.
0: Já mám totiž pocit, že když se jako řekne ta Vysočina, tak to všichni táhne do Telče, ale ta Třebíč je jako stejně krásná.
1: Ale, na Telči mám zase vzpomínky, že když jsem tam byl, bylo tam hrozně moc jako lítacích balónů, že byly zrovna nějaký slavnosti.
0: Jo.
1: A ještě Dačice jsou hezký město.
0: Jsou moc krásný.
1: Tam byla vyrobená první kostka cukru.
0: A víš proč? Kvůli nějaký manželce.
1: Homole byla moc velká.
0: Já myslím, že manželka měla nějaký problém. Jo. Hele, Lenka nám to nebere. Leni, berte to.
1: Tak kolik dáme Lence ještě za zvonění? Dáme 3, 4, 5?
0: No, vzhledem k tomu, že tady je 1700 korun za teplákovou soupravu značky Tři pruhy, tak...
1: Aha, to nějaká byla ve slevě, ne?
0: Je to málo, vej. No, tak ona 17. Ona má možná 4 pruhy.
1: Důležitý je, že máme účtenku.
0: 1700, a tak otázka je pro koho, že jo?
1: No samozřejmě, jestli byla dětská, tak to je v pořádku, myslím, no.
0: A stejně, víte, tepláková souprava.
1: No tak dneska tepláky stojí 2000.
0: Tepláková souprava. No. Kule, dej si, to jsou ty, to jsou Nightwork.
1: To jsou Nightwork, no. A to asi na Lenku, doufej, mi teda neplačí.
0: Že by to byl ten Lenka. Leni, vemte to.
1: No, tak dáme ještě jedno zazvonění. Co? Tak to asi dneska neklapne,
0: tak to
1: co?
0: To je škoda.
1: To je velká
0: spojení s
1: Třebíčí
0: nevyšlo. 1700 korun je vníveč. Nedá se nic dělat, no. Pravidla jsou nekompromisní.
1: Zítra nám to prosíme pěkně vemte, jo?
0: Těšíme se.
3: Mňam, to je bomba.
4: Tyjo, co to zase baští?
3: Mám tady dobroty z Choceňské mlékárny. Pomazánkové máslo s houbami, žervé high protein. No to je fakt skvělý.
4: A co já? Proměnit?
3: Jasně, že jo. Stačí napsat do soutěže na Frekvenci 1, proč právě ty bys měl vyhrát super nálož choceňských dobrot.
4: Je to fakt vynikající. Jdu si to hned koupit.
2: Soutěž na frekvence1.cz. Vyhrávejte s Choceňskou mlékárnou na Frekvenci 1. Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
5: Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
6: Zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
4: Frekvence 1.
3: To je to nejlepší z muziky.
4: Z každého roku jen ty největší hudební perly.
3: Tipněte si, ze kterého roku jsme pro vás vybrali tyhle.

0: co? Už máte jasno, kdy se z rádia poprvé ozvaly všechny tyhle hity.
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2016. Gratulujeme.

0: Posloucháte Frekvenci 1 v pondělí 5. října. Hezké odpoledne přejeme.
1: Mám tady titulek, který mě vlastně tak trošku jako pobídl k zamyšlení. Taťána Kuchařová slaví 20 let od Miss World. Citace: do vítězných šatů už se nevejdu.
0: To je běh přírody, to s tím nic neuděláte.
1: Hele, a já jsem si tak říkala, jsem totiž nedávno nějak prohrabávala svoje věci u našich, našla jsem tam svoje maturitní šaty.
0: No.
1: To je strašný chlet, co jsem měla na sobě maturitní šaty.
0: A jsou ti?
1: To je rok 2001. A oni mi vlastně docela jsou?
0: Jo.
1: No.
0: Docela.
1: No, jako trošku to škrtí, jako ne, není to úplně.
0: Po kolena jsou.
1: Ne, trošku mi jsou, ale víš, jako za těch 20 let přece nemůže člověk očekávat, že oblíkne ten hadr, nebo?
0: No, takhle, já jsem teď probíral jako svůj šatník a našel jsem tam třeba starší saka a oblekový kalhoty.
1: Který ti co?
0: Který mi nejsou.
1: Který ti nejsou.
0: Normálně jsou mi mrňavý. Teď to nosí mladej náš.
1: My jsme jednou takhle u nás, u našich hledali nějaký tátovi hippísový kalhoty, jo, protože byla nějaká akce.
0: Já batikovaný jsem... zvonáče.
1: No, zvonáče nebyly teda batikovaný, byla taková klasická riflovina, taková to, co tě prostě sejíří, protože to škrtí to tělo. A teď to máma vytáhla a já na to koukala a říkám, počkej, kolik tátovi bylo, když tohle nosil? No nevím, tak 25. Teď musel být pej somálec. To zase přece nemohl vejít. Normálně to byly prostě tak uzoučky kalhoty, vůbec to nechápu, jak se do toho ten člověk mohl nasoukat.
0: A teď jsi mi připomněla historku, kterou mi vyprávěla babička o mém taťkovi. Že měla možnost koupit mu džíny, když byl v tom náctiletém věku, chtěl být ten frajer. Někdo přivez džíny od někud ze západu, z Tuzexu, nevím, jestli tehdy byly ještě, už tu byly Tuzexy, jo, ale přivezli a on sehnal jenom jednu velikost. A ta velikost byla menší. A můj táta strávil krásný dlouhý večer tím, že ležel na gauči a snažil se do nich nasoukat.
1: Jasně.
0: Jak strašně po
1: jak
0: nich toužil.
1: To je něco ořezat, no, ty nohy nebo jak.
0: Ale do soustruhu.
1: Dokážeš si představit přesně tu situaci, kdy to není k mání, to zboží. No. Teď oni ti to koupí, je ti to malý, tak ještě pořád do toho můžeš zhubnout. No.
0: Jasně, no.
1: Ale já nevím, jako jestli prostě tvůj taťka v 18 letech zhubne do kalhot, který jsou pro 6-letýho kluka.
2: Milý Deníčku, noci jsou pro mě čím dál těžší. Před spaním se mi hlavou honí ošklivé věci. Nemám žádné kamarádky a připadám si úplně opuštěna. Chci si někam schovat a brečet, aby mě nikdo neviděl. Ale ps, nové mámě to neříkej. Mám strach, že mě přestane mít ráda a opustí mě jako ta minulá.
3: Pomozte traumatizovaným dětem. Podpořte SOS Dětské vesničky.
4: To je bomba.
5: Tyjo, co to zase baští?
4: Mám tady dobroty z choceňské mlékárny. Pomazánkové máslo s houbami, žervé high protein. No to je fakt skvělý.
5: A co já? Pro mě nic?
4: Jasně, že jo. Stačí napsat do soutěže na Frekvenci 1, proč právě ty bys měl vyhrát super nálož choceňských dobrot.
5: Je to fakt vynikající. Jdu si to hned koupit.
6: Soutěž na frekvence1.cz. Vyhrávejte s choceňskou mlékárnou na Frekvenci 1.
7: Nesouvislá kolona vozidel se tvoří na dálnici D1 od 212. kilometru ve směru na Prahu. Zdržení je 10 minut. Ve směru na Ostravu se vyšetřuje dopravní nehoda 3 osobních vozidel na 207. kilometru. Počítejte s 15-minutovým zdržením. A dopravní nehoda osobního vozidla a motorky se vyšetřuje na dálnici D55 na 0,5. kilometru ve směru na Bzenec. Projíždějte tudy s opatrností. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.

0: mikrofon je v plném proudu. My vás do něj zdravíme a pojďme za další zajímavostí.
1: Přátelé, možná jste tu zprávu zaregistrovali minulý týden. Další lidé vyhráli v té evropské loterii, co se hraje i u nás, jako dost vysoké částky.
0: Wow.
1: Že jim to opravdu jako zajistí, řekněme, bezstarostný život minimálně na pár let.
0: Říkáš lidé, takže jich je víc, jo?
1: No dva Češi. A v souvislosti s tím vyšel článek, která čísla v té loterii padají nejčastěji.
0: No.
1: A já jsem si to tak jako studoval a opravdu jako došlo se k tomu nějakou statistikou, matematickým výpočtem a tak dále a tak dále. A ta nejčastěji padnoucí čísla v této loterii, pište si, 20, 34, 35, 17 a 21.
0: Fakt to takhle někdo si dal tu práci, jo?
1: Ano.
0: No ale, jako, jo, dobře, no, tak... Já nevím, co na to říct.
1: Takhle, je u toho věta, citace jistého pána Norberta Hermana, což je matematika, odborník na loterie, který k tomu řekl, že každý typ je stejně pravděpodobný a chytrý matematik nemá žádné výhody. Protože tam opravdu hraje velkou roli ta náhoda.
0: Takže jako i ta matematika je v tomhle, ta matematika je krátká.
1: Ale tohle prostě jsou čísla, které padají statisticky nejčastěji, jestli jsou ty míčky těžší, nebo tam někdo nešetřil barvou na potisku toho míčku, nevím. No.
0: Ještě jednou řekni ty čísla. Ta čísla.
1: 20, 34, 35, 17 a 21. A potom je tam ještě jedno pole a tam se vybírají dvě čísla z 12 a tam nejčastěji padají 5, 3, 8, 7 a 4.
0: Zajímavý.
1: Teď z toho vyberte dvě.
0: No,
1: že?
0: To je zajímavý.
1: No.
0: Já myslím, že tohle byl velice přínosný vstup.
1: Helejte.
0: Prosím vás.
1: Všechno se zdražuje, buďme aspoň bohatí.
0: No,
1: ne?
0: Hazard je doporučován, dovolen lidem starším 18 let.
1: V žádném případě to není nabádání k hazardu, jo. To je jenom prostě jako taková zajímavost, že jsou lidi, kteří nemají co dělat a tak počítají a pak přijdou s takovouhle blbostí.
0: Jestli sázíte, tak hodně štěstí.
2: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
3: Celý můj život plave na vodě. Mám vítr slidí, co...
4: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
2: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
4: Mňam, to je bomba.
5: Tyjo, co to zase baští?
4: Mám tady dobroty z Kocenské mlékárny. Pomazánkové máslo s houbami, žervé high protein. No to je fakt skvělý.
5: A co já? Pro mě nic?
4: Jasně, že jo. Stačí napsat do soutěže na Frekvenci 1, proč právě ty bys měl vyhrát super nálož Kocenských dobrot.
5: Je to fakt vynikající. Jdu si to hned koupit.
2: Soutěž na frekvence1.cz. Vyhrávejte s Kocenskou mlékárnou na Frekvenci 1.
6: Blesk pro ženy musíte mít. Věk je jen číslo i na parketu. Stardance od Ivany Chilkové až po Hanu Dvorskou. Funguje jablečná dieta. Víme, co se stane s tělem už po pár dnech. Prodlouží nohy, uberou kila. Podzimní šaty vám budou slušet. A navíc, nadýchané domácí buchty jako od babičky. Každé pondělí Blesk pro ženy v prodeji.

0: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
1: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Máte recept a nemáte čas? Rezervujte si léky na předpis online. Lékárníci v Dr. Max vám je do 15 minut připraví k vyzvednutí v nejbližší lékárně. Šetříme váš čas. Tak přijďte najisto. Více na drmaxleky-napředpis.cz. Lékárny Dr. Max.
3: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
4: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v datártu.
5: Přímo vychytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
4: A co je chytrárt?
5: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
4: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
6: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
7: Stavebniny Dech přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shields i s ostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách Dech platí do 16. října. Tak si přijďte pro komínové systémy Shields za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na Dech.cz.
8: Blesk pro ženy musíte mít. Věk je jen číslo i na parketu. Stardance od Ivany Chilkové až po Hanu Dvorskou. Funguje jablečná dieta. Víme, co se stane s tělem už po pár dnech. Prodlouží nohy, uberou kila. Podzimní šaty vám budou slušet. A navíc nadýchané domácí buchty jako od babičky. Každé pondělí Blesk pro ženy v prodeji.
9: Sport přináší radost, motivuje a bourá bariéry. Oslavte spolu s námi 6. října paralympijský den, který symbolicky spojuje všechny, co milují pohyb. Protože sport je jenom jeden. Oficiální partneři Toyota, Budějovický Budvar, Olvin, Lesy České republiky a Eurooil.
10: Tolik knih, tolik novinek, tolik autorů.
11: Klid, máš na to 3 dny.
10: A těch lidí, co čekají na autogramy?
11: No, jsou tu všichni.
12: Kniha Brno, největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka, letos je součástí knihy Brno také literární festival Česká vlna.
13: Hezké odpoledne, vláda schválila návrh kulturní politiky. Ceny paliv mírně klesly a skoro 500 nemocných po špatných špagetách v újezdě. Vláda na jednání schválila návrh státní kulturní politiky České republiky na období 2026 až 2029, řekl ministr kultury Otto Klempíř. Realizace návrhu bude zajišťována prostřednictvím navazujícího akčního plánu, který bude vládě předložen do 30. listopadu. Schválený dokument vyvolává kritiku opozice i části kulturní obce. Vláda neuvažuje o snížení daně z přidané hodnoty na pohonné hmoty, řekl premiér Babiš. Regulace cena snížení spotřební daně na naftu podle něj zastavily zdražování paliv. Oproti minulé středě před vstupem regulace cen v platnost benzín zlevnil v průměru o 60 haléřů, nafta o korunu 45. Hygienici evidují mezi strávníky Masarykovy základní školy v újezdu nad Lesy v Praze 475 nemocných. U 219 je laboratorně potvrzena salmonelóza. Minulý týden ve čtvrtek evidovali 399 nemocných. Podle epidemiologického šetření byla zdrojem nákazy pravděpodobně nedostatečně tepelně upravená vejce v uhlířských špagetách. Omezení v železniční dopravě přes Žilinu na severním Slovensku po požáru zabezpečovacího zařízení ze středy minulého týdne pokračují. Termín obnovení provozu vlaků v obvyklém režimu stále nebyl stanoven, oznámil správce železniční infrastruktury. Ten pokračuje ve výměně poškozených kabelů. Jiří Léčka postoupil do finále tenisového turnaje v Tokiu. Valentána Vašerota porazil 6-4 a 6-2 a zahraje si o 3. titul s Carlosem Alcarazem.
14: Frekvence 1. Počasí.
13: Prožíváme příjemný den a v rámci babího léta teploty se pohybují mezi 18 až 23 stupni.
14: Frekvence 1. Doprava.
13: A aktuální informace z hlavních tahů má na frekvenci 1 Ivona.
15: Nesouvislá kolona vozidel se tvoří na dálnici D1 od 202. kilometru ve směru na Prahu. Zdržení je 10 minut. A ve směru na Ostravu se vyšetřuje dopravní nehoda na 202. kilometru. Počítejte s 10-minutovým zdržením. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
13: A hezké odpoledne ve společnosti frekvenci.

0: Posloucháte Frekvenci 1, ani dnes vás neochudíme o Petra Kolečka a Michala Suchánka.
1: Tito dva dokáží odpovědět na vaše otázky a můžou se ty otázky týkat úplně všeho. Já si třeba vzpomínám, že jednou rozebírali komáry.
0: Komáry?
1: No. Myslím, že se zamýšleli...
0: Já jsem měl teďko normálně jako etídu s komárem u nás doma.
1: Hereckou?
0: No, téměř byla herecká a taneční, protože já večer usínám a normálně komár.
1: No.
0: Ono tím, jak je přes den krásně teploučko, že jo, nebo bylo,
1: no.
0: tak vlastně prostě...
1: Normálně lítají komáři.
0: No.
1: Ale já ti řeknu jinou věc. Nám se zase někde v bytě prostě vylíhly mouchy. Všude jsou mouchy.
0: To chce pavouka. Vidíte, my toho Suchánka s Kolečkem ani nepotřebujeme.
1: Kolik nohou má pavouk? Třeba nám kluci odpoví. Pojďme na ně.
2: Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na Frekvenci 1.
3: Proč, když hledám něco, co mám přímo před očima, tak to nevidím? A když mi pak někdo řekne, kde to je, najednou to vidím okamžitě, to mozek schválně sabotuje, radím 47 Praha.
4: No tak dějou se tyhle věci, tak?
3: No, tak říká se, pod svícnem největší tma.
4: Jasně.
3: Je vlastně od toho odvozený. No to máš prostě tu
4: Určitě, když si položíš klíče pod svícen, tak je nejdeš hůř, než když hráš vedle, jakože, nebo když si tam položíš pohled třeba. Nebo.
3: No, tak ono, když, no pod svícen je to blbý, no.
4: To určitě bych nedával, tam je tma jak v pytli prostě. Pozor,
3: tak,
4: tma v pytli.
3: Jako... A do pytle je dobrý, nic se dál, že tam je tma.
4: No.
2: Cože?
5: Suchánek a Kolečko na Frekvenci 1.
2: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu Frekvence 1.

0: prezidenti, politici, slavní zpěváci i herci.
1: Ti všichni míří v neděli po obědě na Frekvenci 1.
2: Kdyby ten Jiříkovský mi nabídl, že mi dá 1 miliarda, prosím vás, to jsou drobné, to bych dal v keši z kapsy. Tolik mě stojí údržba Trávníka a Monike.
0: No. Nejlepší český imitátor Petr Jablonský předvede na vaše přání, na koho si vzpomenete.
3: Už jste mě inspiroval a jako věřím, že i spousta posluchačů si to představuje, ty moje ladné pohyby při Mamutím jezeru třeba.
1: Petr Jablonský, live, každou neděli od 13 hodin na Frekvenci 1.
4: Mňam, to je bomba.
5: Tyjo, co to zase baštíš?
4: Mám tady dobroty z choceňské mlékárny. Pomazánkové máslo s houbami, žervé high protein. No to je fakt skvělý.
5: A co já? Pro mě nic?
4: Jasně, že jo. Stačí napsat do soutěže na Frekvenci 1, proč právě ty bys měl vyhrát super nálož choceňských dobrot.
5: Je to fakt vynikající. Jdu si to hned koupit.
6: Soutěž na frekvence1.cz. Vyhrávejte s choceňskou mlékárnou na Frekvenci 1. Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
7: Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
8: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vy řídíte, my zařídíme.
9: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
0: Frekvence 1.
1: To nejlepší z muziky.
0: Z každého roku vybíráme jen ty...

0: Posloucháte Rádio Frekvence 1. Tak přátelé, další zajímavé téma, které vám obohatí vaše životy.
1: Ano, tohle je zásadní zpráva, bez které jste dneska nemohli existovat.
0: Co se stalo?
1: Soutěž krásy medvědů proběhla, prosím pěkně.
0: Ježiši Maria. Na Slovensku.
1: Ne.
0: 26 finalistů.
1: Na Aljašce.
0: Tam se chystá můj kluk.
1: Na Aljašku?
0: No
1: tak bacha na medvědy. I když zas na druhou stranu, je jich tam hodně, barybalů, ale oni jsou na té Aljašce ty medvědi poslední dobou takový, řekněme, líní, protože jsou hrozně tlustý.
0: Jak to?
1: Normálně tloustnou medvědi na Aljašce.
0: Oni tam přežírají ty lidi.
1: Já nevím, jestli je přežírají ty lidi, nebo jestli se přežírají lidma. Těžko.
0: Jako to znamená velký úbytek lidí. Kdo byl v porotě, to by mě zajímalo.
1: Starosta Anchorage se jmenuje Brumda.
0: No, ne, a kdo vyhrál?
1: Probíhala tam soutěž krásy medvědů, ale na ruby. Volil se nejtlustší medvěd.
0: Wow.
1: Normálně volili nejtlustšího medvěda.
0: To by mě zajímalo, jak to měřili, to.
1: Ne, ale pozor.
0: To musí přeměřit, jo? To není 90, 60, 90.
1: Oni je fotějí, ty medvědy.
0: Aha.
1: A pak je to přes web. A normálně letos hlasovalo přes 1,5 milionu lidí ze 100 zemí. Je to mezinárodní soutěž.
0: Já nevím.
1: Soutěž o nejkrásnějšího tlustýho medvěda.
0: Jo, ale tak proč ne? Zase na druhou stranu. Oni mají právo na korunku.
1: No samozřejmě. Když už tam nemají ty včely, tudíž nemají med, tak ať mají aspoň korunku.
0: To užijou.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Fíha, sousede, to je to nový kargo.
4: Jo.
3: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
4: Co mě zrovna napadne?
5: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kerry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kerry Cargo. Prostor pro vaše plány.
6: Blesk pro ženy musíte mít. Věk je jen číslo i na parketu. Stardance od Ivany Chilkové až po Hanu Dvorskou. Funguje jablečná dieta. Víme, co se stane s tělem už po pár dnech. Prodlouží nohy, uberou kila. Podzimní šaty vám budou slušet. A navíc, nadýchané domácí buchty jako od babičky. Každé pondělí Blesk pro ženy v prodeji. Frekvence 1.
2: Doprava.
0: Dopravní nehoda osobního a nákladního vozidla se vyšetřuje na dálnici D1 na 195. kilometru ve směru na Prahu. Zdržení je 15 minut. A ve směru na Ostravu se tvoří kolona, kde budou řidiči popojíždět 10 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.

0: frekvence 1.
1: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
2: Tak kdo pak se k nám dovolal? Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, tady posluchačka Petra.
3: Dobrý den.
2: Petro.
3: Petro, my pro vás máme spoustu peněz.
2: Ale pozor, my pro vás máme 28 tisíc korun.
4: Tak to vypadá dobře.
2: To vypadá dobře, no. Tak jo. Přejeme vám ty peníze, ale potřebujeme znát poslední slovo ve větě, která je teď aktuální. Ona už je teda pár týdnů aktuální, od kluku z Čechomoru.
3: Ano, takže František a Karel z Čechomoru řekli toto.
5: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět.
2: Tak co typujete?
4: Já zkusím pivo.
2: Pivo, tak pojďme zkusit. Pivo.
5: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět.
2: Není to pivo. A víte, co je vtipný? Dneska dopoledne u Robina tady, kdo si typoval pivíčko. No. A to je akorát známka, že neposloucháte.
3: No to je tak popolední to bylo malý pivo a teď to bylo regulární pivo. No.
2: Ale děkuji za tak. Pokus. Mějte se krásně.
3: Mějte se krásně, naslyšenou.
2: Naslyšenou. Takže přátelé, zítra ráno s Lubkou a Smírou budete hrát o 28 500 korun.
1: Poslední slovo.
0: Aneb, řekněte to za celebritu.

0: Business Party.
1: Posluchače Business Party zdraví Aleš Vyskočil a investiční analytik skupiny Partners, pan Lubomír Valík. Dobrý den.
2: Dobrý den, Aleši.
1: Partners banka tady byla v loňském roce, to jste měli 100 000 klientů, potom jste tady byli u mě na jaře, to jste měli 170 000 klientů, teď máme říjen, tak kolik máte klientů?
2: Už je to přes 200 000 klientů.
1: Vy jste první bankou v České republice, která nabízí nákup Bitcoinu, a to přímo mobilní aplikaci. Řekněte mi, co vás tomu vedlo, protože já vím, že historicky se vám do toho Bitcoinu nechtělo.
2: Je to tak. To, co se hlavně změnilo, tak je regulace. Protože od začátku prázdnin se služby spojené s kryptoměnami staly regulovanými, takže pro české subjekty je dohlíží Česká národní banka a tím se otevírá možnost i pro Partners banku do kryptoměn vstoupit nějakou jednoduchou, regulovanou a bezpečnou cestou.
1: Kdybych se rozhodl už pro kryptoměnu, respektive pro Bitcoin, jaký je rozdíl, že si ho pořídím přes banku, anebo když se ho koupím ve směnárně?
2: Tak jak jsem říkal, že nákup Bitcoinu je bezpečnější nyní, tak nemyslím tím, že by byl bezpečný sám o sobě Bitcoin, je to nějaké alternativní aktivum, ale procesně v tom prostředí banky je to mnohem jednodušší a běžný klient, na které Partners banka mimochodem cílí, udělá méně chyb, než když by šel třeba na burzu, kde posléze musí pracovat s nějakou kryptoměnovou peněženkou, kterou může špatně zabezpečit. To jsou věci, které v Partners bance odpadají.
1: Co vidíte jako lepší investici, do zlata a nebo do Bitcoinu?
2: No to těžko říct, protože Bitcoin je tu s námi 18 let, takže je to oproti zlatu vlastně takový nováček a pro někoho, kdo hledá teda větší jistotu, tak bych řekl, že to zlato bude přeci jenom bezpečnější přístav. Na druhou stranu ten Bitcoin vidíme, že ač má nějaké vlastnosti se zlatem společné, tak nám umožňuje posílat hodnotu online, což u zlata úplně nejde a je podobně vzácný jako zlato, řekl bych dokonce i vzácnější, protože Bitcoin nikdy nebude více než 21 milionů, nyní už jich je v oběhu 20 milionů, takže asi záleží.
1: Samozřejmě otázka, která mě teď napadá, jakou hodnotu v tuhletu chvíli v korunách má jeden Bitcoin?
2: V tuhletu chvíli je to zhruba 1,8 milionů korun, ale důležité je říct, že si nemusí kupovat celý jeden Bitcoin. Bitcoin je velmi dobře dělitelný, takže naprostá většina lidí si kupuje nějaké zlomky nebo frakce.
1: Já vám děkuji za rozhovor. Dnešní Business Party si se mnou povídal investiční analytik skupiny Partners, pan Lubomír Valík. Děkuji a nashledanou.
2: Děkuji, nashledanou.
3: Pozor, největší z

0: republice. Nezapomeňte, už brzy v časopise Ona dnes.
1: Tolik knih, tolik novinek, tolik autorů.
2: Klid, máš na to 3 dny.
1: A těch lidí, co čekají na autogramy?
2: No, jsou tu všichni.
3: Kniha Brno, největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka, letos je součástí knihy Brno také literární festival Česká vlna.
4: Život plne dál, nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

0: Blíží se nám 17. hodina a po 17. hodině velké hlavy, přátelé.
1: Ve velkých hlavách opět zajímavosti a glosy těchto zajímavostí a samozřejmě skvělá muzika, prostě všechno, na co jste zvyklí.
0: Já bych jenom vypíchla jeden takový fakt, který je novej. Levý voko, který je teď od října novej, tenhle fakt. Ano. My máme totiž velké hlavy svůj podcast.
1: Už vás konečně pustili na web, jo?
0: Oni nás pustili normálně do záznamu, takže kdyby vás velké hlavy bavily nebo minuli a vy byste si je chtěli poslechnout, tak to dohledáte na třeba YouRadio Talk nebo já nevím, na jiných platformách. Celá hodina velkých hlav je k dispozici.
1: Tak si to užijte a my se uslyšíme opět zítra ve dvě.

0: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
1: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
2: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na Primalex.cz.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Aby vám bylo teplej i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun. A pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Ahoj kamarádi, jsem říjnové sluníčko plné strašidelných samolepek. Polepte si mě od začátku až do konce. Společně se procvičíme v počítání. Vystřihneme veselé bubáky na kartičkách a vyrobíme si parádní halloweenskou výzdobu do pokojíčku. Tak hurá do toho! Sluníčko se strašidelnými samolepkami. Právě v prodeji.
7: Šafránový rituál pro vaše vlasy přináší Capilan Neo, sponzor Časomíry. Jedna péče pro mastné i suché lupy. www.capilan.cz.
8: 17 hodin. Frekvence 1 zprávy.
9: Hezké odpoledne. Pro lidi je před volbami prioritou dostupnost bydlení. Ceny paliv mírně klesly a skoro 500 nemocných po špatných špagetách v újezdě. Lidé před nadcházejícími komunálními volbami nejčastěji označují za prioritu pro příští vedení obcí dostupnost bydlení. Je to také oblast, kterou lidé hodnotí nejhůře. Vyplývá to ze zářijového průzkumu agentury STEM pro CNN Prima News, který dnes agentura zveřejnila. Benzín i nafta po zavedení vládních stropů citelně zlevnily. V neděli se podle společnosti CCS, která ceny pohonných hmot dlouhodobě sleduje, prodávala nafta v průměru za 47,99, benzín za 45,27. Oproti minulé středě před vstupem regulace cen v platnost, tak benzín zlevnil v průměru o 60 haléřů a nafta o korunu 45. Hygienici evidují mezi strávníky Masarykovy základní školy v újezdu nad Lesy v Praze 475 nemocných. U 219 je laboratorně potvrzená salmonelóza. Celkem bylo hospitalizováno 99 osob. Podle epidemiologického šetření byla zdrojem nákazy pravděpodobně nedostatečně tepelně upravená vejce v uhlířských špagetách. V jižní Nigérii se zřítilo armádní letadlo s 25 cestujícími a 7 členy posádky na palubě. Začaly záchranné akce, přičemž informace o možných obětech zatím nejsou známy. Rusko svými hybridními útoky ohrožuje životy po celé Evropě, uvádí šéfka unijní diplomacie Kalasová po jednání s moldavským premiérem Tofanem. České fotbalové reprezentaci v úterním utkání elitní skupiny Ligy národů v Anglii nepomůže zraněný záložník Lukáš Červ. 25-letý hráč a Plzně se spoluhráči sice odcestoval do Londýna, národní tým ale na webu oznámil, že ze zdravotních důvodů nenastoupí.
8: Frekvence 1.
4: Počasí.
9: Také zítra čekáme jasno nebo skoro jasno, ráno a dopoledne se místy, zejména v Čechách, mohou vyskytovat mlhy. Večer bude oblačnosti přibývat, nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů.
4: Frekvence 1.
8: Doprava.
9: A aktuální informace z hlavních tahů má na Frekvenci 1 Vlaďka.
10: Se zdržením okolo 20 minut počítejte na dálnici D1 na trase z Vyškova na Brno, kde se tvoří kolona mezi 212. až 196. kilometrem z důvodu hustého provozu a dopravního omezení. A vlivem silného provozu a dopravního omezení se tvoří kolona také na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 mezi 23. až 18. kilometrem, ve kterém se zdržíte okolo 20 minut. A z opatrností projíždějte na dálnici D11 ve směru na Prahu. Na 24,5 kilometru stojí porouchané nákladní vozidlo. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Vlačka.
9: Hezké odpoledne s Frekvencí 1.
11: Dobré, klidně i faunovo pozdní odpoledne přejí velké hlavy na Frekvenci 1.
12: Dneska je pondělí. No, keď už sme pri tom šťastí, tak vedeli ste, že čím ste šťastnejší, tým menej spánku potrebujete. O všetko sa postarajú endorfiny.
13: Ty, ale to ja nemám pocit. Ja mám pocit, že čím, ako když mám dobrou náladu a cítim sa fakt dobře, tak se mi dobře spí a spí.
14: Kolik hodin spíte denne? Ja třeba spím denne 9 hodin.
13: Ja taky.
12: Cože?
13: No, ja taky.
14: No, jasne.
12: To ti môžeme všetci závidieť.
13: No,
14: no tak ja nechodím do práce.
15: On chodí do práce na 17.
13: Tak, přátelé, co budeme řešit?
15: No,

0: Devadesátiny by měl dnes Václav Havel.
1: Velké hlavy. Frekvence 1.
2: Možno viete, možno nie, ale na konci roku 1989 bola nachystaná neúplne štandardná poštová známka s Havlom. Čo na nej bolo neštandardné?
0: Ja mám pocit, že on tam jako nebyl v obleku nebo něco
3: no,
0: takového. A to
3: tričku.
0: Vadilo.
4: Nebo
0: na poslední chvíli předělalo.
4: Ono držel něco v ruce.
3: On tam seděl ve svetru.
2: No, Jana je ako najbližšie, ale nie, on mal tam rolák a ten účes bol taký ako trošku...
4: Punk.
3: Na Jagra.
0: Tak on bol ostříhaný na Havla, poďme si říct
2: tak,
0: pravdu.
2: Tak, bola tam hlava Havla s rozcuchanými vlasmi a na krku mal pán prezident rolák. Václav Havel to aj schválil, lenže na poslednú chvíľu zasiahla prezidentská kancelária a urobila známku v saku.
3: To je škoda.
4: To je velká škoda, však aby to byla rarita na, u prozběratele,
3: známe. To jo.
4: Nebo mencí.

0: Který James Bond vám přijde nejlepší?
1: Já mám nejradši Doktor No, to je ten první.
2: Ten první, Sean
1: Connery. Mám strašně rád, tam je to ještě taky všechno naivní, zrychlený, parádní.
3: Já nejsem moc konzument, tyjo. Jsem to viděla.
1: Ale jako konzument.
0: Daniel Craig, jako byl...
3: Jako Craig, toho já nemusím, ale on má takový, on má takový, ty to vždycky říkáš, že má takový ruský
1: rysy. No, on tak vypadá, není to on.
0: Ale viděl jsem jednou jeho rozcuchanou příšernou fotku po nějakým flámu a vedle měl tu fotku Jamese Bonda a tam bylo James Bond 007 a pak bylo James Bond 700.
2: Spisovateľ Fleming ostro protestoval proti obsadeniu Seana Conneryho do prvej bondovky Doktor No. Považoval ho totiž za...
3: Moc hezkýho.
1: Za moc hezkýho.
0: Nebo slušného, příliš slušné. Ne, naopak, příliš jako nereprezentujícího tu anglickou, řekni.
2: Tak. Považoval ho za drzého kaskadéra, ktorý postráda eleganciu.
0: To nemohl být víc mimo, tyjo.
2: Po tom, čo videl hotový celý film, tak proste mu urobil veľký hold, že veľká chyba z mojej strany, výborný Bond.
3: A víte, že sa na tom Bondu podílel Čech?
2: Ktorý?
3: No, ja bych vám to řekla.
0: Myslím, že tenkrát uklízel hajzli.
3: Ne, ja si to nepamatuju moc. Ja som to slyšela na nejakým veřejnoprávnym pořadu a fakt sa na tom podílel Čech.
1: No tak to vidím.
3: To je všechno, co ja si pamatujem.
4: Sú dny dobré, lepší a pak...
5: Mňam, to je bomba.
6: Tyjo, co to zase baští?
5: Mám tady dobroty z choceňské mlékárny. Pomazánkové máslo s houbami, žervé high protein. No to je fakt skvělý.
6: A co já? Pro mě nic?
5: Jasně, že jo. Stačí napsat do soutěže na Frekvenci 1, proč právě ty bys měl vyhrát super nálož choceňských dobrot.
6: Je to fakt vynikající. Jdu si to hned koupit.
4: Soutěž na frekvence1.cz. Vyhrávejte s choceňskou mlékárnou na Frekvenci 1. Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
7: Jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapřičky pro kočky, drůbeží výběr, 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
4: Z každého roku vybírá.

0: Kate Winslet si všichni vybavíte, Leonardo DiCaprio za ní stál.
1: No, šlechtal jí takhle pod těma.
2: Tu se znám, ale to je jediný, co
1: a
2: jsem...
1: A ona to vydržel. No?
2: Vydržel.
0: Takhle bavíme se o té scéně v Titaniku.
1: No. On to neviděl.
0: Já jsem neviděl. A on jí ze zadu...
2: On jí ze zadu držel.
0: Držel, teď to říkám.
1: No, aby nespadla, protože byli na příti.
2: Kdyby něco jiného, tak bych se na to podíval. Konečně.
1: Tak to proberem za chvilku.
3: Ahoj kamarádi, jsem říjnové sluníčko plné strašidelných samolepek. Polepte si mě od začátku až do konce. Společně se procvičíme v počítání. Vystřihneme veselé bubáky na kartičkách a vyrobíme si parádní halloweenskou výzdobu do pokojíčku. Tak hurá do toho! Sluníčko se strašidelnými samolepkami. Právě v prodej.
4: Frekvence 1. Doprava.
1: Dopravní nehoda osobního a nákladního vozidla se vyšetřuje na dálnici D1 na 195. kilometru ve směru na Prahu. Zdržení je 15 minut. A ve směru na Ostravu se tvoří kolona, kde budou řidiči popojíždět 10 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
4: Velké hlavy. Frekvence 1.
0: Herečka Kate Winslet má dneska narozeniny, nejznámější asi z Titaniku.
5: A představte si, ona drží jeden filmový rekord, v kterom porazila aj Toma Cruisa.
0: Nejdýl dokázala stát na přídi lodi.
5: Ona, jedná se o rekord, kde něco vydržela viac než právě on.
2: Já vím.
0: Pod vodou.
2: Tak, teď zadržela dech.
5: Pod vodou, správně.
2: Zadržela dech.
1: Jako fakt, jo.
5: Správně. Ona v roku 2022 dokázala zadržet dech pod vodou na neuveritelných...
1: 70 sekund.
5: 70 sekund, ani to je minuta 10, Mikeš?
2: 30 minut.
5: 30 minut?
1: Cože?
2: No podle, jak oni plavou dolů, tyhle ty plavci.
0: Ale prostě Kate Winslet, jo.
1: 30 minut je dole,
0: ne? 7 vteřin.
5: Ona tam byla 7 minut a 14 sekund bez
1: ale
5: vysvětě.
1: Ona má žábry.
2: Dejchá.
1: Víte, že to je její písnička?
5: Fakt.
1: Tady to píšou Kate Winslet. Hmm. What I if? Ne, what I if?
2: Vodka.
1: Nic, to je Kate Winslet.
0: Jo, zemřela tenkrát u toho pokusu, že jo? No.

0: Steve Jobs.
1: Pôjdeš na jiný Jobs.
2: Dobré.
0: Právě dnes, ano.
2: Mohl Steve Jobs počuť aspoň raz v životě pesničku Šrouby a Matice od Mandraže?
3: Obávám se, že ano.
1: Já si taky myslím, že jo.
0: Já myslím, že ne.
2: Že ne?
0: Že Steve Jobs je pryč už překvapivě dlouho.
2: Zabal ty roky povedať, že? No má, Tomáš pravdu, nemohol. On zomrel dnes v roku 2011. Matice prišli o rok neskôr, 2012.

0: Raz, dva, tři.
1: Tak teď jdeme do finále.
2: No, téma umělé inteligence neuniklo ani velkým hlavám. V blízké budoucnosti totiž řekne umělá inteligence ženě, že se mýlí. A to bude, přátelé, konec umělé inteligence.
0: Něco na tom bude. Mějte se moc hezky. Ahoj.
3: Dobrý.
0: Jak by se rozloučila AI?
4: Ahoj.

0: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
1: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: 18 hodin. Frekvence 1 zprávy.
5: Hezký podvečer. Vláda schválila návrh kulturní politiky. Plaga je zklamaný přístupem koalice a kapacity vlaků u Prahy jsou snížené. Vláda na dnešním jednání schválila návrh státní kulturní politiky České republiky na období 2026 až 2029. Po jednání kabinetu to řekl ministr Otto Klempíř. Realizace návrhu bude zajišťována prostřednictvím navazujícího akčního plánu, který bude vládě předložen do 30. listopadu. Schválený dokument vyvolává kritiku opozice i části kulturní obce.
6: Poprvé zde máme dokument, který nevznikl na konci volebního období jako seznam úkolů pro novou vládu, ale naopak na jeho začátku jako opravdový a skutečný plán. To znamená větší předvídatelnost, kulturní instituce a profesní sdružení tak ví, jaké cíle stát sleduje, jaké hodnoty považuje za důležité a kam bude směřovat svou podporu. I díky tomu můžeme nyní vyhlásit nové dotační programy s jistotou, že odpovídají schválené vládní strategii.
5: Ministr školství Robert Plaga je zklamaný přístupem koaličních partnerů k novele, která by měla přinést změnu financování a profesionalizaci asistentů pedagoga v základních školách. Řekl to na akci u příležitosti Světového dne učitelů. Projednávání novely vláda přerušila. Vrátí se k ní za týden po jednání koalice. Kapacity vlaků v okolí Prahy jsou snížené. V ranním provozu chybí 23 souprav City Elephant kvůli technickým závadám, instalaci zabezpečovacích systémů i vandalismu. Na klíčových příměstských linkách na místo plánovaných dvou spojených souprav jeli samostatné třívozové jednotky. Vlaky jsou ve špičce přeplněné a nabírají zpoždění. Zasažené jsou tisíce cestujících. Italská finanční policie v přístavu na Sicílii zadržela Malťana, pašujícího stovky drobných exotických zvířat. V autě, které bylo příliš malé, převážel 300 suchozemských želv a

0: a host. Hezký večer, o tomto víkendu nás čekají volby do obecních zastupitelstev a první kolo voleb do třetiny Senátu. Mění se nějak volební mapa u nás a změní se něco po volbách? O tom si budu povídat s komentátorem Aktuálně.cz a autorem knihy Česká jízda Vratislavem Dostálem. Bráťo, vítej.
1: Ahoj, já děkuju za pozvání.
0: Tak bude líp po tomto víkendu?
1: Tak já myslím, že už v té kampani už se neříká, že bude líp, ale že budeme zase makat.
0: Já myslím, že řekne, že už je líp.
1: No, takhle, komunální volby, to je, nejsou jedny volby, ale 6,5 tisíce.
0: Tak o čem ty volby budou?
1: No, podle mě mají několik témat, jo, tak jasně. Z pravidla je to tak, že po těch volbách následujících, po volbách do poslanecké sněmovny voliči jako vyvažují, jo. To znamená, vláda je u moci už téměř rok, nebo minimálně máme rok od voleb. Lze očekávat, že jistá část voličů z těch stávajících stran, které tvoří vládu Andreje Babiše, už jsou nějakým způsobem zklamání. Otázka je, do jaké míry se to projeví u voleb. To za prvé. Za druhé, podle mě jedním ze zásadních témat těch voleb bude kondice ODS. Protože my vidíme na celé publikových číslech, že podpora té strany klesá a bude zajímavý sledovat, obzvlášť v těch velkých městech, Praha, Brno a další, jestli se to propíše do jejich výsledku. Jo? To bude podle mě strašně zajímavý. A pokud ten volební výsledek může ohrozit pozici některého z předsedů velkých stran, tak je to podle mě Martin Kupka. To je jedna věc. A další věc, a ta s tím souvisí, já jsem strašně zvědavý, jestli náhodou v některých těch velkých městech nedojde k průlomu v tom slova smyslu, že hnutí ANO sestaví koalici s některou z těch stran, které tvoří její opozici na centrální úrovni. Hmm. Typicky se starostama, nebo i s ODS-kou, nevím.
0: Tak to si hezky zhrnul, to, o čem si budeme povídat. Já vím, že vždycky zvlášť u těch komunálních voleb mícháme jablka a hrušky, ale vítěz loňských parlamentních voleb hnutí ANO Andreje Babiše a téměř 35% hlasů. Může to platit letos?
1: Takhle, určitě budou města a regiony, kde ta jejich podpora bude velká. Typicky Ostravsko, Ostrava, že?
0: Ostravu mám na jazyku.
1: Ostrava je jasná, tam prostě podle mě Andrej Babiš může atakovat i 40%, respektive hnutí ANO. Ale i tam se to může otočit v jejich neprospěch, a to v tom slova smyslu, že pokud by se mu podařilo vyluxovat SPD a motoristy, tak on se ocitne bez koaličního partnera a nelze vyloučit scénář, který se stal v Brně před 8 lety,
0: kdy tehdy... Všichni proti němu udělali koalici.
1: Proti němu jako vítězi voleb.
0: Ano.
1: A hnutí ANO tam tehdy vyhrálo a skončilo v opozici. To bylo ještě šéfem Petr Okřál, nebo lídrem. Takže to je scénář, který se může stát, ale jak říkám, dneska to je tak, že z těch 50 největších měst zhruba ve 30 je ANO buď to součástí koalice, nebo má dokonce starostu nebo primátora, takže jako ono se to už děje. Akorát se to zatím nestalo třeba v Praze.
0: Tak tady musíme ale odlišit ty malá okresní města, kde vlastně ANO převzalo takovou tu stranu lepších vrstev možná i mají tam lékaře, mají tam právníky a pak musíme dát stranou úplně velká města, kde je to podobné jako v republice, to znamená Brno, Praha, Ostrava už míň asi.
1: Navíc, dívej, ještě je jedna důležitá věc, jo. Obrovské množství lidí, a já jsem byl i v terénu, i v regionech, mám pocit, že těma volbama vůbec nežije.
0: Se chci zeptat, jestli je vůbec vidět nějaká kampaň, protože já vidím občas nějaký billboard.
1: Přesně.
0: A ty billboardy jsou ještě teda velmi jednoduchý, jako
1: jo.
0: Budeme makat.
1: Přesně.
0: Nedáme jim se na...
1: Jo. Já mám pocit, že tentokrát ty volby v tomhle z tom ohledu nějakým způsobem nemobilizují ani jednu část těch voličů. A s tím souvisí to nejpodstatnější, že spousta těch, kteří tam půjdou, a je otázka, kolik jich tam půjde, se budou rozhodovat na poslední chvíli, jo. Takže, jak mi kdysi v jiných souvislostí říkal Mirek Topolánek, rozhodne poslední týden a jedna silná věta, jo. Uvidíme, komu se ten finish podaří. Ale je to, jak říkáš, Praha, Brno jsou jiný a vzpomeneme si na Prahu před 4 lety. Koalice vznikala 6 měsíců. A ti lídři byli pod silným tlakem předsedů z centrální úrovně. Myslím, že tehdy Petr Fiala intervenoval, aby ODS nesestavila vládu nad Prahou s hnutím ANO.
0: No mimochodem, když jsme u Prahy, abych si letos vůbec u Prahy nevsadil, kdo ty volby vyhraje.
1: No, jasně.
0: Nebo kdo bude primátor.
1: Tak data nemáme a pokud je máme, tak k jejich sběru docházelo někdy v srpnu nebo na začátku září, to znamená, že už můžou být úplně irrelevantní, ale taky to na mě tak působí, že to může být dopadnout dost vyrovnaně, že pravděpodobně ani jedna strana neustřelí někam hodně nahoru,

0: že tam můžou být čtyři subjekty, které se budou pohybovat, řekněme, mezi 15-20% nebo plus minus. A pak samozřejmě bude záležet na tom, kdo projde kolem 5% a jaký budou vycházet aritmetické většiny a jakou blízkost k sobě budou mít někteří zástupci stran, který by třeba dneska ani bychom netypli, že spolu můžou vládnout.
1: Mají dnes lidé vůbec chuť kandidovat? To je u těch obecních voleb zásadní. Teď neberme Prahu, kde se to fakt jako kopíruje téměř s tou velkou politikou, taky Praha, Brno mají velké rozpočty. Ale ty menší obce, tam je občas jedna kandidátka, někde ji mají vůbec problém dát dohromady.
0: Ale na to je, já jsem shodou okolností, mám materiál, ale teďka si nepamatuju přesně ty čísla, ale odpovím na to obecně. V Česku v poměru k počtu dospělého obyvatelstva máme vůbec nejvíc kandidátů v Evropě. Ale zároveň Česká republika je rozčištěná, máme hodně obcí, to znamená, že tady je skutečně velký počet míst, kde ty kandidátky se nepodařilo sestavit vůbec a pak je ještě velký počet míst, kde je jedna kandidátka, která má přesně ten počet kandidátů, jako je počet zastupitelů. Rozumíš, jo? Zastupitelů je 15, kandidátů je 15, to znamená, že de facto ten výsledek voleb
1: Je jedno, jestli jdeš volit nebo nejdeš. Ty objíždíš republiku, ostatně už si napsal kdysi knihu Česká jízda. Jaká by byla zpráva o těchto volbách, když objíždíš ty města, vesnice možná? Co si lidé myslí, jak se do toho promítly třeba vysoké ceny dneska, benzín?
0: Jasně. Určitě, to jsem už jako naznačoval. Já si myslím, že na některých mítincích už se to i projevuje v tom slova smyslu, že Tomio Okamura, ale i Andrej Babiš už čelí takovým posměškům v tom slova smyslu, že předtím byla Fialova drahota, teďka i Babišova drahota, jo. Já myslím si, že dokonce si myslím, že jak Tomio Okamura, tak Andrej Babiš to velmi citlivě vnímají, že jako o tom vědí, že se to děje. Ostatně proto třeba Tomio Okamura v posledních týdnech před volbama uspořádal několik tiskových konferencí, kde jako velmi vehementně sliboval minimálně jakože zahájí určitý manévr, kterým dodrží nějaký svůj předvolební slib. Tím mám na mysli například zrušení koncesionářských poplatků. Jo? On původně říkal, že 14 dnů před volbama, že bude vyhlášena mimořádná schůze sněmovny, jestli to začne projednávat. Nakonec to nestalo. A to je myslím, že přesně jejich reakce na to, že část jejich voličů jako už vyjadřuje zklamání. Já jsem byl i v odlehlejších regionech, byl jsem v Jeseníku, kde teda shodou okolností to město jako trpí různými z historií souvisejícími fenomény a nejen z historií. Mimo jiné se tam opakovaně prohnala velká voda, byly tam povodně. To město je odříznuté, jak pokud jde o české dráhy, o koleje, tak pokud jde o dopravu silniční.
1: A je tam všude daleko?
0: Je tam všude daleko, není tam práce, ale navzdory tomu mám pocit, že v rámci možností to město se rozvíjí jako velmi slušně. Jako vlastně, určitě jsem tam odsud neodjížděl s nějakou frustrací. No, byl jsem v jedné vesnici poblíž Brna, tam člověče zase čelej tomu problému, který znáte z okolí Prahy, nebo z toho prstence kolem Prahy, kde spousta lidí, kteří nemají na bydlení v Praze, tak jdou bydlet do těch bližších lokalit kolem Prahy. A vlastně se mění charakter těch městeček nebo vesnic, protože prostě tam je obrovské množství lidí, kteří se tam přistěhovali v posledních letech.
1: Vratislav Dostali, hostem Pressklubu.
2: Frekvence 1 Pressklub. Každý den aktuální host.
1: Vrátil to Senát, nejméně oblíbený, mají lidé důvody k volbám a pomůže něco, třeba Senát jim nedáme,
0: jasně.
1: Je to referendum za volby.
0: Jo, tak to je klasická opoziční retorika, tady to má několik rovin, jo. Tak Andrej Babiš, hnutí ANO, dlouhodobě Senát neumí, byť v těch minulých senátních volbách už jakoby uspěli v docela dost obvodech, tuším, že dokonce ve dvou v prvním kole, to za prvý. Za druhý, Andrej Babiš obhajuje jenom jeden mandát, jenom jeden obvod, to znamená, že...
1: Takže všechno nad to je vlastně
0: tak,
1: výhra.
0: Přesně tak, to znamená, že téměř jistě posílí, ale zároveň platí, že kdyby měl hnutí ANO mít většinu Senátu po těchto volbách, tak by muselo vyhrát ve všech 27 obvodech a to se nestane. No, takže to bude podobně, jak to bývá přes komunálních volbách. Každá strana si najde to své, aby mohla říct, že uspěla. Opozice se rád uhájí. Ale nepochybně bude zajímavý sledovat některé obvody, já bych vypíchnul třeba Vyškovského, kde kandiduje předseda Lidovců Jan Grolich.
1: No a pro něj je to vlastně zásadní volba, protože chce jít do velké politiky a kdyby se mu ty volby nepodařily, no, tak je to velký
0: prospěch. Já jsem tam byl.
1: Když on je v bezpečném regionu.
0: Jo, přesně tak, on je v bezpečném regionu. Podle mě ta otázka nestojí tak, jestli se senátorem stane, ale zda se jim stane po prvním nebo v druhém kole.
1: Tak proti němu jenom kandiduje ANO, ano, jo, a přísahá nebo
0: Trikolóra. Tam to vyklidili úplně, no.
1: Na druhou stranu, když vidím videa Aleny Schillerové, skoro mám dojem, že Grolich je ten hlavní vyzývatel, ano.
0: To je dobrý postřeh. Já jsem shodou okolností s Janem Grolichem strávil den na kampani a bylo to v tom týdnu, pár dnů poté, co on vypustil to video. Ten videoklip, jo, to nejhorší song ever.
1: A teď je otázka, jestli je nejhorší nebo nejlepší.
0: No v každém případě, jako my tady dlouho jako lamentujeme nad tím, jak opozice je nudná, jak to jsou nudní panáci. V momentě, kdy Janu Grolichovi se podařilo jako takovýmhle způsobem jako zasáhnout českou společnost nebo uživatele sociálních sítí, tak občas vidíme, jak se někteří lidé ošívají, jestli jako to je dost důstojný. No, z reakcí hnutí ANO, a přesně jak jsi to naťuknul, a Aleny Schillerové konkrétně, která je z toho regionu, tak myslím si, že se to Janu Grolichovi podařilo, protože pokud jako se na to zaměříš, tak máš skutečně pocit, že tím hlavním vyzvatelem je předseda strany, která má 3,5%. Hmm. Dokonce spustili web s klasickou takovou očernující kampaní, negativní kampaní Pravda o Brnu a Pravda o Praze, nevím, jestli to posluchači zaznamenali, a na tom brněnským je jako Kamila Zlatušková, jako lídrně ODS, a Jan Grolich, který ale v Brně vůbec nekandiduje, rozumíš? Takže ano, no. Jan Grolich rozvířil vody, já jsem s ním byl na kampani, on působí velmi autenticky, je vědět, že má divadelní jako talent, má schopnost nějaký sebeironie, je vtipnej, umí komunikovat a tak dále.
1: Dodává host dnešního presklubu komentátor Vratislav Dostál.
2: Frekvence 1 presklub. Každý den aktuální host.
1: Příští rok bude první rok po dlouhé době bez voleb, ale něco mě říká, že klid na práci nebude, protože se budou blížit ty prezidentské,
0: jo, tak
1: které budou po Vánocích.
0: To budou hnedka z kraje toho dalšího roku. Sám jsem na to zvědavý. Já v danou chvíli, ta konstelace je vcelku jednoznačná. Petr Pavel, pokud neudělá nějakou hrubou chybu, tak bude favoritem těch voleb. Dokonce to v danou chvíli vypadá tak, že téměř nemůže prohrát. A pak bude strašně záležet, jakou strategii zvolí Andrej Babiš, protože těch možností zase tolik nemá, jo. Já jsem se tomu věnoval opakovaně v zásadě jednou...
1: To spekuluje se o Jakubu Landovském.
0: Ano. A ty možnosti jsou v podstatě tři. První je, že bude kandidovat on sám. Jenomže on už jednou prohrál, podle mě nechce prohrát.
1: A nebezpečí jít do takového střetu a nebezpečí, že to prohraješ.
0: Druhá možnost, o které se spekuluje, že by šel někdo z jeho straníků, typicky Alena Schillerová nebo Karel Havlíček, ale tam jako lze zaslechnout v celku realistickou úvahu, že Andrej Babiš by lidsky těžko snášel, kdyby mu někdo z jeho nejbližších kolegů přerostl přes hlavu. To znamená, že pak nastává třetí varianta a to je někdo jako mimo politickou stranu a to je třeba ten Jakub Landovský. A v zásadě lze říct, že kromě první varianty, to znamená, že by kandidoval on, jeho cílem nebude ty volby vyhrát. Jeho cílem bude si připravit půdu pro to, aby pak vyhrál ty volby sněmovní. Protože, co si budeme povídat, při vší úctě k Jakubu Landovskému, to prostě není kandidát, který může ohrozit Petra Pavla. Hmm. To znamená, že pokud by někoho takového nominovali, tak jsou úplně s jinou ambicí, než ty volby vyhrát.
1: Mimochodem, ta extrémní kohabitace, kterou vyvolal Petr Macinka, Andrej Babiš se s ní svezl, bude pokračovat nebo věříš tomu klidu zbraní?
0: Já, takhle, naše zkušenost praví, že Andrej Babiš je schopen odpoledne popřít, co říkal ráno, jo? Je schopen ty názory měnit, je schopen svoji strategii a taktiku přizpůsobovat veřejnému mínění a tak dále, to všecko víme. To znamená, že bych sázel spíš na to, že to je prostě klid zbraní, který může být dočasný, ale zároveň to ještě nemusí znamenat, že Andrej Babiš takhle extrémně se jako někdy v budoucnu pustí do Petra Pavla, byť nás čeká kampaň, takže já myslím, že jako ta kampaň bude ostrá. Ale on si prostě v danou chvíli spočítal, že to, co se dělo v souvislosti s Petrem Macinkou, tak spíš jeho stranu poškozuje, než posiluje.
1: Zpátky k volbám, které nás čekají o víkendu. Čekáš ty osobně, že se něco změní v některé straně? Protože ty už si říkal, jsou posuny mezi STANem, ODS a jsou tři strany, které jsou dnes v parlamentě pod 5% volební hranicí. Kdyby se konaly parlamentní volby a kdyby jsme věřili průzkumu veřejného mínění.
0: Tak to vezmeme po pořadě, jo. Jan Grolich prostě senátní volby vyhraje, pravděpodobně v prvním kole. Lidovci obhajují 3 mandáty do Senátu, nejspíš je minimálně udrží. Pokud jde o komunální volby, tak je to tradičně silná strana právě na tom venkově. To znamená, že oni počet zastupitelů budou mít poměrně vysoký. Navíc Angrolich přemýšlí, nebo v horizontu, ta strana uvažuje v horizontu příštích sněmovních voleb. Pokud jde o topku, tam pravděpodobně asi nikdo nic nečeká, to znamená, že ani nemůžou jako být zklamaní. Piráti bych čekal, že zůstanou na svých. Nevím, jak dopadnou v Praze, ale čekal bych, že zůstanou na svých. A teďka Starostové. To bude strašně zajímavý, protože Starostové strana prostě původně vzešla právě z těch starostů s malým S. A víme, že jsou regiony, kde jsou velmi silní. A nejzajímavější podle mě bude ta ODS, o které jsem už mluvil, protože prostě se to může propsat, ta klesající podpora se může propsat i do těch výsledků v jednotlivých městech a to bude podle mě zajímavý.
1: A změny ve vládě možná?
0: A změny ve vládě, ty se chystají, nebo podle zákulisních informací se chystají a je možný, že pokud by byl špatný volební výsledek některé z těch stran, tak ty změny se můžou akcelerovat nebo se minimálně tím špatným výsledkem můžou odůvodnit.
1: Tak uvidíme, to byl komentátor aktuálně.cz Vratislav Dostal. Vráťu, díky.
0: Já taky děkuju.
1: No a Ondřej Kopa přeje hezký večer.
2: Honda přiváží akční nabídku. Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na Opinio.cz.
3: Pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
4: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
5: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
4: Vážně?
5: Já mám Lelosy na sobě celý den.
4: Lelosy. Too comfortable to take off.
6: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
7: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
6: Dnes musíte vybrat.
7: Mám tady pro vás předvýběr a
6: rozšíříme výběr.
7: Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
6: Ale je to na
8: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
2: Frekvence 1.
9: To je to nejlepší z muziky.
2: Z každého roku jen ty největší hudební perly.
9: Tipněte si, ze kterého roku jsme pro vás vybrali.

0: Slovanie se tehdy hrála i tahle písnička.
1: Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali...
2: Tak co, už máte jasno, kdy se z rádia poprvé ozvali všechny tyhle hity.
0: Pravdu měl, kdo typoval rok?
2: 2017. Gratulujeme.
3: Hezký večer vám přeji, tak to byl dnešní Press Club s datem 5. října, počasí nám klaplo skvěle a já doufám, že na závěr toho dnešního dne si dáte nás frekvenci 1 a finální 6 hodin, které tady pro vás mám, posílám Queen Support Lesbians a teď David Guetta a One Republic. I don't wanna wait.
0: Frekvence 1
2: a Milan Bílek.

Heaven for Everyone, a to byly Queen na frekvenci 1. Dnešní presklub byl o volbách a ten další, zítřejší, hádejte, také na podobné téma. Hostem bude zítra Daniel Prokop, sociolog v živém presklubu a rozhovoru s Kubou Weinlichem, tak si nás dejte po 18. hodině, máte-li chuť samozřejmě. Ale teď už vyrážíme dál do dalších minut toho dnešního večera. Michael Sembelou, Lucia, nebo teď Stay Love, a tady je Luz Capaldi.

0: o slavníku z roku 1983 z legendárního filmu Flashdance Michael Cimbello a jeho Maniac. Hit, který dokonale zachytil energii a taky atmo 80. let a my jsme vám ho dali na frekvenci 1. Tak za chvilku vyladíme počasí, které bude skvělé na zítřejší den a předtím třeba Tayo Cruz, Break Your Heart, nebo opět a Radeček, i tak to za to stojí.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
2: Ty nejlepší aktuální hity. Kněžinky, co má, co má se stát. My budeme se dál ztrácet, nám se stát. Ty největší.
1: Největší hity posledních let.
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti. I don't like my mind right now. Stacking up problems that are so unnecessary. Wish

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
2: Šafránový rituál pro vaše vlasy přináší Capilan Neo, sponzor Časomíry. Jedna péče pro mastné i suché lupy. www.capilan.cz
3: 19 hodin. Frekvence 1 zprávy.
4: Pro lidi je prioritou před volbami dostupnost bydlení. Česko si připomnělo 90. Václava Havla, skoro 500 nemocných po špatných špagetách v újezdě. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Lidé před nadcházejícími komunálními volbami nejčastěji označují za prioritu pro příští vedení obcí dostupnost bydlení. Je to také oblast, kterou lidé hodnotí nejhůře. Vyplývá to ze zářijového průzkumu agentury STEM pro CNN Prima News, který agentura zveřejnila, a komentátor Vratislav Dostal v Press Clubu glosuje aktuální stav před komunálními volbami a vypočítává největší témata.
5: Zpravidla je to tak, že po těch volbách následujících po volbách poslanecké sněmovny voliči jako vyvažují, jo. To znamená, vláda je u moci už téměř rok, nebo minimálně máme rok od voleb. Lze očekávat, že jistá část voličů z těch stávajících stran, které tvoří vládu Andreje Babiše, už jsou nějakým způsobem zklamání. Otázka je, do jaké míry se to projeví u voleb. To za prvé. Za druhé, podle mě jedním ze zásadních témat těch voleb bude kondice ODS.
4: Celý presklub najdete na našem webu frekvenci1.cz. Česko si připomnělo 90 let od narození Václava Havla. Na někdejšího disidenta a prvního polistopadového prezidenta vzpomínali lidé po celé republice. V rozhovoru pro veřejnoprávní rozhlas také bývalý prezident Spojených států Bill Clinton. Konala se řada akcí, do brněnských ulic vyjela tramvaj s postavami z odcházení, poslední jeho hry, debaty či happeningy byly už o víkendu a pokračovat budou v dalších dnech. Hygienici evidují mezi strávníky Masarykovy základní školy v Újezdu nad Lesy v Praze 475 nemocných. U 219 je laboratorně potvrzena salmonelóza. Minulý týden ve čtvrtek evidovali 399 nemocných. Podle šetření byla zdrojem nákazy pravděpodobně nedostatečně tepelně upravená vejce v uhlířských špagetách. V jižní Nigérii se zřítilo armádní letadlo s 25 cestujícími a 7 členy posádky na palubě. Začaly záchranné akce. Rusko svými hybridními útoky ohrožuje životy po celé Evropě, uvedla šéfka unijní diplomacie Kalasová po jednání s moldavským premiérem Tofanem. České fotbalové reprezentaci v úterním utkání elitní skupiny Ligy národů v Anglii nepomůže zraněný záložník Lukáš Červ. 25-letý hráč Plzně se spoluhráči sice odcestoval do Londýna. Národní tým ale na webu oznámil, že ze zdravotních důvodů nenastoupí.
3: Frekvence 1. Počasí.
4: V úterý čekáme jasno nebo skoro jasno ráno a dopoledne místy a mlhy. Večer bude přibývat oblačnosti a nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů. Příjemný poslech Frekvence 1.
6: Hezký večer vám přeji po 19. hodině. Za chvilku vyrazíme za událostmi v Pop Music právě 5. října, co se kdy kde šustlo, co se kdy kde dělo v posledních dekádách. Vezu vám to. A teď Marek Ztracený, Tak se nezlob, anebo Dermot Kennedy a Kiss Me.
3: Frekvence 1
7: a Milan Bílek.

0: One and One, to byl Robert Miles na frekvenci 1. Tak co se kdy kde dělo takhle 5. října? Elton John v roce 1973 vydal fantastickou desku Goodbye Yellow Brick Road, jednu z jeho nejslavnějších. A tam byly hity jako Candle in the Wind, případně Goodbye Yellow Brick Road. Slavná deska, která má dnes takové malé výročí. No a co se narozenin týká, tak ty vám rád připomenu už za malou chvíli. Posílám MCO Erika, Barbaru Sen, Kelly Clarkson a taky Alex Warren, Fever Dream.
1: Finální. Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
2: Výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
4: Zlato, co máš dneska v plánu?
5: No přece všechno.
6: Ať už plánujete cokoliv, nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.

Další balada do dnešního večera se na MC Erika Barbara. Možná ten 5. říjen je pro vás každým rokem zásadní a důležitý, protože je to váš narozeninový den. Pokud ano, všechno nejlepší vám přeji. Doufám, že jste dostali jenom ty nejhezčí zprávy a jsem tam nějaký hezký dárek. Jinak pokud je to pro vás 5. říjen, tak spolu s vámi dnes slaví Bob Geldof, jirský zpěvák, ale hlavně organizátor legendárních charitativních megakoncertů Band Aid a Live Aid. A také Brian Johnson, nakřáplý hlas, známe ho důvěrně, je to ten dlouholetý frontman australské hardrockové legendy AC.

Crash Boom Bang, to byly Rockset na Frekvenci 1. Měsíc říjen bude plný dobrých koncertů. Tak pozor, už za pár desítek hodin jsou tady Deep Purple, velké rockové legendy, které se vrací do Prahy se svými nesmrtelnými hity. Tak kdyby náhodou 7. říjen O2 Arena máte vstupenky, vyrážíte, tak ať vám zahrajou. Za malou chvíli R.E.M., také Rihanna, anebo Krištof. Co bude pak?

0: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz. 20 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Vláda schválila návrh kulturní politiky. Plaga je zklamaný přístupem koalice a kapacity vlaků u Prahy jsou snížené. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Vláda na jednání schválila návrh státní kulturní politiky České republiky na období do roku 2029. Po jednání kabinetu to řekl ministr kultury Otto Klempíř. Realizace návrhu bude zajišťována prostřednictvím navazujícího akčního plánu. Ten bude vládě předložen do 30. listopadu. Schválený dokument vyvolává kritiku opozice i části kulturní obce.
2: Poprvé zde máme dokument, který nevznikl na konci volebního období jako seznam úkolů pro novou vládu, ale naopak na jeho začátku jako opravdový a skutečný plán. To znamená větší předvídatelnost, kulturní instituce a profesní sdružení tak ví, jaké cíle stát sleduje, jaké hodnoty považuje za důležité a kam bude směřovat svou podporu. I díky tomu můžeme nyní vyhlásit nové dotační programy s jistotou, že odpovídají schválené vládní strategii.
1: Ministr školství Robert Plaga je zklamaný přístupem koaličních partnerů k novele, která by měla přinést změnu financování a profesionalizaci asistentů pedagoga v základních školách. Řekl to na akci u příležitosti Světového dne učitelů. Projednávání novely vláda přerušila. Vrátí se k ní za týden po jednání koalice. Kapacity vlaků v okolí Prahy jsou snížené. V ranním provozu chybí 23 souprav City Elephant kvůli technickým závadám, instalaci zabezpečovacích systémů i vandalismu. Na klíčových příměstských linkách na místo plánovaných dvou spojených souprav vyjeli samostatné třívozové jednotky. Vlaky jsou ve špičce přeplněné a nabírají zpoždění. Zasaženy jsou tisíce cestujících. Komentátor Vratislav Dostál v Pressklubu glosuje aktuální stav před komunálními volbami a vypočítává největší témata. Zmínil, který čelní představitel z velkých stran může být ohrožen a také predikuje s předstihem prezidentské volby.
3: Ta konstelace je vcelku jednoznačná. Petr Pavel, pokud neudělá nějakou hrubou chybu, tak bude favoritem těch voleb. Dokonce to v danou chvíli vypadá tak, že téměř nemůže prohrát. A pak bude strašně záležet, jakou strategii zvolí Andrej Babiš.
1: Celý Pressklub na našem webu frekvence1.cz. Pilot obviněný z pokusu o havárii letadla chtěl podle vyšetřovatelů narazit strojem do letiště Ben Guriona v Tel Avivu, napsala izraelská média. Nejlepší střelec historie NHL Aleksandr Ovečkin z Washingtonu uvedl, že tato sezóna bude v elitní hokejové lize jeho poslední. 41-letý ruský útočník své rozhodnutí oznámil spoluhráčům v kabině.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V úterý čekáme jasno nebo skoro jasno ráno a dopoledne možné mlhy. Večer bude přibývat oblačnosti, nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů. Příjemný poslech Frekvence 1.
4: Příjemný večer po 20. hodině vám přeji, slyšeli jste to, i zítřejší počasí bude stát za to, teploty na té 20 stupni Celsia a víceméně slunečno a jasno. Tak si to užijte s námi do dnešního skoro jasného večera. Taky Wet Wet Wet, Madonna anebo Xindlake s Láska v housce.
0: Frekvence 1 a my

0: právě tohle je písnička, která se stala jedním z největších hitů britských devadesátek. Ve tvé, to je Love is All Around. Původně hrála už v šedesátkách v originále. V roce 1967 je nahrála skupina Trox a v roce 1994 je ve tvé nahráli speciálně pro film Čtyři svatby a jeden pohřeb mimo jiné. Také bylo z toho jedno z těch vrcholných čísel v hitparádách v 90. letech. Moc hezká vzpomínka. Už za chvíli Peča Boj, Tina Turner anebo Robin Schulz a Million Good Reasons.
1: Vše, co potřebuji za cenu.
2: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
1: Kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
4: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
3: Vážně?
4: Já mám Lelosy na sobě celý den.
3: Lelosy. Too comfortable to take off.

0: Petra Sena, to byly Pet Shop Boys. I po prázdninách se budeme držet toho, že každou středu si dáme Music Studio Live. To znamená každou středu speciální hudební host, a to hledejte u Lubky a Míry. Tak ve středu tady bude skupina Poetika, kdyby náhodou. Dejte si s námi nebo s nimi to další ráno, které nás čeká v tomto týdnu. A když Poetika, tak taky jejich aktuální novinka Blízko.
1: I když nemám křídla, tak s tebou lítám a v noci přistávám do peřin. Zamotaný ve tvých vlasech usínám, jsem šťastný a s tím si vystačím.

Made in England a to byl Elton John. Pro další říjnový večer jsme na začátku tohoto měsíce a pokud máte rádi víno, tak dobře víte, že ten následující čas a týdny budou přát pozdním sběrům a speciálům. A jak známo, v těchto dnech se sbírají hrozny pro přívlastková vína vysokých kategorií, jako jsou třeba výběry z bobulí anebo cibep. No a hrozny ty se nechávají na keřích déle, aby koncentrovali cukr. Tak ať to klapne, ať to chutná.

0: Šafránový rituál pro vaše vlasy přináší Capilan Neo, sponzor Časomíry. Jedna péče pro mastné i suché lupy. www.capilan.cz
1: 21 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: Pro lidi je prioritou před volbami dostupnost bydlení. Česko si připomnělo 90. Václava Havla a skoro 500 nemocných po špatných špagetách v újezdě. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Lidé před nadcházejícími komunálními volbami nejčastěji označují za prioritu pro příští vedení obcí dostupnost bydlení. A je to také oblast, kterou lidé hodnotí nejhůře. Vyplývá to ze zářijového průzkumu agentury STEM pro CNN Prima News, který agentura zveřejnila, a komentátor Vratislav Dostal v Press Clubu glosuje aktuální stav před komunálními volbami a vypočítává největší témata.
3: Zpravidla je to tak, že po těch volbách následujících, po volbách poslanecké sněmovny, voliči jako vyvažují, jo? To znamená, vláda je u moci už téměř rok, nebo minimálně máme rok od voleb. Lze očekávat, že jistá část voličů z těch stávajících stran, které tvoří vládu Andreje Babiše, už jsou nějakým způsobem zklamání. Otázka je, do jaké míry se to projeví u voleb. To za prvé. Za druhé, podle mě jedním ze zásadních témat těch voleb bude kondice ODS.
2: Celý presklub najdete na našem webu frekvence1.cz. Česko si připomnělo 90 let od narození Václava Havla. Na někdejšího disidenta, prvního polistopadového prezidenta, vzpomínali lidé po celé republice. V rozhovoru pro veřejnoprávní rozhlas také bývalý prezident Spojených států Bill Clinton. Konala se řada akcí, do brněnských ulic vyjela tramvaj s postavami z Odcházení, poslední jeho hry. Debaty či happeningy byly už o víkendu a pokračovat budou v dalších dnech. Hygienici evidují mezi strávníky Masarykovy základní školy v Újezdu nad Lesy v Praze 475 nemocných. U 219 je laboratorně potvrzena salmonelóza. Minulý týden ve čtvrtek evidovali 399 nemocných. Podle šetření byla zdrojem nákazy pravděpodobně nedostatečně tepelně upravená vejce v uhlířských špagetách. V jižní Nigérii se zřítilo armádní letadlo s 25 cestujícími a 7 členy posádky na palubě. Začaly záchranné akce. Rusko svými hybridními útoky ohrožuje životy po celé Evropě, uvedla šéfka unijní diplomacie Kalasová po jednání s moldavským premiérem Tofanem. České fotbalové reprezentaci v úterním utkání elitní skupiny Ligy národů v Anglii nepomůže zraněný záložník Lukáš Červ. 25-letý hráč a Plzně se spoluhráči sice odcestoval do Londýna. Národní tým ale na webu oznámil, že ze zdravotních důvodů nenastoupí.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: V úterý čekáme jasno nebo skoro jasno ráno a dopoledne místy a mlhy. Večer bude přibývat oblačnosti a nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů. Příjemný poslech Frekvence 1.
4: Hezký večer vám přeji po 21. hodině. To byly nové zprávy a za chvilku vyrazíme do kin za dobrými filmy a bude jich požehnaně v těch následujících dnech. Tak hezký večer.
1: Frekvence 1
5: a Milan Bílek.

Davida Loka, to byl Ricky Martin na frekvenci, jedna super slavný hit a jak známo, tahle skladba se dočkala mnoha předělávek a jednou z těch nejslavnějších je verze z animovaného filmu Shrek 2, kde ji naspíval Lady Murphy a taky Antonio Banderas, co by kocour v botách. Už za malou chvíli touto John Bon Jovi a teď Olivia Rodrigo, Drop Dead.

Afrika. Tohle byla otevřená náruč kapely Toutou a jejich slavný hit opět 80. let. Tak na co do kina? V českých kinech dominují v tomto měsíci velké akční sci-fi snímky, očekávané hollywoodské adaptace a taky rodinné filmy. Nevím, jak vy, já bych si dal Kláru a slunce, což je očekávané sci-fi režiséra Taiki Waititiho v hlavních rolích s Amy Adams, nebo s Amy Adams. Tak kdyby náhodou start a premiéra 21. října. Tenhle, myslím, že hodně zajímavý příběh bude sledovat robotickou společnici, která je naprogramovaná k tomu, aby potlačovala osamělost lidí. Co tam máme dál? Třeba Ostrov vzpomínek, nový rodinný animovaný film od studia DreamWorks. Opět 21. říjen premiéra a pak Street Fighter, to znamená nové filmové zpracování té legendární bojové videoherní série, se chystá v průběhu měsíce zautočit na vás milovníky akce. Tak si to užijte, hledejte a vyražte do kina. Já vám posílám to nejlepší z muziky. Za chvilku No Doubt, Louis Fonzi a teď Ignore a tady je Pokáč.

0: Newsweek, kdyby nahráli jeden jediný hit, učinilo je to nesmrtelným, ale bylo jich víc, které Gwen Stefani se svou kapelou dala dohromady. Tak lehce před 22. hodinou, zase něco z 90. a dál tady bude hodně vzpomínek do zpráv Alphaville, Sounds Like a Melody, taky Cornels, anebo Slza a Bouře.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
2: Ty nejlepší aktuální hity. Jestli nechceš, už víc nehledej. Budu tvůj půl noc. Ty největší.
1: Největší hity posledních let. Hi, nice to meet you too.
2: Maybe we could go dance, get up off our feet. Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: 22 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Vláda schválila návrh kulturní politiky. Plaga je zklamaný přístupem koalice a kapacity vlaků u Prahy jsou snížené. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Vláda na jednání schválila návrh státní kulturní politiky České republiky na období do roku 2029. Po jednání kabinetu to řekl ministr kultury Otto Klempíř. Realizace návrhu bude zajišťována prostřednictvím navazujícího akčního plánu. Ten bude vládě předložen do 30. listopadu. Schválený dokument vyvolává kritiku opozice i části kulturní obce.
2: Poprvé zde máme dokument, který nevznikl na konci volebního období jako seznam úkolů pro novou vládu, ale naopak na jeho začátku jako opravdový a skutečný plán. To znamená větší předvídatelnost, kulturní instituce a profesní sdružení tak ví, jaké cíle stát sleduje, jaké hodnoty považuje za důležité a kam bude směřovat svou podporu. I díky tomu můžeme nyní vyhlásit nové dotační programy s jistotou, že odpovídají schválené vládní strategii.
1: Ministr školství Robert Plaga je zklamaný přístupem koaličních partnerů k novele, která by měla přinést změnu financování a profesionalizaci asistentů pedagoga v základních školách. Řekl to na akci u příležitosti Světového dne učitelů. Projednávání novely vláda přerušila. Vrátí se k ní za týden po jednání koalice. Kapacity vlaků v okolí Prahy jsou snížené. V ranním provozu chybí 23 souprav City Elefant kvůli technickým závadám, instalaci zabezpečovacích systémů i vandalismu. Na klíčových příměstských linkách na místo plánovaných dvou spojených souprav vyjeli samostatné třívozové jednotky. Vlaky jsou ve špičce přeplněné a nabírají zpoždění. Zasaženy jsou tisíce cestujících. Komentátor Vratislav Dostál v Pressklubu glosuje aktuální stav před komunálními volbami a vypočítává největší témata. Zmínil, který čelní představitel z velkých stran může být ohrožen a také predikuje s předstihem prezidentské volby.
3: Ta konstelace je vcelku jednoznačná. Petr Pavel, pokud neudělá nějakou hrubou chybu, tak bude favoritem těch voleb. Dokonce to v danou chvíli vypadá tak, že téměř nemůže prohrát. A pak bude strašně záležet, jakou strategii zvolí Andrej Babiš.
1: Celý Pressklub na našem webu frekvence1.cz. Pilot obviněný z pokusu o havárii letadla chtěl podle vyšetřovatelů narazit strojem do letiště Ben Guriona v Tel Avivu, napsala izraelská média. Nejlepší střelec historie NHL Alexandr Ovečkin z Washingtonu uvedl, že tato sezóna bude v elitní hokejové lize jeho poslední. 41-letý ruský útočník své rozhodnutí oznámil spoluhráčům v kabině.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V úterý čekáme jasno nebo skoro jasno ráno a dopoledne možné mlhy. Večer bude přibývat oblačnosti, nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů. Příjemný poslech Frekvence 1.
4: Příjemný večer po zprávách po 22. hodině, tak balady nám budou přibývat za chvilku Meatloaf, taky PH. A teď je Train a Drive-by.
0: Frekvence 1 a Milan Bílek.

I Do Anything for Love, a to byl Meatloaf na Frekvenci 1. Tak nedávný svátek je za námi a vy si možná říkáte, který bude ten další. No přeci 28. října, vychází to na středu a je to slavné datum, den vzniku samostatného československého státu. Už za malou chvíli Richard Marx, Big Mountain a teď Sienna Sparrow, Die on this Hill.

Right here waiting, a to byl Richard Marx na frekvenci 1. Tak já doufám, že v tom dobré máte spadeno na ty hezké dny babího léta, které tady máme dál. A vypadá to, že nás čekají poslední dva, protože v půli týdne se nám počasí také začne lámat, ochladí se a budou přibývat i nějaké ty přeháňky. Ale jistota hezkého babího léta je tady prý do středu. Tak užívejte, máme na to ještě dva dny, ale já doufám, že v říjnu to ještě přijde s další vlnou oteplení. Teď každopádně Eva Farná, neříkej, co má se stát.

Everything Hardly, právě tohle by mělo hrát také na koncertu této zpěvačky, která bude osobně v Praze v Lucerně. To byla Maggie Reilly. Je to bývalá zpěvačka vlastně kapely Mike Oldfield Band, která na tomto koncertě chystaném 28. představí své největší solové hity, legendární skladby jako Moonlight Shadow, Two Friends, případně Every Time We Touch. Za chvilku Roxette, Greg Gates, teď Plamen, Kateřiny Marie Tiché.

0: Šafránový rituál pro vaše vlasy přináší Capilan Neo, sponzor Časomíry. Jedna péče pro mastné i suché lupy. www.capilan.cz
1: 23 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: Pro lidi je prioritou před volbami dostupnost bydlení. Česko si připomnělo 90. Václava Havla a skoro 500 nemocných po špatných špagetách v újezdě. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Lidé před nadcházejícími komunálními volbami nejčastěji označují za prioritu pro příští vedení obcí dostupnost bydlení. Je to také oblast, kterou lidé hodnotí nejhůře. Vyplývá to ze zářijového průzkumu agentury STEM pro CNN Prima News, který agentura zveřejnila, a komentátor Vratislav Dostal v Press Clubu glosuje aktuální stav před komunálními volbami a vypočítává největší témata.
3: Zpravidla je to tak, že po těch volbách následujících, po volbách poslanecké sněmovny, voliči jako vyvažují, jo? To znamená, vláda je u moci už téměř rok, nebo minimálně máme rok od voleb. Lze očekávat, že jistá část voličů z těch stávajících stran, které tvoří vládu Andreje Babiše, už jsou nějakým způsobem zklamání. Otázka je, do jaké míry se to projeví u voleb. To za prvé. Za druhé, podle mě jedním ze zásadních témat těch voleb bude kondice ODS.
2: Celý Press Club najdete na našem webu frekvence1.cz. Česko si připomnělo 90 let od narození Václava Havla. Na někdejšího disidenta, prvního polistopadového prezidenta, vzpomínali lidé po celé republice. V rozhovoru pro veřejnoprávní rozhlas také bývalý prezident Spojených států Bill Clinton. Konala se řada akcí, do brněnských ulic vyjela tramvaj s postavami z odcházení, poslední jeho hry, debaty či happeningy byly už o víkendu a pokračovat budou v dalších dnech. Hygienici evidují mezi strávníky Masarykovy základní školy v Újezdu nad Lesy v Praze 475 nemocných. U 219 je laboratorně potvrzena salmonelóza. Minulý týden ve čtvrtek evidovali 399 nemocných. Podle šetření byla zdrojem nákazy pravděpodobně nedostatečně tepelně upravená vejce v uhlířských špagetách. V jižní Nigérii se zřítilo armádní letadlo s 25 cestujícími a 7 členy posádky na palubě. Začaly záchranné akce. Rusko svými hybridními útoky ohrožuje životy po celé Evropě, uvedla šéfka unijní diplomacie Kalasová po jednání s moldavským premiérem Tofanem. České fotbalové reprezentaci v úterním utkání elitní skupiny Ligy národů v Anglii nepomůže zraněný záložník Lukáš Červ. 25-letý hráč a Plzně se spoluhráči sice odcestoval do Londýna. Národní tým ale na webu oznámil, že ze zdravotních důvodů nenastoupí.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: V úterý čekáme jasno nebo skoro jasno ráno a dopoledne místy a mlhy, večer bude přibývat oblačnosti a nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů. Příjemný poslech Frekvence 1.
4: Příjemný večer, tak z toho 5. října ukrojíme poslední hodinu a pak už další říjnový den, který co se počasí týká, zase bude zasvěcen babímu létu. Tak Callum Scott, Whitney Houston na startu poslední hodiny a Ivana Dance with Somebody.
1: Frekvence 1
5: a Milan Bílek.

Co bolí, to přebolí, a to byl Mackie a Marta na frekvenci a jedna hodně zajímavých hostů. Skýtají říjnová rána, případně říjnové večery tady u nás, třeba zítra u Lubky a Míry. Matěj Lukeš, známe jméno, moderní pětibojař a také mistr světa, tak ten dorazí do toho úterního ranního rozhovoru. A s námi teď do půlnoci ta nejlepší muzika, hodně balad a hezky pomalu. Bonnie Tyler, Erasure, anebo Survive, a to je Loops Capaldi.

Jedna z nejhranějších českých zpěvaček je u nás na Frekvenci 1, Anna K., o tobě i o mě. Takže zítra 6. října, kdo bude slavit, měl by, a nebo mohl by, protože má svůj den, je to Tereza Kendlová, česká popová zpěvačka, Martin Kocián, který s kapelou Lunetik taky bodoval o víkendu v O2 Univerzum, zpěvák a samozřejmě člen Lunetiku. No a do třetice český herec a výborný dabér Václav Knop, který zítra bude slavit narozeniny. Jestli vy všechno nejlepší, krásný narozeninový den. Teď Pink, Just Give Me a Reason.

nedojdete. Vítr do plachety, to byl Marek Ztracený, jedna z posledních písní, před půlnocí budou další a ty další po půlnoci už budou patřit do 6. října. Tak dobrou noc až do rána, hezky si žijte a já se na vás těším opět zítra, to znamená v úterý krátce po 18. hodině, hned po dalším presklubu. Teď Nelly Furtado, All Good Things.

0: Frekvence 1 zprávy.
1: Vláda schválila návrh kulturní politiky. Plaga je zklamaný přístupem koalice a kapacity vlaků u Prahy jsou snížené. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Vláda na jednání schválila návrh státní kulturní politiky České republiky na období do roku 2029. Po jednání kabinetu to řekl ministr kultury Otto Klempíř. Realizace návrhu bude zajišťována prostřednictvím navazujícího akčního plánu. Ten bude vládě předložen do 30. listopadu. Schválený dokument vyvolává kritiku opozice i části kulturní obce.
2: Poprvé zde máme dokument, který nevznikl na konci volebního období jako seznam úkolů pro novou vládu, ale naopak na jeho začátku jako opravdový a skutečný plán. To znamená větší předvídatelnost, kulturní instituce a profesní sdružení tak ví, jaké cíle stát sleduje, jaké hodnoty považuje za důležité a kam bude směřovat svou podporu. I díky tomu můžeme nyní vyhlásit nové dotační programy s jistotou, že odpovídají schválené vládní strategii.
1: Ministr školství Robert Plaga je zklamaný přístupem koaličních partnerů k novele, která by měla přinést změnu financování a profesionalizaci asistentů pedagoga v základních školách. Řekl to na akci u příležitosti Světového dne učitelů. Projednávání novely vláda přerušila. Vrátí se k ní za týden po jednání koalice. Kapacity vlaků v okolí Prahy jsou snížené. V ranním provozu chybí 23 souprav City Elefant kvůli technickým závadám, instalaci zabezpečovacích systémů i vandalismu. Na klíčových příměstských linkách na místo plánovaných dvou spojených souprav vyjeli samostatné třívozové jednotky. Vlaky jsou ve špičce přeplněné a nabírají zpoždění. Zasaženy jsou tisíce cestujících. Komentátor Vratislav Dostál v Pressklubu glosuje aktuální stav před komunálními volbami a vypočítává největší témata. Zmínil, který čelní představitel z velkých stran může být ohrožen a také predikuje s předstihem prezidentské volby.
3: Ta konstelace je vcelku jednoznačná. Petr Pavel, pokud neudělá nějakou hrubou chybu, tak bude favoritem těch voleb. Dokonce to v danou chvíli vypadá tak, že téměř nemůže prohrát. A pak bude strašně záležet, jakou strategii zvolí Andrej Babiš.
1: Celý Pressklub na našem webu frekvence1.cz. Pilot obviněný z pokusu o havárii letadla chtěl podle vyšetřovatelů narazit strojem do letiště Ben Guriona v Tel Avivu, napsala izraelská média. Nejlepší střelec historie NHL Alexandr Ovečkin z Washingtonu uvedl, že tato sezóna bude v elitní hokejové lize jeho poslední. 41-letý ruský útočník své rozhodnutí oznámil spoluhráčům v kabině.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V úterý čekáme jasno nebo skoro jasno ráno a dopoledne možné mlhy. Večer bude přibývat oblačnosti, nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů. Příjemný poslech Frekvence 1.

0: Jedna hodina. Frekvence 1 zprávy.
1: Pro lidi je prioritou před volbami dostupnost bydlení. Česko si připomnělo 90. Václava Havla a skoro 500 nemocných po špatných špagetách v újezdě. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Lidé před nadcházejícími komunálními volbami nejčastěji označují za prioritu pro příští vedení obcí dostupnost bydlení. Je to také oblast, kterou lidé hodnotí nejhůře. Vyplývá to ze zářijového průzkumu agentury STEM pro CNN Prima News, který agentura zveřejnila. A komentátor Vratislav Dostal v Press klubu glosuje aktuální stav před komunálními volbami a vypočítává největší témata.
2: Zpravidla je to tak, že po těch volbách následujících po volbách poslanecké sněmovny voliči jako vyvažují. Jo? To znamená, vláda je u moci už téměř rok, nebo minimálně máme rok od voleb. Lze očekávat, že jistá část voličů z těch stávajících stran, které tvoří vládu Andreje Babiše, už jsou nějakým způsobem zklamání. Otázka je, do jaké míry se to projeví u voleb. To za prvé. Za druhé, podle mě jedním ze zásadních témat těch voleb bude kondice ODS.
1: Celý presklub najdete na našem webu frekvence1.cz. Česko si připomnělo 90 let od narození Václava Havla. Na někdejšího disidenta a prvního polistopadového prezidenta vzpomínali lidé po celé republice. V rozhovoru pro veřejnoprávní rozhlas také bývalý prezident Spojených států Bill Clinton. Konala se řada akcí, do brněnských ulic vyjela tramvaj s postavami z odcházení, poslední jeho hry, debaty či happeningy byly už o víkendu a pokračovat budou v dalších dnech. Hygienici evidují mezi strávníky Masarykovy základní školy v újezdu nad Lesy v Praze 475 nemocných. U 219 je laboratorně potvrzena salmonelóza. Minulý týden ve čtvrtek evidovali 399 nemocných. Podle šetření byla zdrojem nákazy pravděpodobně nedostatečně tepelně upravená vejce v uhlířských špagetách. V jižní Nigérii se zřítilo armádní letadlo s 25 cestujícími a 7 členy posádky na palubě. Začaly záchranné akce. Rusko svými hybridními útoky ohrožuje životy po celé Evropě, uvedla šéfka unijní diplomacie Kalasová po jednání s moldavským premiérem Tofanem. České fotbalové reprezentaci v úterním utkání elitní skupiny Ligy národů v Anglii nepomůže zraněný záložník Lukáš Červ. 25-letý hráč a Plzně se spoluhráči sice odcestoval do Londýna. Národní tým ale na webu oznámil, že ze zdravotních důvodů nenastoupí.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V úterý čekáme jasno nebo skoro jasno ráno a dopoledne místy a mlhy, večer bude přibývat oblačnosti a nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů. Příjemný poslech Frekvence 1.

Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let. Ale i hity legend pop.